0: Je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

Je s vámi Radio Blaník, i dneska v noci nás posloucháte. Máme středu 10. června a v tento den se odehrálo něco, co bychom nejradši vymazali z historie. A říkáme si, je to vůbec možné, ale na druhou stranu je potřeba si připomínat, abychom si vážili svobody. Psal se rok 1942, kdy nacisté vypálili a srovnali se zemí Lidice u Kladna. 192 mužů bylo zastřeleno u zdi Horákova statku, 196 žen bylo odvedeno do koncentračních táborů, většina dětí byla usmrcena později nebo dána na převýchovu do německých rodin. Už je to 84 let. A jak říkám, pro nás je to nepochopitelné, že se vůbec něco takového mohlo historii stát.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
2: Momentálně máme zataženo až oblačno a objeví se i občasný déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude převážně zatažená, občas deštivá. V severozápadní polovině Čech se místy objeví déšť taktéž. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Inspirující prostředí.
5: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
4: A šéf, se kterým je radost pracovat.
5: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
4: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
5: Jednoduše, rychle a přehledně.
4: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
5: Bezva práce.

Stále posloucháte Radio Blaník s Vlastou Sukem. Já přeji krásný nový den. Je středa 10. června roku 2026, kdy svůj svátek slaví Gita. Tak přejeme všechno nejlepší. V tento den, v roce 1949, se narodil skvělý český zpěvák, skladatel a kytarista Karel Zichr. Bohužel nás opustil v roce 2004. Pak tu máme báječnou českou zpěvačku, která slaví půlku latiny, 75. narozeniny, má Marcela Holanová. Kdo 60. slaví český herec a dabér Zdeněk Mahdal a 62. český skladatel a klavírista Petr Malásek. Takže oslavit se zdravíme, pokud taky máte narozeniny, tak samozřejmě přáníčko i vám. Ale podstatné je, že vám všem letí další hezké české písničky. Tady jsou pro vás z nočního vysílání Rádia Blaník.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zase zrychlil jsem dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně máme zataženo až oblačno a objeví se i občasný déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Středeční obloha bude převážně zatažená, občas deštivá. V severozápadní polovině Čech se místy objeví déšť taktéž. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: To jsou písničky, na kterých jsme vyrostli.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.

0: Stále posloucháte Blaník s Vlastou Sukem. Krátce před pátou vás také pozdraví kolega Martin Císař, který už se nemůže dočkat, až vám zase bude hrát celých 60 minut jenom hezky česky. Ano, první hraní hodinka našeho vysílání patří jen a pouze českým písničkám a kolegovi Martinu Císařovi. Tak se těšte a Vlasta Suk vám přeje prima poslech.
1: Rádio Blaník. Hezky

0: neočekávané události. Rádio
1: Krásné ráno, je středa 10. června, dnes má svátek Gita a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes máme významný den. Vyhlazení obce Lidice připomíná vyhlazení obce v roce 1942. Koná se také týden invazních druhů, který má pomoci veřejnosti objevit svět invazních druhů, a to prostřednictvím přednášek, workshopů, exkurzí a výstav, které se budou konat po celém Česku. Akce potrvá do 14. června. 10 hodin dopoledne začíná 31. ročník festivalu Rock for People. Akce se koná v Královéhradeckém parku 360. Zámek Pardubice hostí knižní veletrh Zámek plný knih. Místo setkávání milovníků literatury, architektury i veřejného prostoru. 14. ročník akce nese podtitul Příběhy prostoru a propojí svět knih s tématem staveb, měst a proměn architektury. A ve 2 hodiny odpoledne proběhne otevření informačního střediska HKO Jizerské hory, které je součástí sítě Domů přírody. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Na pláži u moře.
5: Ve stínu Eiffelovky.
4: A nebo na dovolené v Tatrách.
5: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
4: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
6: Dobré ráno, hezký den, pustili jste si Rádio Blaník a mezi 5. a 6. i dnes hrajeme jenom hezky česky.
7: Rádio Blaník, počasí.
6: Jak bude dnes většinou zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky. Teploty přes den většinou do 20 stupňů. Toliko počasí, přeje hezké ranko.
7: Martin Císař
1: na Rádiu Blaník.
6: Bylo 5 hodin, vy posloucháte Rádio Blaník. Dnes slaví svátek Gita, taky Margita. Přejeme všechno jen to nejlepší a pojďme si hezky česky hrát.

0: 5.
1: Dobré ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník a Českou hodinku.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky
0: s Martinem Císařem.
1: Teď míříme do Brna, tam po roce opět bude velká cena silničních motocyklů. Závodit se bude od 19. do 21. června. Tahle ta akce má pro město prý velký přínos. Více nám prozradil starosta městské části Brno Střed, Vojtěch Mencel.
3: Pro město Brno je ta akce zásadní z několika hledisek. Jednak je to prestižní závod, který to město zviditelňuje v rámci Evropy, možná i světově. Zároveň je to akce, která přináší zisk podnikům v rámci Brna, hotelům, ale i v širším měřítku toho Jihomoravského kraje.
1: A já ještě doplním, že fanzóna se začne stavět už příští týden a od 16. června nabídne mimo jiné i setkání se závodníky nebo také simulátor Formule 1. Tolik tedy aktuální informace a já vám přeji hezké ráno.
2: Sluníčkové léto.
0: Sluníčkové léto.
2: Už brzy
0: na Blaníku.

0: stále pohodově a hezky česky posloucháte českou hodinku tady u nás na Blaníku. Ty jsou tu každý den dvě, jedna mezi 5. a 6., druhá mezi 12. a 13. To se na vás bude už těšit kolega Pepa Černý. Za chvíli aktuální zprávy a Monika Holubová, krátce se podíváme na počasí a já teď popřeji hezké středeční ráno. Ať se dneska daří.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
2: Ano, je středa, to znamená, že dorazí parťáci a možná mi zaplní úplně celé studio, protože v té kapele je asi 7 lidí. Divokej byl, ale já myslím, že přijdou 2. Roman Procházka určitě, možná přijde Vašek Bláha, možná Marek Žežulka, kdo ví, poslouchejte dneska mezi 4. a 5. Blaník, bude tady Divokej byl.
1: Pepovi parťáci na rádiu Blaník.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
4: Od 11. do 14. června v Fórum Nová Karolina, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
7: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
6: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
7: Tak mrkněte na
8: tisku.cz.
9: Náplně hned.
1: Radio Blaník.
10: To jsou písničky.

0: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
1: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
2: A kde všude nás naladíte?
1: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.
2: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
1: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
2: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv
1: na našem webu radioblaník.cz.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Inspirující prostředí.
5: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
4: A šéf, se kterým je radost pracovat.
5: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
4: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
5: Jednoduše, rychle a přehledně.
4: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
5: Bezva práce.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
8: Krásné ráno přeje Monika Holubová. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci se ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí a nebo ne. MOS přispěje na modernizaci ordinace a vzdělávání praktických lékařů. Cílem je zachovat dostupnou zdravotní péči. Dotační program město vyhlásilo v roce 2023 a na podporu provozu ordinací už dalo 17 milionů. Spojené státy dokončily odvetné údery na Irán za sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Iránská média mezitím uvedla, že iránské síly podnikly útoky na základny USA v Perském zálivu. Tenisová hvězda Serena Williamsová je po čtyřleté pauze zpátky. Do závodu se vrátila vítězně, když ve čtyřhře uspěla po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Mbokové. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude většinou zataženo s občasným deštěm. Ten bude především na Moravě a ve Slezsku trvalejší. V severozápadní polovině Čech se pak na řadě míst vyskytnou přehánky. A dnes také bude poměrně chladno, teploty se budou pohybovat mezi 14 a 19 stupni. Toliko počasí, Monika Holubová, Radio Blaník.
7: Pohodové české rádio.

0: Česká hodinka tady na Blaníku pomalu, ale jistě míří do finále.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky
1: s Martinem Císařem.
0: Něco končí a něco začíná. Začíná dobré ráno mezi 6 a 9 a mezi 9 a 10 i dnes tajemný rok kolega Petr Slíva a Adéla Zahradníčková. Takže 4 hodinky s nimi, pěkně si je užijte a já se těším zítra úderem 5. opět na Blaníku v České hodince. Mějte se skvěle a užijte si krásně celý den.
2: Víc nebo míň?
1: Tipněte si a vyhrajte poukaz na záhon. Vyvýšený záhon.
2: Máme pro vás poukaz na 5 000 korun.
1: A k tomu slevu v můj karoten.cz pro všechny.
2: Víc nebo míň?
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Vyvýšené záhony, které postavíte raz dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
4: Držitelka titulů, první vícemis a mis sympatie České republiky 2025, Izabela Rossini, zvítězila na světové soutěži krásy Miss Aura International 2026 v Turecku. Izabelo, když se ohlédneš za celou svou cestou na světové soutěži, jaké okamžiky byly pro tebe nejzásadnější a co všechno ti tento titul přináší?
5: Zdravím. Nejzásadnější byl pro mě asi finálový večer, který byl takovým vyvrcholením všech předchozích příprav a celých 14 dnů v Antálii. Celou cestu jsem si velmi užila. Samozřejmě tam byly i nějaké náročnější chvilky a člověk občas začne pochybovat. Přece jenom se nacházíte mezi 50 krásnými a inteligentními slečnami ze všech koutů světa. Takže konkurence je opravdu velká. Na druhou stranu na soutěžích je velmi důležitá sebedůvěra a tak se člověk prostě nesmí nechat rozhodit. Ode dne vítězství se můj život otočil o 180 stupňů. Nové nabídky, kontakty a zkušenosti, to vše jsou věci, které si ze soutěže odnáším. Korunku jsem přece ale jen získala teprve před 14 dny, takže pořád zjišťuji, jaké příležitosti mi přinese. Každopádně se to moc užívám a i když je to občas náročné skloubit se školou a s představeními v divadle, ve kterých hrají, jsem velmi vděčná, že jsem po 7 letech mohla přivést domů korunku z Miss Aura International právě já.
6: XXL výprodej v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem.
10: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
15: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích.
17: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
18: Tak honem, ať vám neuletí!
17: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
16: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit.

0: Ještě se mi smějí a Petra Janu na Blaníku, klidně se smějte, protože už je středa. Dneska se nám láme týden, středa 10. června. A co bude znít z Blaníku po 6. hodině, tu středu 10. června? Třeba kaťáci. Taky skupina Opět a Radeček za pomoci zpěvačky Eli. A dáme si i jednu pohádkovou. Kdyby se komnatá, běhoun jak hromnatá. Z toho plyne jedno, hezky česky, to na Blaníku bude i po šesté, teď je 5:52. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. jackodesign.cz.
3: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
4: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
3: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
4: Tak mrkněte na
5: tisku levně.cz.
6: Náplně hned.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Hezký den vám přeje Radek Barkman. Na Moravě a ve Slezsku dnes očekáváme velkou oblačnost. Místy navíc s občasným či trvalejším deštěm. Nejvyšší teploty naměříme v nížinách mezi 13 a 17 stupni Celsia. Na horách to bude od 8 do 12 stupňů. Toliko počasí, na řadě už je Monika, ta má zprávy.
4: Rádio Blaník.
1: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí.
4: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
6: Pavel se zajímal o vyplácení zemědělských dotací. V Praze začne už brzy budování druhé části metra D. Čeští fotbalisté se z Dallasu přesunou do Mexika.
1: Rádio Blaník.
6: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Komunikace Evropské unie se zemědělským fondem o Agrofertu je bezproblémová. Týká se to vyplácení dotací firmám z tohoto holdingu. Fond podle ministra zemědělství Martina Šebestyána dosud nebyl Evropskou komisí vyzván, aby situaci ohledně opětovného vyplácení dotací Agrofertu jakkoliv řešil.
7: My jako státní zemědělský intervenční fond nahlašuje všechny platby, které provádí, posílá kvartální hlášení. To kvartální hlášení, kde se objevily první nárokové dotace Agrofertu, teď bude komise vyhodnocovat. Jestli to spojí s nějakým dalším svým rozhodnutím, na to si budeme muset počkat.
6: Ministr situaci kolem Agrofertu řešil včera i s prezidentem Petrem Pavlem. V Praze už běží přípravné práce na druhé části metra D. Oficiální budování začne v druhé polovině června. Metro by mělo začít jezdit zhruba za 6 let buď v úseku mezi Pankrácí a Novými dvory, anebo až do Písnice. Záležet bude na rychlosti příprav a zadání zakázek. První úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova je už v hrubé stavbě z velké části hotový. Obce z Pošumaví podaly stížnost proti průzkumu pro stavbu jaderného úložiště, a to k Nejvyššímu správnímu soudu. Právě Pošumaví jednou ze 4 lokalit zvažovaných pro stavbu hlubinného úložiště. Koncem dubna obce neuspěly se správní žalobou proti rozhodnutí ministerstva životního prostředí. To i přes odpor všech obcí povolilo geologické průzkumy.
4: Mistrovství světa ve fotbale.
6: Čeští fotbalisté mají za sebou poslední trénink před úvodním zápasem na mistrovství světa. Ten se uskutečnil ještě v Dallasu, protože tým se během dneška letecky přesune do mexické Guadalajary. Šampionát se bude hrát v USA, Mexiku a Kanadě, celkem pak v 16 městech napříč Severní Amerikou. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
4: S Petrem Slívou.
8: Dobré ráno, Moniko, prosím tě, ještě nikam neodcházej. Moni mi přinesla novou kytičku ze své zahrádky do mé kanceláře. Prosím tě, co to je?
6: Je to takzvaný jahodník, jahodový strom.
8: Jahodový strom, to znamená, že plodí jahody?
6: Takové červené kuličky, něco takové jako větší brusinky.
8: Takže mně to není jahoda jako
6: ale ještě jsem tam jahody neměla. Ne.
8: Takže jahodový strom.
6: Vypadá to trošku jako fíkus Benjamína, abych to tak popsala.
8: Takhle, ujistím tě, že u mě kvéz nebude.
6: To ne, protože jsi uštípnul první větvičku, ještě než jsem ti řekla ne.
8: Zahradník země nebude, ale moc ti děkuju, jak snad přežije. Tady jde do drsnějšího prostředí. Dobré ráno, za 2 minuty bude 6, je tady středa 10. června. Gity mají svátek, tak přejeme všechno nejlepší. I dneska se budou proplácet účtenky, i dneska nás zajímají vaše stěhovací historky. Ke všemu se dostaneme a teď už kaťáci a někdy příště.

0: Skupina Opět a Radeček, zpěvačka Eli, a i takto za to stojí v dobrém ránu na Blaníku. Ano, i takto za to stojí, i když to třeba jednou nevíde, ale příště můžeme zavolat právě vám.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Jako jsme včera zavolali Gábině z Karlových Varů, abychom proplatili její účtenku.
3: Dnes bychom měli proplatit benzín za 950 korun.
0: Jo, sedí to?
4: Sedí to.
0: Ještě 40 haléřů navíc tam vidím teda.
4: Ano,
0: tak
4: ano,
0: vám
4: ano.
0: Samozřejmě proplatíme taky, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Lucka Bílá.
0: Je to tak. Budiš, to jako důkaz toho, že opravdu posloucháte. I když vy už jste to dokázala tím, jak rychle se to zvedla. Ano, ani to nezazvonilo včera. Gábina včera vyhrála 950 korun na 40 haléřů. K tomu, kdo to bude dneska, komu proplatíme účtenku, to se dozvíme až za hodinu, protože proplácet se bude po 7. hodině. To vezmu náš studiový telefon a zavolám na číslo, ze kterého jste poslali SMSku třeba právě vy. Co do té SMSky napsat? No to, co chcete proplatit, tu částku a za co to je. Taky vaše jméno a příjmení a odkud jste. A celé to pošlete na 600 318 118, a po 7. hodině poslouchejte a mějte nabitý telefon. Držíme palce, teď už Afrik Simon a za chvíli počasí, teď je 6 hodin a 7 minut.

0: Afrik Simona, Hafanana a tady je to slibované počasí.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Krásné dobré ráno, počasí v posledních dnech se výrazně ochladilo a přibylo i přeháněk a jak bude vypadat ten dnešní den, tak to ví Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Hezké dobré ráno, aktuálně máme většinou zataženou oblohu, ale na Moravě a ve Slezsku se vyskytuje i trvalejší déšť. Nejvyšší ranní teploty se pohybují mezi 14 až 10 stupni Celsia, ale na západě Čech je o něco chladněji, až 8 stupňů Celsia.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Zbytek dne přinese převážně zataženou oblohu a postupně se od jeho západu přidá občasný déšť. Zejména na Moravě a ve Slezsku bude déšť trvalejší. V severozápadní polovině Čech se odpoledne přidají místní přehánky. Nejvyšší teploty naměříme nejčastěji mezi 14 až 19 stupni Celsia.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Tak to byl Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu. Plakala, to už je divoký, byl na Blaníku. Dneska je uslyšíte naživo, protože budou pepovými parťáky. Teď je 6 hodin a 11 minut. Dobré středeční ráno.

0: se Svíčková. Jmenuje Svíčková.
1: A kdo je to vlastně ten nevěřící Tomáš?
0: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na Rádiu Blaník.

0: Tak jsme si dali jednu pohádkovou, kdyby se v Komnatách a Ivana Andrlová na Blaníku. Startuje fotbalové mistrovství světa a vypadá to, že nejvíce fanoušků asi mají Portugalci. Bookmakeri a fanoušci se tentokrát ale úplně teda neshodují. Podle kurzů jsou největšími favority na titul Španělsko a Francie, zatímco nejvíce sázek míří na Portugalsko s nestárnoucím Cristianem Ronaldem. Španělsko je podle sázkových kanceláří vůbec největším favoritem turnaje. Hned za nimi jsou teda Francouzi a tradiční silná Anglie. A obhájce titulu Argentina s Messim tentokrát nepatří mezi úplně největší favority, i když asi rozhodně nelze odepisovat. Česká reprezentace je podle bookmakerů spíš outsiderem, ale díky příznivému losu by měla mít reálnou šanci postoupit ze skupiny, což se dozvíme víceméně velmi, velmi brzo, jak na tom ta česká reprezentace je. Za chvíli už krátké zprávy a za minutku, ne, teď je 6 hodin a 17 minut, takhle jsem to myslel, jdeme na to. Radio
1: Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
2: Album skupiny Čechomor Proměny vyšlo před 25 lety.
1: A my pro vás máme k tomu hudebnímu čtvrtstoletí dárek.
2: Po celý víkend vám budeme rozdávat lístky na koncerty Čechomoru.
1: A také nové album Proměny pokračování.
2: Tak lažte Blaník.
1: A užijte si víkend s Čechomorem.
2: Si počká.
1: A pro naše fotbalové fanoušky to platí dvojnásob.
2: Trvalo to 20 let, ale jsme tam.
1: Na mistrovství světa ve fotbale.
2: Buďte s námi fandit naši.
1: Od 11. června.
2: Rok se s rokem sešel.
1: A jsou tady opět letní koncerty Rádia Blaník.
2: Jedeme za vámi.
1: A začínáme v Havířově.
2: Pátek 12. června.
1: Dorazí i Janek Ledecký.
2: Olga Lunová.
1: Petr Kolář.

0: dopoledne o 16:30 na náměstí Republiky.
1: A vstupné se samozřejmě neplatí.
0: Tak přijďte 12. června do Havířova.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
4: Od 11. do 14. června v Fórum Nová Karolina, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. A radši přijďte vlakem, zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
7: Tak letos taky žádný moře, co?
8: Moře ne, ale o dovolenou nepřijdeme. Jedeme do Brna.
7: Do města? S malýma dětma?
8: V Brně mají turistickou kartu Brnopas, která program vyřeší za tebe. Volné vstupy do památek i atrakcí pro děti a zadarmo se svezeš i parníkem. Navíc si díky kartě můžeš udělat i výlet na Jižní Moravu.
7: Počkej, to se hned podívám.
8: Zadej www.brnopas.cz a máš vyřešeno.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
13: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
13: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
13: CZ.
1: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
15: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Policie provedla v Brně rozsáhlý policejní zátah proti nelegálním pracovníkům. Kontrolovali jich na 400, někteří z nich se dokonce ukryli v betonářských výstužích. Odhalili také muže s padělaným řidičákem. Pražská všeobecná fakultní nemocnice oslaví Dny zdraví preventivními prohlídkami. Ty budou během dneška na Karlově náměstí zdarma. Nová stezka v lázních Karlova studánka na Bruntálsku ukazuje místa, kde natáčeli filmaři. Návštěvníci si můžou na 1,5 kilometru dlouhé trase prohlédnout ukázky filmů. České fotbalistky obsadily v tabulce skupiny B jedna kvalifikace o postup na mistrovství světa druhé místo. V závěrečném kole prohráli ve Velsu 1-3. Porážka znamená, že teď český tým čeká v playoff papírově těžší soupeř. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
14: Dobré ráno, Rádia Blaník.
16: Dobré ráno, zazvonil vám právě budík, tak už se nemusíte dívat do kalendáře, protože to, co se tam píše, se dozvíte právě teď. Je středa 10. června, Gity mají dneska svátek a my se za chvíli vrátíme ke včerejšímu rannímu hostu na telefonu, nebo hostce, abych byl teda úplně přesný. Za 6 minut bude 6:30.

0: Láska je tu s vámi, Peter Nať na Vlaníku 2 minuty před 6:30 a tohle už je včerejší ranní host na telefonu.
1: Ranní host Radia Vlaník.
2: Dnešním ranním hostem na telefonu je krásná žena se stejně krásným hlasem, sopranistka Lenka Graf. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Můžu vám říkat Lenko, můžu vás oslovovat křestním jménem?
3: Určitě, děkuju.
2: Tak já jsem Petr, jo. Lenko, já bych řekl, že jste operní pěvkyně, ale použil jsem ten výraz sopranistka, protože ono by to asi nebylo úplně přesné. Je to tak?
3: No, je to tak. Já si v podstatě hraju tak trošku s těmi žánry a říkám tomu, že jsem taková jako napůl obojetná. Takže jsem schopná si zaspívat klidně i nějaký ten operní part, ale i tak jako hezký pop. Takže vlastně tak jako něco mezi tím a líbí se mi všechno.
2: Ono, když na to přijde, tak vy jste schopná zaspívat si třeba i s Petrem Kolářem, který nám tady zpíval před týdnem naživo a s ním jste před časem vydala písničku Nechme lásku plout. Teď ano. Máte nový počin. A tady mě to fakt zaujalo, protože je to setkání dvou dvořáků. Ta písnička se jmenuje Křídla snů a je to na motivy slavné symfonie číslo 9 e-moll z Nového světa od Antonína Dvořáka. A jakého Dvořáka jste tam ještě potkala v té písničce?
3: Já jsem té písničce nepotkala Dvořáka, ale díky jinému Dvořákovi ta skladba vlastně vznikla. Zašla jsem se takhle jednou na kafe s Michalem Dvořákem ze skupiny Lucie a on už měl něco takového částečně připraveného a nabídl mi, že bychom mohli tohle dát dokupy společně a já jsem moc ráda, že se nám to povedlo, takže vlastně díky Michalovi vznikla tahle krásná vokální skladba, jak se správně řekl, na motivy novosvětské. A mám velkou radost, protože text je úžasný, ten napsal Tomáš Belko a nahrávala jsem s Jirkou Janouchem ve studiu First Four, takže všecko tak jako pěkně klaplo a samozřejmě velké díky i panu Antonínovi Dvořákovi, kterého jsme si tak trošičku půjčili, ten jeho leitmotiv.
2: No, já jsem to ještě neřekl, vy totiž částečně žijete na Floridě, to znamená, že ta novosvětská je vám blízká, je to tak?
3: Je to tak, ten stesk po domově, který pociťoval Antonín Dvořák, tak ten mívám taky velmi často, dokonce manžel ještě víc, ten mi říká, už se tam nebudeme vracet, už nepojedeme na další sezónu, já jsem tady spokojený.
2: Když už vás mám takhle po ránu na lince, tak se samozřejmě musím zeptat, jaká máte rána. Jak to vypadá u vás po ránu? Co by se stalo v 8 hodin, kdybych vám zavolal normálně a nebyli bychom domluveni?
3: No, záleží jak kdy. Je pravda, že jsem naučená stávat brzy a to ráno je hektické, protože a to zná asi úplně každý a speciálně si myslím právě ženy maminky. No ale některá rána, když třeba den předtím je náročný nebo se vrátím hodně pozdě domů, tak je takový jakože příjemnější a mám docela i ráda takové to prostě kafíčko ještě pořád na sobě župan a pyžamo, no nevím, jestli je to úplně jako fajn, ale cítím se docela v pohodě.
2: Co jiného ke kafíčku taky. Pojďme to ještě ukončit tím, čím končím každý tenhle ten ranní rozhovor a to dobrou zprávou. Je nějaká dobrá zpráva, která vám v poslední době udělala radost a může to být úplná maličkost?
3: Když tak přemýšlím, tak možná to, že jsme se tak jako navzájem všichni tady doma, protože jsem moc, moc šťastná, že jsme teď všichni pohromadě. Je tady i dcera, která je tady přiletěla z Miami na pár týdnů. Konečně máme tady u sebe i syna, který teď končí první ročník VŠE. A takže jsme tak všichni pokupě a během šuvelinky jsme se rozhodli, všichni jsme se shodli na tom, že pozící odletíme na pár dnů do Dublinu.
2: A Dublin doporučuju a nezapomeňte návštěvu pivovaru.
3: Stojí no za to. Na to mě hned upozornil právě syn.
2: A nahoře dostanete ještě pivo zdarma. Moc vám děkuju. Užijte si to a krásný den přeju. Naslyšenou.
3: Já vám taky, naslyšenou.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Tak a video verzi tohoto rozhovoru s Lenkou Graf najdete na mém instagramovém účtu Petr Slíva a teď si dáme Lucie a Lenku Dusilovou. Tady je Sen na Blaníku 2 minuty po 6:30. Dobré ráno.

0: Shakira, Waka Waka, this time for Africa, oficiální hymna mistrovství světa ve fotbale v roce 2010 v Jihoafrické republice. Střih je rok 2026 a čeští fotbalisté mají za sebou poslední trénink před úvodním zápasem na mistrovství světa. Tentokrát jsme tam. Dobré ráno, Radio Blaník. Pak mám ještě jednu důležitou informaci. Nad střední Evropou se zvlnila studená fronta a na její zadní straně se navíc v oblasti severního Jadranu vytvoří tlaková níže, která bude během středy a čtvrtka postupovat k severovýchodu. V češtině vám to teď podá Adelka.
1: Dnes nás čeká zatažená obloha s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku očekávejte i trvalejší déšť, takže deštníky nenechávejte doma. V severozápadní polovině Čech tady budou spíš přehánky. Nejvyšší denní teploty zase o pár stupňů nižší než včera, 14 až 19 v maximech, na horách bude okolo 10 a foukat bude slabý vítr.
0: Tak to bylo počasí, hezky český Karel Zich už za chvíli na Blaníku a za 4 minuty bude 7:45.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Šetrná vlasová péče na 7. Capilan. Zános C a dvěma L. Capilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Capilan Originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.capilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Capisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?

0: ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Zaták, opravdový elektrospecialista.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Pohodové České rádio.

Alenka v říši divu a Karel Zich na Blaníku, ta písnička teď nezněla jenom tak náhodou. Karel Zich by totiž dneska oslavil 77. narozeniny. Přišlo to v tom roce 2004 jako rána z čistého nebe, když od břehu Sardinie dorazila zpráva o té nehodě při potápění. No a když jsme u těch narozenin a výročí, tak před 678 lety byl položen základní kámen Karlštejna, tak na Karlštejně dneska budou slavit. A když se blíží to fotbalové mistrovství světa, tak před 92 lety v roce 1934 na mistrovství světa ve fotbale jsme získali druhé místo. Zlato nám uniklo jenom těsně, v prodloužení nad námi vyhrála Itálie 2-1. Hodně se tehdy psalo, že jim vydatně pomohl rozhodčí. Asi to pískal Pierluigi Collina, pamětníci vědí. No a potom tady mám ještě jedny narozeniny, hudební narozeniny, a jsou půlkulaté a teď dneska slaví Marcela Holanová. Pokud poslouchá, přejeme vám, Marcelko, všechno nejlepší. Hodně zdraví, hodně štěstí, užijte si to. A tady je vaše ráno. Teď jsou 4 minuty po 7:15. 6:49, pokud byste to chtěli takhle. Dobré ráno.

0: Dneska má půlkulaté narozeniny Marcela Holanová. Ještě jednou všechno nejlepší. Tohle bylo ráno. Protože je ráno, v tuto chvíli 6.52 a už se pro vás chystá ta další ranní hodina a v ní třeba kabáti. Taky člověk, který to tak skvěle rozbalil na Blanickém konopišti. Bude Jiří Korn a bude i Tereza Kendlová. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po sedmé, ve středu 10. června. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz
3: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
5: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
6: Dobré ráno, miláčku.
7: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
6: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
7: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
9: Pěkné ráno, přeje Radek Barkman. Na Moravě a ve Slezsku dnes očekáváme velkou oblačnost. Místy se navíc může vyskytnout občasný, případně trvalejší déšť. Nejvyšší teploty naměříme v nížinách mezi 13 a 17 stupni Celsia. Na horách to bude od 8 do 12 stupňů. Toliko počasí, na řadě už je dopravní servis.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Za volantem.
9: Ve Frýdku Místku, konkrétně v ulici 8. pěšího pluku, se srazila dvě osobní vozidla. Místo je to s opatrností průjezdné, přesto ale počítejte s omezením. V Opavě ve Vančurově ulici na křižovatce s ulicí Stará silnice pak počítejte s omezením kvůli opravě havarijního stavu kanalizace. Stejně tak v Opavě ve Fignerově ulici aktuálně probíhají práce na silnici, tady je komunikace neprůjezdná. A v Otrokovicích na náměstí 3. května na křižovatce s ulicí Svobodova nefunguje světelná signalizace, i tady počítejte s omezením provozu. Tolik tedy aktuální dopravní servis pro Moravu a Slezsko, jsou tu zprávy, které má Monika.
14: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Plaga mění pravidla pro cizí jazyky na školách. Pražské hlavní nádraží čekají další opravy. Veterináři odebrali Vémolovi další zvíře. Rádio Blaník. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Základní školy čekají změny. Druhý cizí jazyk nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho sice budou muset nabízet, ale žáci si budou moci vybrat, zda si ho zvolí a nebo ne. Školy také nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Ministr školství Robert Plaga tak chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadí. Správa železnic začne s opravou stropu haly pražského hlavního nádraží. Týká se to odbavovací haly, do které střechou zatéká. Práce, které začnou v červenci a potrvají až do roku 2028, přijdou na 290 milionů. Po dobu 4 měsíců omezí provoz na magistrále. V každém směru ale zůstane zachovaný provoz ve dvou pruzích. Pak už to řidiče nijak neovlivní. Úředníci zasahovali u zápasníka Carlose Vémoly v Měchenicích u Prahy. Veterináři spolu s úředníky ministerstva životního prostředí mu odebrali samice lva Elzu. Vémola totiž neměl patřičné dokumenty dokládající původ lvice, která tak podle paragrafů připadla státu. Jejím domovem se nyní stala Liberecká zoo. Plzeň chrání stromy před bobry, zaměřuje se na vzrostlé a krajinářsky cenné dřeviny a na jejich kmeny aplikuje speciální repelentní nátěry. Jak funguje, to prozradí mluvčí města Eva Barborková.
11: Ty nátěry snižují atraktivitu dřevin pro bobry a představují šetrné řešení. To v podstatě neomezuje jejich pohyb ani nezasahuje do jejich přirozeného chování. Cílem je nalézt rovnováhu mezi ochranou významných dřevin a zachováním přirozených procesů v krajině.
16: Protože bobři svou činností přispívají k zadržování vody v krajině a zlepšování stavu vodních ekosystémů. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
17: Dobré ráno, Rádia Blaník.
18: S Petrem Svívou.
0: Dobré ráno, ať je pondělí, úterý, středa, čtvrtek nebo pátek, pokud je to pracovní den, tak touhletou dobou po 7 hodině se u nás na Blaníku vracejí peníze do vašich peněženek. Prostě se tady proplácejí vaše účtenky a protože je středa a je to pracovní den, tak se to stane i dneska. Adel, takže klasická otázka, máme z čeho vybírat?
19: Já mám pro tebe klasickou odpověď, máme.
0: Peníze máme?
19: No to se tam, já tebe.
0: Na pokladně sedím já, dobře, tak uvidíme. Uvidíme, možná právě vám za chvíli zavoláme a proplatíme vaši účtenku. Teďka Báti a kdo ví, jestli za minutu bude 7.
20: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč

0: Neskutečně to rozjel na Blanickém konopišti. Já věděl, proč se na něj tak těším. Jiří Korn, té, co snídá na Blaníku 6 minut po 7 hodině.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Tak to bylo pro tu, která snídá, a teď pro vás, kdo jste poslali SMSky s účtenkami a čekáte, že bychom právě vám mohli zavolat. Tak nejdříve malá rekapitulace toho, co už jsme proplatili v tomto týdnu.
3: Pondělí jsme propláceli opravu zahradního traktoru, no a včera se nám povedlo proplatit benzín.
0: No já se podívám teda do té naší kasy, jestli tam máme dost peněz. Peněz máme dost, účtenek asi taky, a teď už zbývá teda ta jedna jediná, kterou budeme proplácet dneska. Víme komu?
3: No já už to vím.
0: Tak se do toho dáme, protože já už to vím taky. Natahuji se k telefonu a vytáčím telefonní číslo. Pojďme na to, teď se to stane. Tak, je vytočeno. Jsem si dal ten telefon dneska bokem, jsem nevěděl na to číslo pořádně. Ale snad zvoníme správně. Tak schválně. Ještě jednou zkontroluju.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradničková, je tam Jindřiška?
4: Ano, telefonu.
0: Jindřiška z Olomouce?
4: Ano, to souhlasí.
0: A SMSku jste taky posílala, to taky souhlasí?
4: To taky souhlasí.
0: Adel, co se píše v té SMSce?
3: Jindřiška nám napsala, že by chtěla proplatit platbu za zájezd s tělovýchovnou jednotou Sokol Olomouc, České středohoří, výšlap na Milešovku a další túry, které absolvovaly tento víkend za 3500 korun.
0: Nebolí vás nohy?
4: No teď už ne.
0: Jo, ale
4: bylo to náročné.
0: Chtělo to francouzku, co? Trošku. Jindřiško, v kolik jste vstávala dneska?
4: V šest
0: a od té doby máte puštěný Blaník, doufám teda.
4: Samozřejmě.
0: Tak kdo dospíval před chvílí na Blaníku?
4: Jiří Korn.
0: Je to tak. Má milovaná Olomouc, tam směřuje teď 3500 korun.
4: Děkuju.
0: Takže Jindřiško, co z toho bude, další výlet?
4: Jo, určitě.
0: Fakt?
4: No jo, jasně.
0: Kam tentokrát?
4: To ještě nevím, s tím jsem nepočítala.
0: Tak nám zůstaňte na lince, přeju šťastnou ruku při výběru a mějte se krásně, krásný den, naslyšenou.
4: Děkuji vás, naslyšenou.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Everybody a DJ Bobo v dobrém ránu na Blaníku, tak se nám před chvílí podařilo proplatit další účtenku. Tentokrát to bylo za turistický výlet. Jindřiško, v kolik jste vstávala dneska?
1: V 6.
0: V 6 a od té doby máte puštěný Blaník, doufám teda.
1: Samozřejmě.
0: Tak kdo dospíval před chvílí na Blaníku?
1: Jiří Korn.
0: Je to tak. Má milovaná Olomouc, tam směřuje teď 3 500 korun.
1: Děkuju.
0: Tak a další účtenku proplatíme třeba zase zítra po 7 hodině, tak nám pište, co byste chtěli proplatit. Jméno, příjmení, odkud jste, posílejte na 600 318 118.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio.
0: A když budete mít takhle proplacenou účtenku, tak už vám vlastně bude úplně jedno, jak ten den bude. A pro všechny ostatní tady máme počasí.
3: Dnes nás čeká den, kdy se určitě hodí deštník, bude převažovat zatažená obloha s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku bude ten déšť i trvalejší. Teploty nižší než včera, 14 až 19. V odpoledních maximech na horách bude pouze okolo 10 stupňů a foukat bude slabý vítr.
0: No tohle už jsou Meky Žbírka, Marika Gombitová a V slepých uličkách. A vy posloucháte Blaník, děkujeme za to, ve středu 10. června po ránu, minutu před 7:45.

0: Vánoc.
1: Diamanty a Tereza Kendlová na Blaníku, krajíc čerstvého chleba, to je lahůdka, které se prostě nic nevyrovná, když ta kurčička křoupe, ale vnitřek je krásně měkoučký. Chleb, to je u nás něco skoro jako národní sport, něco jako pivo, každý má svůj oblíbený. Teď ale přichází docela zajímavý trend, který by ještě před pár lety zněl jako pekařská revoluce. O chlebu se totiž stále více rozhoduje nejenom podle chuti, ale i podle toho, jak vypadá. Pekaři říkají, že design se stal důležitou součástí prodeje. Chleby mají vlastně vizuální identitu, stejně jako značky. Adel, jak to máš ty s chlebem? Když kupuješ chleba, vybíráš podle čeho?
2: Já vybírám podle vzhledu. Já
1: no, mám... tak přesně pasuješ do toho průzkumu.
2: Přesně tak. A nebo já si peču domácí chleba.
1: Domácí chleba. Mm-hmm. Jaký třeba? Jakého tvaru?
2: Jakého tvaru? No, tak záleží, jakou misku mám zrovna volnou na ten chleba.
1: No ne, když vybíráš očima.
2: Ten klasický kulatý, tak kulatý. Ten je nejkrásnější pro mě.
1: No dones někdy, se nikdy nepřinesl no, chleba, přines chleba. No tak takhle dopadl pekařský průzkum, ať už snídáte chleba, rohlík, jogurt nebo nic, tak hlavně pohodové ráno podle vašich představ a za chvíli už krátké zprávy. Teď je 7.22.
3: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Klunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 11. do 14. června v Fórum Nová Karolina, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin a radši přijďte vlakem. Zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
10: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
13: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantasy svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Na pláži u moře.
5: Ve stínu Eiffelovky.
4: A nebo na dovolené v Tatrách.
5: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
4: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Blaník za volantem.
6: Hezké středeční ráno vám ještě jednou přeje Radek Barkman. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati na křižovatce s ulicí Školní mourala dvě osobní vozidla, počítejte to proto s výraznějším omezením. Na trase z Fulneku na Nový Jičín, a to konkrétně před Kunínem, probíhají práce údržby, i tady proto počítejte s omezením provozu. V Olomouci ve Velkomoravské ulici za odbočkou z Rooseveltovy směru na Pražské předměstí probíhá údržba svislých značek, i tady se můžete zdržet. No a na Zlínsku na výjezdu z Valašských Klobouk ve směru na Horní Lideč u odbočky na Študlov pak probíhá údržba zeleně. Tolik doprava pro Moravu a Slezsko, zprávy má Monika.
1: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
7: Blaník. Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Medardovské počasí nekončí. Po rekordně suchém jaru zažívá Česko typické deštivé počasí pro toto období. Další významná srážková situace dorazí dnes a v noci na zítřek. Nejvíce zaprší ve východní polovině země. Opravený městský stadion v Semilech získá i novou provozní budovu. Radnici přijde na skoro 660,5 milionu a výstavba by měla začít v létě. Pěší turisté a cyklisté budou moci i letos využívat autobusovou linku s Příbrami na okraj Brd. Turistický spoj bude jezdit o víkendech a svátcích, a to od této soboty až do 13. září. Fotbaloví fanoušci můžou společně sledovat druhé utkání reprezentace na mistrovství světa. Fotbalová asociace připravila společné promítání pro zhruba 800 lidí ve dvoře Smíchovského pivovaru. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
8: Dobré ráno, Rádia Blaník
4: s Petrem Slívou.
9: Dobré ráno ode mě i od Adele. Já se tak dívám, jaké různé dny něčeho se dneska ve světě slaví. Tak dneska se slaví třeba den ledového čaje, nevím, jestli je na to úplně počasí, ale taky je to den pomalé mluvy. No, nevím, jak se s tím vyrovnat, abychom náhodou něco nepřetápli trošku, tak já vám teď pomalu řeknu, co nás čeká. Za chvíli. Stěhovací historky. A teď už pěkně rychle a česky. Za minutu bude půl osmé.

0: Dobrém ránu na Blaníku, holky, a mám ráda. Takové stěhování asi nemá rád nikdo, ale potom se na něj dlouho vzpomíná.
1: Rádio Blaník vám přináší příběhy s dobrým koncem.
0: Každý se v životě přinejmenším jednou stěhoval a kolem stěhování je spousta zábavných historek nebo prostě jenom příběhů, na které se nezapomíná. Naštěstí mají většinou dobrý konec a po letech se nad nimi ještě pobavíme. A právě historky se stěhováním nás zajímají. Nezůstanou bez odměny, protože i dneska někoho z vás odměníme. Jaké historky se stěhováním třeba máme, Adel?
2: Napsala nám třeba Janka, přeje hezké ráno právě ze stěhovacího procesu. Za posledních 8 let se stěhuji po 8. a ačkoliv mi mnoho lidí říká, že už musí mít velkou praxi a zvládat to s přehledem, není tomu tak. Každé stěhování jako by mi přidalo 10 let navíc. Nicméně teď už jsem snad na dobrém místě, cítím velikou vděčnost, začíná se mi dobře dýchat a dobře žít a u té dřiny při malování poslouchám svoje milované Rádio Blaník.
0: My za to moc děkujeme. 8 stěhování za 8 let, to je opravdu hodně, tak doufejme, že teď už to nějakou dobu vydrží. Děkujeme za SMSku.
2: Pak nám napsal ještě Tomáš, jednou jsem se stěhoval s kamarády z hospody do hospody a ta byla zavřená, tak jsme se stěhovali domů. Tolik stěhování v tak krátkém čase málo kdo zažije.
0: To je pravda. Děkujeme, pobavilo. Stěhovací historky s dobrým koncem nám posílejte opět na 6 318 118 a třeba to nezůstane bez odměny, odměňovat budeme už v té příští hodině. Včera jsme takhle odměnili Lenku, která usilovným stěhováním syna napendlovala 1400 kilometrů, takže si kolegové v práci mysleli, že byla nejméně na Jadranu. Takže kolegové dál závidí, že jste si udělali výlet k moři a přitom pravda byla úplně někde jinde. A Lenko, my jsme se rozhodli, že právě tu vaši zprávu odměníme. Že těch 1400 kilometrů musí být prostě nějak zaplaceno. Tak je dneska mezi 8 a 9, respektive přesně i po půl 9, odměníme jednu z vašich SMSek dárkovým balíčkem od MND, ve kterém najdete speciální stěhovací sadu i dárky do nového domova, to celé v hodnotě 3000 korun.
1: Příběhy s dobrým koncem. Na Rádiu Blaník.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Alice All Around a Wet Wet Wet na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Tak sucho se prý v posledních dnech zmírnilo, má to teda jeden negativní účinek, a to, že se zřejmě neobejdeme bez deštníku a nebo bez pláštěnek, pokud teda nechceme zmoknout. Jak to bude dneska s tím deštěm? Bude pršet, nebude pršet?
3: Bude pršet, nicméně ten déšť bude povětšinou přechodný, budou to takové přehánky, nicméně na Moravě a ve Slezsku se může objevit i déšť trvalejší. S deštěm ale počítejte na naprosté většině území, stejně tak se zataženou oblohou a teplotami v maximech do 19 stupňů Celsia, na horách bude okolo 10 stupňů.
0: Chladilo se víc než vám mile, žádné strachy, v Egyptě je léto v plném proudu, aktuální teplota 32 stupňů, moře má 27. Egypt nabízí více než jen pyramidy, je především jednou z nejoblíbenějších destinací pro slunečnou dovolenou po celý rok, a pokud jste z Pardubic, tak se tam dostanete z cestovní kanceláří Blue Style bez přestupu, bez dlouhé cesty na letiště a navíc s parkováním zdarma. Blue Style od příštího týdne rozšiřuje nabídku odletů z Pardubic každou středu do Marsa Alam a každý čtvrtek do Hurgády. Pokud vás láká slunce, moře a odpočinek, Hurgáda je sázka na jistotu. Čekají vás dlouhé písčité pláže, průzračné rudé moře, promenády plné kaváren a restaurací i ideální podmínky pro šnorchlování a vodní sporty. A potěší i cena, týdenní dovolenou v Hurgádě s All Inclusive pořídíte už od 8 390 korun za osobu. Stačí nasednout v Pardubicích a za 4 hodiny si užíváte slunečné počasí, zatímco doma se ještě řeší, jestli bude pršet. A pokud ještě váháte, tak Blue Style přidává další důvod, proč si dovolenou vybrat právě teď. Jen tento týden můžete získat slevu 2000 korun na všechny zájezdy do Egypta, Bulharska i Albánie. Rezervovat stačí do 14. června a odletět můžete klidně až na konci října. Termín je na vás.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: Když uvidíte Albert neb

0: 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
9: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
10: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
13: www.projektantbudoucnosti.cz.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Slunce dál svítí, tohle je písnička, která bude znít celé léto na všech letních koncertech Rádia Blaník. Poprvé vám ji letos na letních koncertech zaspívá naše blanická kapela už pozítří, tam, kde byl včera okouknout místo dění i náš krajánek, v Havířově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A do Havířova vám přivezeme nejenom blanickou kapelu, ale taky Janka Ledeckého, Petra Koláře a Olgu Lounovou. Začátek je v pátek odpoledne o 16:30 na náměstí Republiky. Pořád sleduji počasí a vypadá to, že na náš koncert už by se mělo umoudřit. A letos pro vás máme navíc ještě speciální dárek. Z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vás už brzy možná přenese nebo přinese vám spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Tak se pro ní stavte v pátek 12. června o 16:30 v Havířově.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Zaragoza Band a Agadu na Blaníku chvilku před 8 hodinou. Petra Janu a Petr Janda v té příští hodině.
1: Není nám už 17, život
0: bude jelen a všude zdejší.
1: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
0: A taky srdce být od Krištofu.
1: Už srdce být, jen pro tebe nechám.
0: Hezky česky na Blaníku i po 8, teď je 7.55.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design.cz.

0: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Pavla Strast ve Frýdku Místku a objevte rodinné minivany Fiat Qubo L a Ulize.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Nejen, že mají výplatu vždy včas na účtu, ale pečujeme i o jejich zdraví a energii. Sportem, společným pohybem i podporou zdravého životního stylu. Broze. Společně silnější.
3: Baník počasí.
4: Hezký den vám přeje Radek Barkman. Na Moravě a ve Slezsku dnes očekáváme převážně zataženo velkou oblačností. Místy se navíc může objevit i občasný, případně trvalejší déšť. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 a 17 stupni Celsia. Na horách to bude od 8 do 12 stupňů. Toliko počasí, na řadě už je doprava.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Za volantem.
4: V Olomouci v Janského ulici probíhá vyšetřování nehody dvou osobních vozidel. Projedete tudy jedním jízdním pruhem. Na dálnici D1 na obchvatu Přerova v úseku mezi 279. a 280.5. kilometrem směru na Ostravu se vytvořila kolona kvůli stávajícímu omezení. Pozor si dávejte ve Zlíně na třídě Tomáše Bati na křižovatce se Školní ulicí. Tady bourala dvě osobní auta. Počítejte s omezením. No a v Olomouci ve Velkomoravské ulici za odbočkou z Rooseveltovy ve směru na Pražské předměstí pak probíhá údržba svislých značek. Tolik doprava, teď zprávy s Monikou.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Města častěji dávají peníze i na projekty obyvatel. Stav ve stíže si vyzkouší další čeští žáci. Ministerstvo zahraničí varuje před bouří v Mexiku.
5: Rádio Blaník.
6: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Česká města čím dál častěji zapojují obyvatele do rozhodování o veřejném prostoru. Také v Hradci Králové letos lidé přihlásili do třetího ročníku participativního rozpočtu Probuď Hradec na 50 projektů. Některé z nich přibližuje mluvčí města Kateřina Malá.
7: Hradečané by tu uvítali například další dětská hřiště, knihoboxy na knížky, komunitní zahrady či antistresový box. O tom, které návrhy budou uskutečněny, rozhodnou sami Hradečané prostřednictvím aplikace Munipolis.
6: Návrhy obyvatel letos sbírají nebo vyhodnocují také Písek, Ústí nad Labem a nebo třeba Prachatice. Střelbu taxikáře v Poleradech na Praze Východ policie kvalifikuje jako pokus o zabití. Vyšetřování obviněného probíhá podle kriminalistů na svobodě. V případě odsouzení může obviněný skončit na 3 až 10 let ve vězení. K incidentu došlo v neděli večer po slovním konfliktu mezi řidičem a dvěma zákazníky. Vybraní žáci znovu okusí stav bez tíže ve speciálně upraveném letadle. Absolvují to v rámci mise Zero G. Loni si takový let vyzkoušelo 26 českých studentů. Zařízení, které umí vhodné podmínky vytvořit, by se v Česku mělo znovu objevit v dubnu 2027.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
6: Čeští fotbalisté se dnes přesunou z Dallasu do mexické Guadalajary. Tamní pobřeží ale aktuálně sužuje bouře Boris. Zítřejší český zápas s Jižní Koreou by ale ohrozit neměla. Varování od českého ministerstva zahraničí obdrželi cestovatelé registrovaní v systému Drost. Fanoušci, kteří tam zamířili, by tak měli dbát zvýšené opatrnosti. Víc informací o světovém šampionátu vám budeme od zítřka přinášet ve fotbalovém speciálu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník.
3: S Petrem Slívou.
8: Dobré ráno ode mě i od Adel ve středu 10. června. Před námi další ranní 60 minutovka, ve které mimo jiné budeme taky vybírat z vašich dobrých zpráv o stěhování a někoho z vás zase odměníme. Teď už Petra Janu a Petr Janda, není nám už 17, no to není. No nekoukej na mě, Moli. Není, bylo 8, dobré ráno.

0: Všude zdejší a skupina Jelen na Blaníku. A všude zdejší je taky náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl. Přinejmenším je všude tam, kam vede dálnice nebo alespoň silnice první třídy, které jsou v jeho kompetenci. A včera nás opět informoval o novinkách. A došlo taky na dobrou zprávu pro Valašsko. Už brzy se totiž rozšíří dálnice od Kroměříže skoro až po Zlín.
1: Máme skutečně všechny stavební povolení právní moci, které byly napadeny a dočasně mimo právní moc na dálnici D49, to znamená za Kroměříž přes Hulín až do Frištáku, budeme zprovozňovat, myslím si, že v posledním červnovém týdnu. Už se na to těším.
0: No my taky a celé včerejší povídání s Honzou Riedlem si můžete zase poslechnout na našem webu v sekci podcasty a Honza dorazí na Blaník zase příští týden v úterý odpoledne. Teď už Mike Oldfield, Bonnie Tyler a Islands. V 8 hodin a 9 minut.

0: Mike Oldfield a Bonnie Tyler a Islands. Bonnie Tyler předevčírem oslavila půlkulaté narozeniny, nebo oslavila. Oslavila je zřejmě v nemocnici, protože je po vážné nemoci a po operaci, takže ji přejeme takhle na dálku, alespoň hodně zdraví.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio.
0: Hodně zdraví taky všem gitám, které mají dneska ve středu 10. června svátek, a jak se nám láme ten týden, tak se pojďme podívat, jak to bude vypadat s tím počasím dneska.
2: Začneme s těmi aktuálními teplotami. Praha hlásí 14 stupňů Celsia, tepleji máme na východě, tady jsou většinou ve městech okolo 15 stupňů a na západě naopak chladněji, třeba Karlovy Vary hlásí 11 stupňů Celsia, Plzeň 13, stejně jako České Budějovice. Jinak nás dnes v maximech potkají teploty do 19 stupňů. Na horách bude okolo 10 a bude převažovat zataženost s občasným deštěm. Hlavně na Moravě a ve Slezsku dnes nezapomeňte deštníky, tady bude ten déšť i trvalejší.
0: Tak, deštníky po ruce a my se za chvíli mrkneme na ty vaše stěhovací historky. Teď už Krištofa Srdce Bít, za minutu bude 8:45.

0: Krištof a srdce být na Blaníku každé ráno mezi 8 a 9 odměňujeme dárkovým balíčkem od MND vaše stěhovací historky. A odměňovat budeme už za chvíli. A jaké historky nám mezi tím dorazily?
1: Mezi tím nám napsala třeba Milena. Ahoj Blaníčku, naše poslední stěhování bylo v říjnu. Přijeli stěhovací vozy, vše jsme zabalili a začali jsme vozit 50 km. Na místě jsme pak zjistili, že jsme klíče od nového domu nechali ve starém bytě. No, stěhovat se s 5 dětmi, to je občas fakt sranda k naštvání.
0: No, s 5 dětmi, no, to je klobouk dolů teda, fakt klobouk dolů, slušná práce.
1: To rozhodně, pak nám napsal Pavel a to je taková strašidelná duchařská historka.
0: No.
1: Pavel napsal stěhování, no tak to bych vám mohl vyprávět, ten nejzážitek mám ze stěhování do domečku, potřeboval opravit, tak jsme se vydali do vedlejší obce pro pár cihel, které tam zbyly po likvidaci obce. A když jsme je sbírali, tak se náš čert rozštěkal a naježil. Nevěděli jsme, co se děje, zvedli jsme oči a proti nám levitující osoba v bílém hávu.
0: Ne,
1: přestali
0: ne.
1: Jsme sbírat a hurá domů. Strašidelné.
0: To teda jo. Podle toho by se asi dal natočit film. No děkujeme i za tuhle SMSku, tak za chvíli odměňujeme. Teď je 8 hodin a téměř 19 minut. A krátké zprávy za chvilku. Rádio Blaník.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: Přivítej léto na Martinovských slavnostech. Sobotu 13. června s programem pro rodiny a koncerty. Rock'n'roll band Marcela Woodmana, Leona Machálková, Janek Ledecký a další. Martinovské slavnosti Ostrava Martinov. Vstup zdarma. Víc na martinov.ostrava.cz.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
2: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
3: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
4: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
5: Dny Karviné se blíží.
6: 12. a 13. června roztančí park Boženy Němcové kapely jako Divokej Bill, Olympic, Vesna nebo Ben Kristoval. Těšte se taky na unikátní show Janáčkovy filharmonie z DJ Lova. Chybět nebude ani obří zóna pro děti. Vstup je zdarma, tak dorazte slavit s námi. 12. a 13. června v Karviné.
7: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
8: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
9: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
8: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
10: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
11: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
12: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
13: Blaník za volantem.
14: Hezké ráno, Přerdek Barkman. V Olomouci v Janského ulici stále probíhá vyšetřování nehody dvou osobních vozidel. Aktuálně tudy projedete jedním jízdním pruhem. Na dálnici D35 na 276. kilometru ve směru na Hradec Králové budou v pravém jízdním pruhu probíhat údržbové práce. Na Frýdecko-Místecku v Horních Tošanovicích bourala dvě osobní vozidla, počítejte proto s omezením. No a stejně tak si dávejte pozor i ve Zlíně na třídě Tomáše Bati na křižovatce se Školní ulicí, kde bourala dvě osobní vozidla. Počítejte i tady s omezením provozu. Tolik aktuální dopravní servis pro Moravu a Slezsko, jsou to zprávy, které má Monika.
13: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.

0: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Policie v Hradci Králové je ode dneška ve střehu kvůli hudebnímu festivalu Rock for People, který potrvá v Hradeckém parku 360, ode dneška do neděle posílila hlídky. O studium na některé z 9 fakult Západočeské univerzity v Plzni je zájem. Do prvního kola přijímaček se přihlásilo přes 17 200 uchazečů, což je meziročně o 7% víc. Správa železnic získala stavební povolení k přestavbě tratě mezi stanicí Brno Židenice a odbočkou Černovice. Hlavní stavba by měla začít v roce 2028. Zásoby ropy v největších světových ekonomikách se blíží nejnižším úrovním nejméně od roku 2003. Hlavní spotřebitelské země totiž čerpají zásoby rekordním tempem, aby nahradili výpadek ropy z Blízkého východu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
2: Děkujeme za to, že jste se k trávení toho středečního rána vybrali Blaník a na Blaníku budeme za chvíli odměňovat budeme ty vaše stěhovací historky, které nám celé ráno posíláte. Tak třeba vám právě zavoláme. Za 4 minuty bude 8:30. Dobré středeční ráno.

0: Iveta Bartošová a Víš lásko na Blaníku. Jdeme na ty vaše stěhovací historky.
1: Radio Blaník vám přináší příběhy s dobrým koncem.
0: Radio Blaník, Petr Slíva, Adela Zahradníčková. Dobrý den, je tam Pavel?
2: Dobrý den, ano, prosím, je tady Pavel.
0: Pavle, vy jste nám posílal stěhovací historku, je to tak?
2: Ano, posílal.
0: Máte na nás chvilinku teď?
2: No, mám, no.
0: Adel, co je v té SMS-ce?
3: Pavel nám poslal takovou hořkosladkou. Co jsem se oženil, tedy když pominu 2 roky Blešanech na Bojně, tak jsem se stěhoval celkem 2x. Jak se říká, do třetice všeho dobrého, tak jsem se před 5 lety odstěhoval sám. Zamknul jsem za sebou dveře manželství, nejlepší stěhování. Odešel jsem do práce vlastně úplně bez ničeho. I to auto, kterým jsem do té práce dojížděl, mi odvezli, ale byl jsem šťastný a teď žiju s kocourem a užívám si. To je vlastně nějaký dobrý konec.
0: Jak se jmenuje kocour?
2: Rarášek.
0: Rarášek, tak pozdravujte Raráška a my jsme se rozhodli, že to vaše stěhování odměníme. Takže získáváte dárkový balíček od MND, ve kterém najdete speciální stěhovací sadu i dárky do nového domova, to celé v hodnotě 3000 korun, kdybyste se náhodou zase stěhoval, ale jsou tam věci, které využijete taky jako tak. No tak pozdravujte Raráška, mějte se tam fanfárově. A my jsme rádi, že to dobře dopadlo. Zůstaňte nám na lince. Naslyšenou.
2: Jo, díky.
0: No tím ale nekončíme. Na stránce společnosti MND můžete získat rovnou 15 000 na vaše stěhování nebo cokoliv s tím spojené. Peníze můžete využít třeba na služby stěhovací firmy, novou výmalbu anebo nové vybavení domácnosti. Tak se přihlaste a určitě to zkuste.
1: Příběhy s dobrým koncem. Na Rádiu
4: Blaník. Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Kills a Freddie Mercury na Blaníku. Mě teď úplně dostala zpráva o tom, jak záchranáři v Ústí nad Orlicí zachránili čapí mládě, které přímo v hnízdě vymutali z rybářského vlasce a odvezli ho na ptačí jipku. To je krásná, dobrá zpráva, ovšem dneska bude zřejmě pršet i na čápy.
1: Je to tak, dnes nás čeká převážně zatažená obloha, hlavně s občasným deštěm tady, ale na Moravě a ve Slezsku může být i trvalejší. Nejvyšší denní teploty pod 20 stupni Celsia, 14 až 19, na horách bude okolo 10, co je pozitivní, takže po celý den bude foukat pouze slabý vítr.
0: Tak ideální příležitost zůstat někde v suchu a v teple a dát průchod vzpomínkám třeba v tajemném roce na Blaníku a jednu malou nápovědu pro vás budu mít už za chvilku.
2: Chce se mi těsnit, chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
2: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
1: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
2: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Pohodové české rádio.

0: Láska, ta nebezpečná věc a Petr Muk na Blaníku a po 9. hodině.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Po 9. hodině zase hledání tajemného roku podle písniček a podle slovních nápověd. A v nich budeme vzpomínat taky na seriál, který se na televizních obrazovkách objevil právě na podzim tajemného roku. Tady je ukázka z něj. Schválně poslouchejte, jaké jméno tam zazní.
3: Do novin můžete napsat, že tenhle zlepšovací návrh vznikl v kolektivu vedeném Janem Novákem.
0: Tak třeba vám to pomůže, více si řekneme o 9.

0: Písnička z Armagedonu a Aerosmith, ale žádný Armagedon nás nečeká. Končí sice dnešní dobré ráno, ale už se pro vás chystá hledání tajemného roku. A dnes to bude rok, ve kterém jste poprvé mohli slyšet tuhle písničku Hanky Zagorové. Novinku měl tehdy Petr Novák. I Michal Tučný.
1: Cesty toulaví.
0: Tak tohle všechno uslyšíte v tajemném roce na Blaníku po 9. hodině, kde to bude i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.52. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Ričniko Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričniko Vošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Krásný den vám přeje Radek Barkman. Na Moravě a ve Slezsku dnes očekáváme velkou oblačnost. Místy také s občasným či trvalejším deštěm. Nejvyšší teploty se budou v nížinách pohybovat od 13 do 17 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme od 8 do 12 stupňů. Toliko počasí, míříme se podívat na silnice.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
10: Pozor se aktuálně dávejte na Olomoucku, konkrétně mezi Uničovem a Dlouhou Loučkou. Tady havarovalo osobní auto a vozovka je průjezdná pouze kyvadlově. Na dálnici D1 mezi 293. a 297. kilometrem ve směru od Olomouce na Ostravu pak u krajnice probíhá údržba zeleně. Na práci údržby se dávejte pozor i na dálnici D35 na 276. kilometru, kde ve směru od Lipníku nad Bečvou probíhá oprava portálů. Na dálnici D1 na obchvatu Přerova v úseku mezi 279. a 281. kilometrem ve směru na Ostravu se vytvořila kolona kvůli probíhajícímu omezení. Tolik doprava, teď zprávy, které má Monika.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Nové ostravské centrum by mělo zvýšit bezpečnost. Táborská zoo chystá speciální oslavu. Papež požehná nejvyšší kostelní věži na světě.
15: Rádio Blaník.
16: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Nové centrum v Ostravě Vítkovicích má posílit obranu proti kyberútokům. Má s touto rostoucí hrozbou pomáhat firmám i veřejným institucím. Nabídne vlastní bezpečnostní služby a také školení. Policie řeší ročně už kolem 22 tisíc trestných činů související s kyberkriminalitou. Táborská zoologická zahrada chystá oslavu svých narozenin. Už tuto sobotu, to bude přesně 11 let od její záchrany a znovu otevření pro veřejnost, jak potvrzuje její ředitel Evžen Korec.
1: Nám se podařilo postavit třeba záchranné centrum po chladnomilné šelmy. My jsme jediná zoologická zahrada v České republice mohli poskytnout zázemí týraným šelmám. A v současné době jsme získali i dotaci na výstavbu záchranného centra pro teplomilné šelmy. Podařilo se nám získat velké množství velmi zajímavých druhů, které návštěvníci budou moci vidět.
16: Sobotní narozeninová oslava nabídne komentovaná krmení, ale taky atrakce pro děti jako skákací hrad, malování na obličej anebo zvířecí dílnu. Papež Lev XIV. Požehná nejvyšší kostelní věži na světě ve španělském chrámě Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla dostavebně dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena ke stému výročí úmrtí architekta Antonio Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl. Dostavěná věž se tyčí do výše 172,5 metru. V Oslu startuje diamantová liga. Představí se na ní halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glorie Manuel. Na dnešním mítinku bude závodit i bronzová olympijská medailistka vodooštěpem Nikola Ogorodníková. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
15: na Rádiu Blaník.
0: Startuje středeční hledání tajemného roku. Čekáme na vaše tipy a na vaše vzpomínky. I dnes nám je volejte na 800 109 109 a pište na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Našli jste rok vašeho života.
1: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 100.

0: Australská skupina Men at Work a Down Under, připomínka tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Před chvílí jsme si pro změnu odskočili do Japonska, byla tady mimořádná linka Praha-Tokio, Hanky Zagorové a tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: No dobrý den, tady je Vanda Česká Třebová, zdravím vás.
0: My vás taky, povídejte, jaký máte tip.
3: Já mám tip 1982 a to je jako ty tisostivá Hanička Zagorová Tokio a pak jsem si tam vyslech Novákovi
0: no.
3: A to si myslím, že to byla dynastie Nováku.
0: No, tak uvidíme za malou chvilku. Moc vám děkuju za tip, co jste dělal vy v té době.
3: Běžně v práci, to byl normální rok.
0: Tak krásný den do České Třebové, naslyšenou.
3: Děkuju moc, naschle, ahoj.
0: Tak a pojďme na první tipy, které dorazily SMS-kou.
4: Napsala nám třeba Maria z Bystřan. Zdravím Peťu a Adélku, řekla bych, že se jedná o rok 1982 podle seriálu. Ten seriál nemá chybu, byli tam samí úžasní herci.
0: Děkujeme.
4: Přidám ještě tip od Blanky z Černilova. Ta přidává čárku ke stejnému roku 1982 a v tomto roce se jí narodil syn.
0: Díky.
4: A potom tady máme tip na rok 1983, který nám poslala Aneta z Žatce.
0: Děkujeme, Aneto, zdravíme do Žatce. No a pojďme teda na tu první slovo. Nápovědu. Tak zpátky k té ukázce, kterou jsem pouštěl před devátou, tady je v trošku delším provedení.
5: Do novin můžete napsat, že tenhle zlepšovací návrh vznikl v kolektivu vedeném Janem Novákem, nositelem vyznamenání za vynikající práci. A když budete prosím chtít, tak tam můžete připsat, že tedy ten zlepšovák vznikl na popud jednoho nejmenovaného člena té brigády a že právě proto se ruční hydraulický napínák jmenuje Hahina.
0: No, Fanda z České Třebové před chvílí typoval, že by to mohl být seriál Dynastie Nováku a vzhledem k tomu, že je z České Třebové, což je jak známo železničářské město, tak by to mohl vědět. Ano, opravdu jde o seriál Dynastie Nováku, o železničářské rodině Nováku, který se v televizi objevil 23. října tajemného roku.
6: To dítě by potřebovalo babičku.
7: Na co?
6: Babička je vždycky užitečná. A té by se takhle nezřídil. A taky kvůli zdravému vývoji. Ducha.
7: Že nemá babičku. To jsou má dva dědečky.
6: To se přece takhle nápočítá.
0: Železničářská rodina Nováku. Dynastie Nováku, seriál, který měl premiéru na podzim tajemného roku. To je první slovní nápověda. A teď je to na vás. Volejte na 800 109 109 a pište na 600 318 118, ve kterém roce se to dneska nacházíme. Je to stejný rok, kdy jste poprvé mohli slyšet hvězdičku blízkavou od Petra Nováka.

0: I Love Rock and Roll zpívala Joan Jett a The Blackhearts.
1: Rádio Blaník, tajemný rok.
0: V tajemném roce na Blaníku. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Blanka.
0: Tak Blanko, jaký rok tipujete?
2: Já tipuji rok 1985.
0: No, to je slovo ženy. Píšu si rok 85, co jste dělala v 85.
2: V 85. roce jsem byla ve 4. ročníku střední školy.
0: A jakou jste dělala, můžu vědět?
2: Střední pedagogickou.
0: Děkuju, paní učitelko, nebo jste paní učitelka?
2: Nezůstala jsem u toho, nezůstala.
0: Ale moc děkuju za vzpomínku, mějte se krásně, nashledanou.
2: Já taky děkuju, nashledanou.
0: Přihoď prosím SMSky, Ariel.
3: Tak třeba Hanka z Prahy nám tipuje rok 1982 a napsala k tomu vzpomínku. Tento rok jsem poprvé vyjela na západ, konkrétně do Dánska, a to byl šok, to už dnes mladí nezažijou.
0: Díky.
3: Přidám další tip k roku 1982, který nám poslala Petra. Napsala, bylo mi 8 let a byla jsem dítko školou povinné a bylo to moc fajn.
0: Skvělá vzpomínka, děkujeme.
3: Přidám ještě jeden tip na rok 1985, který nám poslala Petra.
0: Tak 85. dělám čárku. 800 109 109, to je to číslo, kam můžete taky zavolat nebo napsat na 600 318 118. Před chvílí jsme si připomněli seriál Dynastie Nováků, který se v televizi objevil na podzim tajemného roku, a tady je další hudební nápověda. Michal Tučný a Cesty toulaví.

0: Tak to byly cesty Toulový Michala Tučného.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: Tohle je Tajemný rok Rádia Blaník a tohle jsou vaše další tipy a vzpomínky. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dana Pelhorky pod Ondřejníkem.
0: Jaký máte tip, Dano?
3: Já si myslím, že je to rok 1983 podle písničky Hanky Zagorové Mimořádná linka.
0: A
3: co? Spojený s tím, že jsem zrovna procházela pubertou, to je tak asi.
0: No dobře, moc vám děkuju. Jakou jste měla pubertu, že se ptám?
3: Myslím si, že celkem klidnou.
0: Tak vidíte. Krásný den, mějte se, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: No a teď vzpomínky a tipy ze SMSek.
4: Ahoj Peťo a Adélko, tipujeme rok 1981 podle super seriálu a krásných písniček. Bylo mi 20 let, bratrovi 16 a chodila jsem do práce. To nám napsala Zdeňka s maminkou z Plzně.
0: Děkujeme Zdeňce i mamince.
4: Pak tady máme jeden anonymní tip. Dobrý den, tipuji rok 1982 podle seriálu a bylo mi zrovna 20 let.
0: Děkujeme.
4: A potom nám ještě jeden tip na rok 1982 přistál konkrétně od Jiřiny z Hlinska. Tak tomu napsala, byla jsem 3letá holčička a dnes jste mě písní Hvězdičko blízká vám moc potěšili.
0: No to jsme rádi, děkujeme Jiřinko za SMSku. Na další čekáme na čísle 600 318 118, můžete ale i brnknout a popovídáme si o vašem tipu a volejte na 800 109 109 a za chvíli další písnička a další slovní nápověda.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
8: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
9: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
10: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
9: Od 11. do 14. června Fórum Nová Karolina, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
10: Více na herman.cz.
11: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. A radši přijďte vlakem. Zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
12: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
13: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
14: Tak letos taky žádný moře, co?
15: Moře ne, ale o dovolenou nepřijdeme. Jedeme do Brna.
14: Do města? S malýma dětma?
15: V Brně mají turistickou kartu Brnopas, která program vyřeší za tebe. Volné vstupy do památek i atrakcí pro děti a zadarmo se svezeš i parníkem. Navíc si díky kartě můžeš udělat i výlet na Jižní Moravu.
14: Počkej, to se hned podívám.
15: Zadej www.brnopas.cz a máš vyřešeno.
16: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
17: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Nejen, že mají výplatu vždy včas na účtu, ale pečujeme i o jejich zdraví a energii. Sportem, společným pohybem i podporou zdravého životního stylu. Broze. Společně silnější.

Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Dřímona Nazaret, hudební vzpomínka na tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Na stejný rok, kdy jste poprvé mohli slyšet Hvězdičku blízkavou od Petra Nováka, Mimořádnou linku Praha-Tokio od Hanky Zagorové a nebo Cesty toulaví od Michala Tučného, připomněli jsme si Dynastii Nováků, to je televizní seriál, který se objevil v televizi na podzim tajemného roku, a tady jsou vaše první tipy. Další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marie. Je to podle mě na 100% rok 1982 podle Dynastie Nováků. Já jsem dělala na Želešici.
0: Ano.
3: A podle Míši Tučnýho Cesty toulaví.
0: Cesty toulaví.
3: A byl to jeden z mých v životě úplně nejúspěšnějších roku.
0: Zaplať pánbu, tak třeba je to on?
3: No, jsem byt, měla jsem partnera, maminka se vyléčila, prostě přežila infarkt. Všechno klapalo.
0: Moc vám děkuju za vzpomínku, mějte se krásně, nashledanou.
3: Já vám taky, nashledanou.
0: Tak pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Naďa z Mělníku. Ahoj Blaníčku, je to rok 1982, ten rok jsem se vdávala a jsme spolu s manželem dodnes.
0: Děkujeme.
4: Přidám ještě jednu Naďu, konkrétně z Nového Města pod Smrkem. Ta typuje rok 1982, kdy se jí narodil druhý syn.
0: Díky, díky.
4: No a čárku ke stejnému roku typuje ještě jedna dáma, Iveta z Hřebče, a té napověděl seriál Dynastie Nováků.
0: Děkujeme, Iveto. No pojďme na další nápověru, bude vlastně slovně hudební. V tajemném roce skupina ABBA oslavila 10 let svého trvání. V květnu téhož roku začala nahrávat 9. album. Na konci srpna bylo nahrávání přerušeno z důvodu vyčerpání energie. Bylo dokončeno 6 nových písní. V listopadu potom vydala dvojité album největších hitů a doprovázela, nebo následovalo potom ještě poslední propagační turné ABBY po Německu a Anglii. A tohle je jedno z posledních vystoupení ABBY.
5: Ich weiß nicht, wie es da innen zu Hause ist. Bei uns ist eine Riesenstimmung und hier sind sie. Hier sind ABBA!
0: V tajemném roce se rozpadla švédská ABBA. Ale kdy to bylo? Volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a tohle je jedna z těch písniček, kterou stačili ještě vydat.

0: Včera v pražské O2 aréně ohlásili svůj poslední koncert v Česku, ale v tajemném roce byli na vrcholu kariéry Eláni a Aj keď bez peňazí. Taky jsme si připomněli rozpad švédské ABBY, který proběhnul v tajemném roce, a taky seriál Dynastie Nováků, který měl premiéru v televizi právě v tajemném roce. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, já volám na rok.
0: To voláte správně.
1: Petr Mánr z Litvínova.
0: Jaký máte tip?
1: Já mám tip 82.
0: A co jste takhle dělal v tom roce, kdyby to byl on?
1: Jsem dělal ještě požárníka z povolání. Pak jsem musel kvůli penězům fárat na Koinor.
0: Ježišmarja, no. Tak pozdravujte v Litvínově, předpokládám, že v téhle době už neděláte ani jedno.
1: Teď už ne, teď už jsem v důchodu.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Vy taky, naschledanou.
0: Pojďme na SMSky, Adel.
2: Napsala nám třeba Anet, já si myslím, že jde o rok 1982, myslím si to podle písniček a vůbec jsem si v tu dobu ještě nemyslela, že budu na světě.
0: Dobře, díky.
2: Podle ABBY, která napověděla Zuzce z Určice, ta typuje rok 1982 a napsala, v tomto roce jsem začala chodit s nastávajícím manželem a jsme spolu dodnes.
0: Díky.
2: A přidám ještě jeden tip na rok 1983, který nám poslala Anna z Libně.
0: Z Libně, tak zdravíme do Libně, děkujeme. A poslední nápověda. V tajemném roce proběhla první transplantace umělého srdce. Věřte nebo ne, 61-letý zubař ze Seattlu Barney Clark dostal umělé srdce Jervik 7. Stalo se tak 2. prosince tajemného roku. Autorem toho umělého srdce z laminátu a polyuretanu byl lékař Robert Jervik z Univerzity v Utahu a operatérem byl William DeRice. A takhle o tom informovala americká televize.
3: 61-year-old Des Moines dentist Barney Clark is in critical but improving condition this morning. A little more than 24 hours after an artificial heart was implanted in his chest.
0: Tak, pacient tehdy přežil 112 dní po operaci. Nebyla prozatím příliš vyřešena otázka mobility pacienta, protože ovládací jednotka, kterou musel pacient sebou stále vozit, byla velikosti nákupního vozíku. Takže první transplantace umělého srdce, i to je nápověda v dnešním tajemném roce. A vy ještě chvilku můžete hádat.
4: Tajemný rok na Rádiu Blaník.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: XXL výprodej v online shop.cz.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2 L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
16: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. jsme SUDOP Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi.
17: www.projektantbudoucnosti.cz.
18: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
19: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
20: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
21: Slyším, Datart nákupy?
20: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
21: To je mazec.

0: No a sladce, karamel, to byl přízrak 7B, poslední písnička dnešního tajemného roku, podle které jste ještě mohli hádat.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A ty poslední tipy jsou tady. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Ahoj, Peťo, tady Olda, zdravím tebe i Adelku.
0: Děkujeme.
3: Na tipu na 1982.
0: Tak děkujeme. 82, máš nějakou vzpomínku k tomu roku?
3: No mám jich moc, nevím, kterou začít.
0: Dobře.
3: Bylo mi 17 let a chodili jsme u nás i taková krásná skála, co jsou jeskyně. A tak jsme chodili k táboráku a už tenkrát jsme zpívali jako Karla Kydela, Anděl, Bratřičku Zavíjí Vrátka. Všechno jsme to uměl, jsem to uměl naspaměť, takže jako už tenkrát jsme zakázaný ovoce, jak se říkala, nejvíc
0: chutná. Je to tak, trošku jste riskovali. Moc děkuju, měj se krásně, ahoj.
3: Taky, ahoj, ahoj.
0: Adel, pojďme na poslední SMSky.
4: Já přidám tip od Ivany. Ta typuje rok 1982 a napsala, to byla v červnu moje maturita a v prosinci se mi narodila dcera.
0: Děkujeme, Ivano.
4: Přidám tip na rok 1983, to typuje Liduš z Bíliny podle mimořádné linky Praha-Tokio a napsala, je to pro mě velice oblíbená písnička a srdeční záležitost, protože v tomto roce jsem se vdávala.
0: Díky.
4: A přidám ještě jeden tip na rok 1982, ten nám poslal Milan z Příbramy, napsal, hltal jsem jako 13-letý mistrovství světa ve fotbale, které bylo ve Španělsku, jinak bych rád chtěl napsat, že konopiště bylo super a moc se těším na příští rok.
0: Děkujeme za pochvalu, děkujeme za SMSku a pojďme si to všechno zhrnout. Dynastie Nováků v televizi, rozpadla se ABBA a byla provedena první transplantace umělého srdce. Vy jste typovali rok 1982, tady mám nejvíce čárek, pokračuje, nebo v zápětí je rok 1983, tady je o něco méně čárek, potom je tady pár čárek u roku 85 a jedna u roku 72 a jeden z nich je správně a to rok, který právě teď uslyšíte, jenom co ho najdu v naší databázi, protože jsem si to nepřipravil, nepřipravený a tady je
1: 1982. To byl

0: dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
1: Tajemný rok Rádio Blaník.
2: No a já se na vás těším zase zítra ráno po 6. Adelka tady s námi teď 2 dny nebude, ale zase se nám vrátí, takže Adelko, užij si svatbu, na kterou jdeš.
3: Moc krát děkuji.
2: A není tvá?
3: Ještě není, musíme... není, ale jsem svědek.
2: Jsi svědek a je to takový trénink pro tebe na podzim.
3: Je to tak.
2: No a tohle ještě Eddie Grant a poslední písnička z tajemného roku z roku 1982. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání, tak zůstaňte s Blaníkem.

0: Jak tohle přeložit? Já nechci tancovat, já nechci tancovat. Takhle zněl rok 1982 a už je po něm, po tajemném roce. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Marie Rotrová zaspívá Řeku lásky. Taky Michal David, Hvězda konopiště. A i Richard Miller umí zpívat česky.
1: Dnes je holka u starýho růžičky, když jsi malej, tak si stoupni.
0: Tuhle tu gamblerskou. Přátelé, my vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude 10. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Blaník, počasí.
3: Krásné středeční dopoledne vám přeje Radek Barkman. Na Moravě a ve Slezsku si dnes užijeme spíše chladnějšího počasí. Bude převážně zataženo až oblačno, místy s občasným anebo dokonce trvalejším deštěm. V nížinách naměříme nejvyšší teploty mezi 13 a 17 stupni Celsia. Na horách to bude od 8 do 12 stupňů. Toliko počasí, aktuálně je tu dopravní servis.
2: Rádio Blaník. Nejvíc pohody a nejvíc českých písniček. Za každého počasí. Blaník za volantem.
3: V Opavě v Olomoucké ulici, konkrétně na křižovatce s ulicí Dostojevského ve směru do centra, došlo k dopravní nehodě osobního auta a motorky. Projíždějte tudy s opatrností. Pozor si dávejte také na dálnici D1 na obchvatu Přerova v úseku mezi 279. a 281. kilometrem ve směru na Ostravu, kde se aktuálně vytvořila kolona kvůli omezení. No a na dálnici D1 mezi 293. a 297. kilometrem ve směru od Olomouce na Ostravu bude u krajnice probíhat údržba zeleně. Tolik tedy aktuální dopravní servis pro Moravu a Slezsko, jsou tu zprávy, které má Monika.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Zdravotníci se v litoměřické nemocnici nedrželi postupu. Pardubičí hasiči zdolávali požár v 7. patře. Chladné počasí vydrží do příštího týdne. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Společnost Krajská zdravotní zveřejnila nové informace k případu úmrtí dvou novorozenců. Oba zemřeli během jediné noci v litoměřické nemocnici. Lékaři museli celkem resuscitovat 4 čerstvě narozené děti. Jeden z auditů podle Krajské zdravotní, která spravuje 7 nemocnic v Ústeckém kraji, ukázal na nestandardní postup lékařů. Hasiči zasahovali u požáru bytu v pardubickém paneláku. Hořelo v 7. patře a podle předběžných uzávěrů mohl za dnešní oheň nedopalek cigarety. 3 lidé se nadýchali z plodin a záchranáři je museli převést do nemocnice. Výše škody zatím není známá. Praha vyhlásila soutěž na proměnu okolí stanice metra Budějovická. Místo je významným centrem 4. městské části, ale pomalu už dožívá. Navíc se tam těžko orientuje. Zadání pro architekty přiblíží mluvčí města Tadeáš Provazník.
7: Soutěž je koncipovaná jako mezinárodní. Bylo vyzváno 12 zahraničních týmů a 3 české. Architekti budou hledat novou urbanistickou koncepci území i architektonické pojetí budov a veřejných prostranství. Zadání předpokládá zachování budovy obchodního domu DBK,
6: který patří ke slavným dílům architektky Věry Machoninové. Medardovské počasí nekončí. Po rekordně suchém jaru zažívá Česko typické deštivé počasí pro toto období. Další významná srážková situace dorazí dnes a v noci na zítřek. Nejvíc zaprší ve východní polovině země. Chladno vydrží nejen o víkendu, oteplovat se totiž začneš od úterý. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
2: Pepa Černý.
5: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, minutka nám zbývá do 10. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat. Dorazí kolegyně Samira, která nám zase prozradí, proč se říká, co se říká. A v této hodině si taky zahrajeme víc nebo míň. Stále pro vás mám ten poukaz do můjkaroten.cz, tak připravte telefony, ještě neznáte heslo, já vám ho za chvilku řeknu. Marie Rotrová a Řeka lásky. První písnička této hodiny. Jdeme na ní.

0: Michal David a Zabitej čas na vlnách Rádia Blaník. A už je tady Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: A dneska nám Samča vysvětlí něco, co jsme řekli v životě úplně všichni. Aspoň si to myslím.
3: Je-li to, kopyto, platí to, známe skoro všichni jako dětskou říkanku při uzavírání sázky nebo dohody. Jenže ono nejde vůbec o zabíjačkové je-li to, ale je-li to kopyto, platí to. Jakože pokud je to kopyto a tak dále. A teď to kopyto. Nejde totiž o koně, ale o samotného ďábla. Ve starších pověrách totiž právě kopyto symbolizovalo čerta a s ním uzavřenou smlouvu. Jinými slovy, jakmile bylo něco stvrzené, nebylo cesty zpět. Navíc dřív se smlouvy uzavíraly pouze ústně, takže pohrozit ďáblem mohlo zvýšit váhu celé věci. Jazykovědci ale upozorňují, že pro tuhle teorii neexistuje žádný jednoznačný důkaz. Nikdo zatím nenašel starý text nebo zápis, který by potvrzoval, že se to opravdu říkalo právě takhle. Oni toho ale nadělají. Mně tohle jako vysvětlení úplně stačí.
0: A nám taky. Děkujeme, Samči.
2: Samira na Blaníku.
1: Ale proč se říká, co se říká?
0: Tak, a my si teď dáme českou písničku Richarda Millera, Srdce jako kníže Rohan. Měsíc je jak zlatá bula sicilská.

0: David Koller, nic není nastálo, kromě vyvýšeného záhonu.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Prosím vás, neberte mě za slovo, kdyby se vám porouchal náhodou nějaký vyvýšený záhon, tak to není vždycky nastálo, to je jasné. No ale my máme pro vás další hru, a sice víc nebo míň, o ten voucher na 5 000 korun na vyvýšený záhon právě od Můj Karoten.cz. Přátelé, pokud chcete vyhrát, tak prosím, napište SMS-ku na číslo 600 318 118, napište celé své jméno, město nebo obec, kde bydlíte, a potom heslo. A dnešní heslo bude Blaník. Normálně takhle napište heslo Blaník, jo? To mi úplně dneska stačí. No a dvěma z vás zavolám a zahrajeme si. Ten, kdo vyhraje, tak vyhraje ten 5 000 voucher na vyvýšený záhon on Můj Karoten.cz, a ten, kdo prohraje, tak dostane jednak CDčko Rádia Blaník, ale taky velkou slevu u Můj Karoten. To vám všechno řeknu potom, až dohrajeme. No a vy všichni ostatní, kteří teď posloucháte a nezúčastníte se této hry, tak pro vás mám slevu u Můj Karoten.cz taky, a sice 10%. Slevový kód na jejich webu je Blaník10. Jo, velkými písmeny Blanik 10, to tam napíšete do poznámky v objednávce, protože tam se platí až při přivzetí zásilky. Tak přátelé, pište heslo, opakuji, je dneska Blaník, a zvedejte telefony. Za chvilku Kristýna, Sandra a taky Krištof na Blaníku.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
5: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firehuntu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
6: Od 11. do 14. června v Fórum Nová Karolina, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
10: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
11: Dny Karviné se blíží. 12. a 13. června roztančí park Boženy Němcové kapely jako Divokej Bill, Olympic, Vesna nebo Ben Cristoval. Těšte se taky na unikátní show Janáčkovy filharmonie z DJ Lova. Chybět nebude ani obří zóna pro děti. Vstup je zdarma, tak dorazte slavit s námi. 12. a 13. června v Karviné.
12: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
13: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
14: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
2: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
15: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
2: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
16: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
17: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: život je krásný, zpívá Richard Krajčo, 49letý muž, talentovaný, se skupinou Krištof. Přátelé, jdeme si hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: Přesně teda klíčová otázka. Víc nebo míň? Můj Karoten.cz. O co hrajeme? O voucher za 5000 na vyvýšený záhon. A navíc ještě přihodím nějakou tu slevu. Ta sleva je teda takhle pro všechny. To je Blaník 10, to už víte. To máte zadat do poznámky v objednávce u Můj Karoten.cz. A potom máte slevu 10%. To máte úplně všichni. Ale ten, kdo prohraje naše klání, ten nejenom, že dostane CDčko Blaníku, ale taky nějakou tu slevu, která je ještě vyšší než 10%. A kdo pak to bude, to je otázka. No, na telefonu je paní Věra z Chrastavy. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím.
0: Jak pak se dneska máte? Máte taky takové zvláštní počasí?
3: No, je tady pod mrakem, zatím teda neprší, ale jako je příjemně. Venku je pro mě příjemně.
0: Dobře. Je příjemně i ve Vitonicích, odkud se ozval pan Tomáš?
4: Ano, prší tady, ale jinak je hezky.
0: Dobře. Tomáši, vy budete hádat jako první, jste s tím smířen, že ano?
4: Ano.
0: Výborně. Takže Věro, vy poslouchejte pozorně a rychle odpovězte, jo? Kolik rozměrů nabízí Můj Karoten pro své zahradní vyvýšené záhony? Kolik rozměrů? Povídejte. Rychle.
4: Já můžu?
0: Ne, Věra, rychle. Ne.
3: Aha, tak to jo, tak jsem to špatně pochopila. No, kolik rozměrů?
0: No, rychle.
3: 10.
0: 10. Tomáši, víc nebo míň?
4: Míň.
0: Hm. No, tak voucher putuje do Vitonic. Tomáš,
4: děkuju.
3: Gratuluju.
0: No, to je krásné, fair play. Tomáši, je jich 5, jo, těch rozměrů, takže méně znamená pro vás více v tuhle chvíli.
4: Jo.
0: Od vás už mám vlastně všechno, Tomáši, to znamená, že já gratuluju, můžete zavěsit.
4: Děkuju.
0: A voucher vám přijde pravděpodobně na mail. Mějte se krásně, nashledanou.
4: No, děkuju moc, nashledanou.
0: A Věro, pro vás mám tu aspoň tu slevu, tak vy prosím vydržte na telefonu chvilku, jo?
3: Ano, děkuju.
0: Výborně, tak taky na oko, nashledanou.
3: Nashledanou.
0: A hrát budeme, přátelé, opět zítra, ještě pro vás mám pár voucherů a taky pár těch slev.
1: Víc nebo míň? Vyvýšené záhony, které postavíte raz, dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj Karoten.cz, snadná cesta ke skvělé úrodě.
0: Tak a já pro vás mám písničky. Za chvilku třeba Extra Band a Poslední zvonění na Blaníku.
1: Si počká, ten se počká.
2: A pro naše fotbalové fanoušky to platí dvojnásob.
1: Trvalo to 20 let, ale jsme tam.
2: Na mistrovství světa ve fotbale.
1: Pojďte s námi fandit naši.
2: Od 11. června.
1: Amen.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: XXL výprodej v online shop.cz.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem?
10: Nebo snad první hrad z písku na pláži?
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
13: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
15: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
16: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
18: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
19: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
21: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
20: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
22: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
23: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Nech to být a Olympik na Blaníku. Jo, jo, hrajeme vám hezky česky a budeme v tom pokračovat. Navíc tady vládne taková až zarputilá pohoda.

0: nikdo se tady nepere, ale občas kouzlíme s těmi písničkami. Jsme takový poslední kovboj v českém éteru.
1: Tak tíží poslední kovboj, sombrero má do čela.
0: Jsme Blaník a hrajeme vám hezky česky už 27 let a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7,5 minuty bude 11.
2: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Léto bez starostí začíná v Parkservisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
5: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Marcino slaví.
7: Přivítej léto na Martinovských slavnostech. Sobotu 13. června s programem pro rodiny a koncerty. Rock'n'roll band Marcela Woodmana, Leona Machálková, Janek Ledecký a další. Martinovské slavnosti Ostrava Martinov. Vstup zdarma. Víc na martinov.ostrava.cz.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Baník počasí. Rádio
1: Baník. Hezkou středu přeje Radek Barkman. Na Moravě a ve Slezsku dnes očekáváme chladný den, bude převážně zataženo až oblačno, místy s občasným anebo trvalejším deštěm. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 a 17 stupni Celsia. Na horách se bude rtuť teploměru pohybovat od 8 do 12 stupňů. Toliko počasí, na řadě už je dopravní servis.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
1: V Opavě v Olomoucké ulici na křižovatce s ulicí Dostojevského ve směru do centra došlo k dopravní nehodě osobního auta a motorky, s opatrností tu ale přece jenom projedete. Ve Vsetíně v Jasenické ulici pak vyšetřuje policie havárii dvou osobních vozidel, počítejte s omezením provozu, s opatrností projedete. No a na Zlínsku, konkrétně na průjezdu Bohuslavicemi, došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Tady se momentálně místem nehody projíždí kyvadlově. Tolik tedy aktuální dopravní servis pro Moravu a Slezsko. Připraveny jsou zprávy, které má kolegyně Monika. Přejeme vám šťastnou cestu. Jezděte opatrně.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
2: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Za výhrušky střelbou padl trest. Meziroční inflace je opět nižší. Silničáři plánují letní uzavírky.
2: Rádio Blaník.
3: Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Za vyhrožování střelbou na škole potrestal soud mladíka podmíněným trestem, a to v délce 5 měsíců. Verdikt zatím není pravomocný. Mladík, který zároveň schvaloval i střelbu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, bude pod dohledem probačního úředníka a musí se podrobit psychologickému poradenství. Mladík vinu odmítá. Meziroční inflace v Česku v květnu zvolnila. Z dubnových 2,5% klesla o 0,4% bodu. Meziměsíčně pak spotřebitelské ceny stouply podle Českého statistického úřadu o 0,1%. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější léto. Dostali se nejníž od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot a nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, to prozradí ekonom Lukáš Kovanda.
4: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem $92 za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv. Jehož uzavření vyhnal cenu ropy do závratných výšin.
3: Při nejlepším scénáři by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Na řidiče čeká v létě celá řada uzavírek. Omezení budou na dálnicích D1, D5 a D11. Komplikace přinesou také opravy významných silnic v Praze, Ostravě a nebo Liberci. Práce se budou týkat i 3 kilometrů silnice od Cínovecké po nájezd na Novopatskou. V Praze pak provoz výrazně omezí oprava Plzeňské. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
5: Děkuji moc, Moni.
0: Pepa Černý.
2: Na Rádiu Blaník.
5: Krásné dopoledne, přátelé. Za minutku a půl už bude 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky a taky poznáme další zlaté české ručičky, které objevil, jak jinak, Petr Slíva. Je to prostě šikula. No, v této hodině se podíváme také na sport. Zítra začíná fotbal, to všichni víte, ale byla udělena jedna zásadní česká sportovní cena. Tak já vám řeknu za chvilku podrobnosti. Helenka Vondráčková to rozpálila na konopišti mimo jiné i dlouhou nocí. Tak si na to teď vzpomínáme. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Lemon Tree a Fool's Garden na vlnách Rádia Blaník a teď už jsou tady Zlaté české ručičky a Petr Svíva.
1: Jsme Blaník
2: a hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Jaroslavem Duvkem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Měl jsem říct s Jaroslavem Duvkem ze zoologické zahrady Chleby. Vy jste ředitel?
4: Já nejsem ředitel, já jsem takový zoologický srda mravenec v práci všeho druhu.
3: A to jste tady v pořádku, protože ten pořad se jmenuje Zlaté české ručičky a zoologická zahrada Chleby, kromě toho, že je nádherná a že jsem ji na vlastní oči viděl, tak tam bylo potřeba spousta zlatých českých ručiček, je to tak?
4: Přesně tak, my předně děkujeme za návštěvu i za pochvalu. A co se vlastně našich nejzajímavějších prací týče, tak to je určitě chovatel. Máme teď vlastně asi 8 chovatelů, všichni mají vzdělání v oboru, buď dokončený nebo teď studují, protože používáme brigádnice.
3: Zoologická zahrada je rozdělená na starou a novou, tam jsou velmi zvláštní živočichové v té staré části, vy tam totiž máte takové speciální opice.
4: Přesně tak, my máme vlastně jedny z nejzácnějších zvěří České republiky chovaných, jsou to langoři duk. Podlaha dobe se nám letos podařilo sehnat nového samce a doufáme, že se zase podaří nějaký odchov.
3: Pojďme do té nové části, co všechno je v té nové části?
4: Tak v nové části začínáme vlastně ekocentrem, kde chováme velké množství různých travních zvířat, bezobratlí, plazy. Následuje statek, kde si můžou děti návštěvníků vyřádit, můžou jít přímo ke zvířatům, přímo do toho výběhu. A následuje pak výběh daňků, daňci mají takovou průchozí expozici, naše daňky překstily na daňčí gang, protože když vstoupíte, tak vás odklíčí a nepustí návštěvníky dál, dokud nedostanou výkupní ve formě kuliček kukřičných.
3: Je to tak.
4: Za daňky vlastně máme teď prázdný prostor, kde projektujeme v současné době výstavbu tyžince. A vedle máme výběh pro medvědy ušaté. Medvědi ušaté jsou taky menší druh medvědů, jsou hodně aktivní, hodně šplhají, koupají se.
3: Ale jsou to sympatiáci.
4: Jsou to sympatiáci, jsou to sice medvědi, jsou to šelmy, ale jsou takový jako úplně v pohodě.
3: No, co mě teda dostalo možná nejvíc, tak je ten váš výběh pro lvy. Ten se vám povedl.
4: Výběh pro lvy máme už několikátý rok. Máme tam dva samce. A když jsme vlastně projektovali, tak pracovní název byl Levenec, který svět neviděl. To se pak už zachovalo. Takže není sice největší v rámci České republiky, ale určitě je takový zvláštní svou architekturou.
3: Vy tam máte tak jednu specialitku, ono se u vás dá nějak přespat, že jo?
4: My máme přespávání. Letos už máme vyvěšený termíny přímo na internetu. Každopádně každým dnem se plní. Některý termíny jsou úplně obsazený. Je to hrozně oblíbená akce, která když jsme začali dělat, tak to bylo v takovém komorním duchu. Pár stanů, pár lidí. Naštěstí se nám to podařilo rozjet takým způsobem, že vlastně dneska máme, snažíme se kolem 80, maximum 100 lidí. Ten termín, těch termínů máme tím asi 8 vyvěšených a je to určitě zajímavá akce, kdy vlastně návštěvníci můžou přijít do zoologické zahrady, jdeme na prohlídku, pak se společně všichni opečeme v pekáčce přímo v zoologické zahradě a za zvuku zoologické zahrady si nejcí, tak vlastně jdeme spát. No a ráno tak začnou vlastně slepice pokrhat, všechny zvířata, které se ráno probudí, tak začnou aktivovat, do toho stávají návštěvníci, stáváme my, připravíme snídani a zase můžou do zoologické zahrady. Takže vlastně návštěvníci můžou strávit třeba 2 dny přímo zoo.
3: No tak prázdniny před námi, takže pro někoho to může být velké malé dobrodružství.
4: Přesně tak.
3: Kdyby se chtěl někdo dozvědět víc, tak předpokládám, že třeba internet je to místo.
4: Nejlíp v našich podmínkách Facebook. Na Facebooku dáváme vlastně úplně všechny informace ze zoologické zahrady, všechny zajímavosti, všechny narozené mláďata, všechny akce. Takže určitě Facebook, případně internetové stránky.
3: Tak pravil Jaroslav Dufek ze zoologické zahrady Chleby, tak já vám popřeju teda, ať se vám sezóna vydaří, mějte se tam krásně, pozdravujte chovance a naslyšenou.
4: Jo, super, děkujeme moc, těšíme se, naschodnou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Zase Péťa objevil, děkujeme moc krát a tohle jsou... Kabáti a pohoda. Hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Can't help falling in love a UB40 na vlnách Rádia Blaník. Já jsem si vždycky lámal hlavu, co to je UB40, jestli je to taky letadlo jako U2 nebo MiG-21, ale není. Přátelé, ona je to taková zkratka. Podle tiskopisu vydaného v době formování právě skupiny UB40 britským vládním oddělením zaměstnanosti. A má to sloužit k získání podpory v nezaměstnanosti. Ten formulář se prostě jmenuje UB40, nebo tehdy se aspoň tak jmenoval v roce 1978, když se UB40 dávali dohromady. Za chvilku Petra Černocká, Saxahna, taky Miley Cyrus a Michal Tučný, poslední kovboj. Posloucháte Blaník.
1: Pro někoho je to noční můra.
2: Jiní to zvládají levou zadní.
1: A co vy? Máte nějaký fígl na rychlé stěhování bez zbytečných nervů?
2: Pochlubte se nám a možná na tom vyděláte.
1: Každé ráno pro vás máme dárkové balíčky od MND,
2: kde můžete získat rovnou 15 000 na vaše stěhování.
1: Chcete vědět víc? Poslouchejte Blaník.
2: Každé ráno od 6 do 9.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Pavla Strast ve Frýdku Místku a objevte rodinné minivany Fiat Qvo L a Ulize.
5: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. A radši přijďte vlakem. Zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
8: Dobré ráno, miláčku.
9: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
8: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
10: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
11: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
12: Vášení, vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
13: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
14: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
13: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
15: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Inspirující prostředí.
4: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
3: A šéf, se kterým je radost pracovat.
4: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
3: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
4: Bezva práce.
5: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.

0: Michal Tučný, poslední kovboj a první, kdo zpíval na Blaníku v 99. A teď ta avizovaná sportovní cena. Nejhodnotnější výkon loňského roku předvedl olympijský vítěz Metoděj Jílek a obdržel za něj prestižní cenu Jiřího Guta Jarkovského.
1: Jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jelikož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
0: Metodějovi samozřejmě moc gratulujeme a držíme palce do dalších závodů. No a já ještě připomínám, že už zítra začíná fotbalové mistrovství světa, které pro vás budeme samozřejmě bedlivě sledovat a chystáme dokonce i fotbalový speciál. Za chvilku si budeme dál hrát třeba divokýho Byla a Čmeláka a teď se dozvíte, jaký bude víkend tady u nás na Blaníku.
2: Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
3: Album skupiny Čechomor Proměny vyšlo před 25 lety.
2: A my pro vás máme k tomu hudebnímu čtvrtstoletí dárek.
3: Po celý víkend vám budeme rozdávat lístky na koncerty Čechomoru.
2: A také nové album Proměny pokračování.
3: Tak lažte Blaník.
2: A užijte si víkend s Čechomorem.
4: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Jedno tajemství a Ilona Čáková na vlnách Rádia Blaní. Hrajeme vám hezky česky a budeme v tom pokračovat dokonce pouze hezky česky. Petr Spálený zaspívá. Nevěř tomu, že jsem výjimečný. Že taky Petr Kolář. A dáme si i Levandulovou. Budeš má Levandulová. Petr Habka, Hana Hegerová. Sloucháte Blaník a je před námi česká hodinka, jako vždycky takhle, mezi 12. a 13. Teď je před námi počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

Dny Karviné se blíží. 12. a 13. června roztančí park Boženy Němcové kapely jako Divokej Bill, Olympic, Vesna nebo Ben Cristoval. Těšte se taky na unikátní show Janáčkovy filharmonie z DJ Lova. Chybět nebude ani obří zóna pro děti. Vstup je zdarma, tak doraste slavit s námi. 12. a 13. června v Karviné.

0: pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
2: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
3: Radio Blaník, počasí. Radio
4: Blaník. Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teplotami maximálně do 17 stupňů. Zítra očekáváme proměnlivou velkou oblačnost, místy s deštěm a v odpoledních maximech naměříme 15 až 18.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Blaník za volantem.
4: Pozor dejte na Novojičínsku mezi Vítovkou a Odrami. Nákladní auto nabouralo do sloupu vysokého napětí. Spadlé dráty jsou na vozovce, která je zavřena. Zdržíte se v narůstající koloně. Nehodu máme také na Karvinsku v Havířově v ulici Obránců míru. Probíhají tam vyprošťovací práce a i tady je silnice na nezbytně nutnou dobu zavřena. Zpozorněte na D1 na 315. a 0,5 kilometru ve směru na Přerov. Leží tam kus pneumatiky na silnici. Tolik dopravní z Moravy Slezska. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásné odpoledne.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
5: Zastupitelé odvolali primátora Frýdku Místku. Smetanova Litomyšl má nového prezidenta. Kouč z Kuhraví skončil u fotbalistů Slovácka. Radio Blaník. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zastupitelé Frýdku Místku na zasedání odvolali primátora Petra Korče. Návrh na odvolání bez personální náhrady podal opoziční zastupitel Pobudský. Podle něj Korč výkon funkce omezil pouze na sebeprezentaci a propagaci. Primátor je tak pro město podle Pobudského zbytečný. Světově uznávaný dirigent Jakub Hrůša bude od roku 2028 prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. Bude se podílet hlavně na přípravě významných uměleckých projektů a taky posilování postavení festivalu v zahraničí. Ve funkci prezidenta vystřídá Pavla Kysilku. Srážková voda nemusí přijít na zmar. 300 milionů korun proto teď zamíří na projekty, které s ní dokážou efektivněji nakládat. O podporu mohou žádat třeba obce, školy anebo další veřejné instituce. Na co lze dotaci získat, ví mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
6: Dotace lze získat na systémy pro zachytávání, úpravu a následné efektivnější využití dešťové nebo šedé vody na splachování, praní nebo zálivku. Výzva z velké části pokryje také budování nových nebo rekonstrukce stávajících zelených střech.
5: Žádosti bude možné podávat od 17. června. Trenér Roman Skuhravý už nebude pokračovat na lavičce fotbalového Slovácka. Klub uvedl, že se 51-letý kouč rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií zamíří do Ostravy. Baník se stejně jako Slovácko zachránil v první lize až v baráži. Tolik zprávy, teď pokračuje Pepa.
7: Je to tak, děkujeme Eliško.
3: Pepa Černý.
1: Na rádiu Blaník.
7: Teď je poledne, tak krásné poledne, přátelé. Budeme si hrát pouze hezky česky, protože právě začala česká hodinka. A za malou chvilku si také poslechnete písničku, která na Blaníku ještě nikdy nezazněla, protože je úplně nová. Takže vaše oblíbená rubrika poprvé na rádiu Blaník. No, ale tady poprvé není a není tady ani naposledy. Obyčejný muž a Petr Spálený. A pokud se chystáte k obědu, tak samozřejmě dobrou chuť. Posloucháte Blaník.

0: Karel Gott a Marcela Holanová, čau lásko. Marcela Holanová má dneska půlkulaté narozeniny, přátelé. Udam se neříká, kolik to je, ale začíná to sedmičkou. Všechno nejlepší, milá paní Marcelo, a hlavně pevné zdraví. Narozeniny má dneska taky Petr Malásek, skladatel, klavírista, 62. Všechno nejlepší, Petře. On včera hrál samozřejmě s Lucí Bílou v pražském planetáriu v rámci Hvězd pod hvězdami a bylo to fantastické. Já jsem viděl videa, vy je můžete vidět taky na našem blanickém Instagramu, tak se tam podívejte. No a teď už míříme na tu vaši oblíbenou rubriku.
1: Poprvé na rádiu Blaník.
0: Tak. Tentokrát to bude písnička od skupiny Miraj. Přátelé, vy už všichni víte, že Miraj mají písničku o jahodě, že jo?
2: Život je jako jahoda, co ti našle, háčku daj.
0: Ale oni teď mají písničku i o malině, konkrétně o malinovém syrupu. Píseň se jmenuje Malinovej syrup a sám Miraj Navrátil o ní tvrdí, že je to pro něj symbol dětství. Dělávala ho kdysi jeho babička, která měla obrovskou zahradu. Celé prázdniny Miraj trávil u ní na vesnici a bylo to krásné období, na které rád vzpomíná. No a celá tahle písnička je taková bezstarostná, letní a Miraj tvrdí, že ji nedostanete z hlavy, což je u spousty jeho písniček pravda, tak uvidíme, jestli se to povedlo i tentokrát. No a už můžete na YouTube vidět taky videoklip a písničku údajně uslyšíte naživo v Edenu, protože Miraj chtějí pokořit Eden 12. června roku 2027, takže přesně za rok a dva dny. Rok a dva dny zbývají do toho velkého koncertu a už dnes uslyšíme na Blaníku poprvé Malinovej syrup. Tak jdeme na to.

0: Petr Kolář navzdory hříchům, přátelé, dneska je středa. Víte, co se stane ve 4 odpoledne?
1: Pepovi parťáci.
0: Někdo přijde, nějaký parťák, nebo parťáci, to já vlastně do poslední chvíle nevím, protože on přijde divokej byl, ale protože kluku je 8, tak nepřijde celý divokej byl, ale určitě dorazí Roman Procházka, kytarista, taky manažer skupiny a sympaťák, ten už tady byl. Minule, když tady byl, tak byl v parťácích s kolegou Vaškem Bláhou. Jestli vezme tentokrát Vaška, nebo třeba Štěpána Karbulku, případně Marka Žežulku, nebo Adama Karlíka, nebo s Jurdou, jestli přijde, nebo s Jackem Bartlem, těžko říct, ale určitě tady někdo bude, někdo z divokýho byla a budeme probírat jejich aktuální oslavy 28 let kapely, taky co chystají, jaké mají v plánu koncerty, kdy bude další deska a tak dále. Tak leďte blaník, dneska mezi 4. a 5. nejenom, že si divokýho byla budeme hrát, ale budeme si o něm taky povídat. Za chvilku František Nedvěd, Marie Rotrová, taky Lucie a Marie na blaníku.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
3: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 11. do 14. června Fórum Nová Karolina, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Dobré ráno, miláčku.
9: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
8: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
9: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Tak letos taky žádný moře, co?
12: Moře ne, ale o dovolenou nepřijdeme. Jedeme do Brna.
11: Do města? S malýma dětma?
12: V Brně mají turistickou kartu Brnopas, která program vyřeší za tebe. Volné vstupy do památek i atrakcí pro děti a zadarmo se svezeš i parníkem. Navíc si díky kartě můžeš udělat i výlet na Jižní Moravu.
11: Počkej, to se hned podívám.
12: Zadej www.brnopas.cz a máš vyřešeno.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
15: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
16: Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
17: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
16: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
18: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.

0: Tohle je pořád ještě nová Lucie a Marie na vlnách Rádia Blaník. A teď jedna akce, která právě probíhá. Jmenuje se Týden pro paliativu a stojí za ní projekt Domestici. Podrobnosti nám poví jeho mluvčí Gabriela Bártová.
1: Jestli jste se pohybovali v posledních dnech někde po trase Praha, Písek, Třeboň, Třebíč, tak jste možná mohli zahlédnout růžové dvojkolo, na kterém jel Martin Souček, ultracyklista, a za sebou vezl vždycky jednoho hrdinu, odvážlivce, což byl člověk, který díky hospici mohl zůstat až do poslední chvíle doma s někým milovaným, kdo mu umíral. A tihle hrdinové, tihle odvážní, kteří měli tu odvahu se postarat o toho svého blízkého, tak teď se rozhodli na tom kole jet, to naší benefiční akci podpořit a mluvit o tom, proč právě hospic pro ně byl tak důležitý. A protože na dostupnosti té hospicové péče moc záleží a je jí pořád málo, tak jsme se rozhodli, že vybereme 2 miliony korun, abychom hospice podpořili. A vy to můžete udělat velmi jednoduše. Můžete na 8dní.cz přijít a darovat nebo sportovat, dá se sportovat jakkoliv, nemusí to být na kole, můžete běhat, cvičit, plavat a každá hodina toho pohybu za startovné se propíše do takové naší sportovní platformy tam a je darem pro ty hospice, tak aby jsme dosáhli cílové částky 2 miliony korun. Tak moc všechny zveme a budeme rádi, když se zapojíte.
0: Pokud se rozhodnete jakkoliv přispět, tak vám patří velký dík. Ještě jednou opakuji ty stránky www.8dní.cz s osmičkou, normálně s tou číslovkou. A my už se vrátíme k písničkám. Za chvilku Hana Hegerová, Petr Hápka, krásná levandulová na Blaníku.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
4: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Olympik.
4: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Lucka Bílák.
4: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
5: Děkuji moc.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
3: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a

0: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: XXL výprodej v online shop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
8: Šetrná vlasová péče na 7. Capilan. Vzános C a dvěma L. Capilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Capilan Originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.capilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Capisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
9: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
18: Slyším, Datart nákupy?
17: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
18: To je mazec.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.

Mandraže a motýly na Blaníku. A tím je česká hodinka za námi, přátelé, ale nebojte se, nebudeme dál hrát, hlavně hezky česky. Zahra-

0: Jdeme si třeba pro všechny řidiče z povolání. Zaspívá i Lucka Vondráčková. A dojde i na písničku, která letos slaví 25. výročí. A ty musíš být jima, lebo mi tě pám. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už bude 1 hodina odpoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
5: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 12 až 9 stupni, na horách kolem 6. Zítra pak očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, vyskytnout se může i bouřka a naměříme 15 až 18. Teď se vydáme na cesty.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
2: Pozor na D48 na 49,5 kilometru od Nového Jičína na Český Těšín. V levém pruhu leží Tojtojka. Zpozorněte také na příjezdu do Olomouce od Vyškova. V pravém pruhu pracují silničáři, budou tu ještě asi půl hodiny. Na Novojičínsku mezi Vítovkou a Odrami nabouralo nákladní auto do sloupu vysokého napětí. Spadlé dráty jsou na vozovce, která je stále zavřena. Počítejte s komplikacemi. Tolik dopravní servis Moravy Slezska, teď jsou tu zprávy, šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Ministr Zuna žádá navýšení výdajů na obranu. Z lesů se houbaři odnášejí plné košíky. Na Slovensku se narodila siamská dvojčata. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ministr obrany Jaromír Zuna požaduje pro příští rok zvýšit o výdaje na obranu na 2% HDP, tedy na 190 miliard korun, což je navýšení o 35 miliard. Dneska to uvedla Česká televize. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. V Česku teď probíhá akce s názvem Týden invazních druhů. Veřejnosti přiblíží rostlinné a živočišné druhy zavlečené do tuzemska. Více říká za organizátory Tomáš Gerner.
9: Je to taková myšlenka nějaké pravidelné osvětové akce, čili letos bychom měli první ročník, že v rámci jednoho týdne v tom roce budeme představovat lidem tu problematiku invazních druhů, a to formou různých akcí. Máme na letošek připravené exkurze, vycházky, přednášky.
8: Součástí je taky soutěž zaměřená na likvidaci invazní hlupiny mnoholisté. A u přírody zůstaneme. České lesy zaplavily hřibovité houby. Po hřibu kováři o sobě teď dávají vědět taky praváci, tedy hřiby smrkové a dubové. Bohaté úlovky z lesů si odnášejí lidé napříč Českem. Méně zkušení houbaři by ale měli dávat pozor, aby praváky nezaměnili za jedovaté satany anebo za hořčáky. Ty sice jedovaté nejsou, ale jejich hořká chuť dokáže zkazit celé jídlo. V Bratislavě se včera narodila siamská dvojčata. Jejich stav je podle lékařů dobrý. Dvojčata jsou dívky a jsou spojené pánvemi. Každá má své srdce, plíce a ledviny. Lékaři ale nedokáží přesně stanovit, jaké orgány jsou v dutině břišní. První operace čeká miminka zřejmě zítra. Tolik zprávy, slovo má Pepa.
10: Děkuju moc krát, Eliško.
1: Pepa Černý.
7: Na rádiu Blaník.
10: Krásné odpoledne, že vy jste tady čekali Ivu Leckou teďka. No, to jste neposlouchali pozorně včera, protože Ivuška se včera omlouvala, že dneska bohužel má nějaké povinnosti, že chce být u významného dne svého syna. A tak to za ní dneska beru já, musíte to vydržet. Přátelé, ale já vám budu hrát hlavně hezky česky, na tom se nic nemění. A taky si budeme trochu povídat a snad to bude i trošku sranda. Slovenský klín, to je první píseň této hodiny, Činasky a Bára Hosnedlová. Tak hezké odpoledne s Blaníkem.

0: Tři sestry a pianovka. Šťastnou cestu, vážení řidiči a řidičky. A my teď míříme do Jablonce nad Nisou, okolí tamní přehrady, totiž v sobotu ovládne první ročník festivalu Rodináda. Co se tam bude dít, to nám poví mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.
1: Návštěvníci se mohou těšit na sportovní a kreativní stanoviště, soutěže, kulturní vystoupení, trhy, food festival i odpočinkové zóny. Od 8 ráno do 9 večer bude zcela uzavřená také část Palackého ulice od křižovatky s Rígrovou po kruhový objezd u kapličky ve Mšeně. Uzavírka platí pro osobní a nákladní auta, ale i pro autobusy. Objízdná trasa povede ulicemi Rígrova, Harachovská a Želivského.
0: Já ještě dodám, že ambicí organizátorů je ukázat Jablonec v úplně jiné atmosféře. Palackého ulici lidé běžně vnímají jako rušnou dopravní tepnu, ale v sobotu se promění v místo plné života, radosti, pohybu, hudby, chutí a společných zážitků. Tak držíme palce, ať se Rodináda chytí, a teď si dáme krásnou písničku. Originál je od Leonarda Cohena, ale stvárnili ji třeba taky Xavier Baumaxa, Lucie Bílá nebo Jakub Smolík a taky Alexandra Bárk. Haleluja. Krásné odpoledne s Blaníkem.

0: Čechomor a Lenka Dusilová, jejich společné proměny na vlnách Rádia Blaník. A něco mi říká, že tahle písnička o víkendu určitě na Blaníku zazní. Víte, co se chystá?
1: Víkend s Čechomorem na Rádiu Blaník.
0: Přesně tak, my s Čechomorem strávíme celý nadcházející víkend a ten důvod je jasný. Právě album Proměny, tohle kultovní album, které nahrál Čechomor s Lenkou Dusilovou, letos slaví 25. výročí, čtvrtstoletí. A my máme dárek pro vás, a to speciální. Nejenom lístky na koncerty Čechomoru, ale přihodíme navíc i jejich nové album, které se jmenuje Proměny pokračování. Tak leďte o víkendu Blaník a mějte u sebe telefon. Mějte ho připravený a já vám přeju hodně štěstí. Za chvilku Eláně a Lojzo, taky Luzka Vondráčková a Suzy Quattro.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
3: V dnešním Dobrém ránu jsme proplatili další účtenku
4: a odměnili i vaše stěhovací historky.
3: No a zítra na to budu sám. Kde budeš?
4: Já budu na svatbě.
3: Na tvé?
4: No ještě ne.
3: A vrátíš se?
4: Vrátím.
3: Tak to budu jedině rád. No tak si to spolu zítra zase užijeme. Bude se proplácet, bude se odměňovat a dáme si ranního hosta na telefonu. Těším se na vás zítra po 6.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
1: Rok se s rokem sešel.
2: A jsou tady opět letní koncerty Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi.
2: A začínáme v Havířově.
1: V pátek 12. června.
2: Dorazí i Janek Ledecký,
5: patříme k sobě ty a já,
1: Olga Lunová,
2: Petr Kolář.

0: dopoledne o 16:30 na náměstí Republiky.
1: A vstupné se samozřejmě neplatí.
0: Tak přijďte 12. června do Havířova.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
5: Martino slaví.
6: Přivítej léto na Martinovských slavnostech. Sobotu 13. června s programem pro rodiny a koncerty. Rock'n'roll band Marcela Woodmana, Leona Machálková, Janek Ledecký a další. Martinovské slavnosti Ostrava Martinov. Vstup zdarma. Víc na

0: Suzy Quattro na vlnách Rádia Blaník. A my teď míříme přímo do terénu za naším reportérem Radkem Barkmanem, který se zúčastnil tiskové konference o elektrokolech a situaci v České republice. Tak Radku, já tě vítám ve vysílání a můžeš, co jsi zjistil?
1: Hezký den. Elektrokola jsou mezi Čechy stále ve větší oblibě. Zároveň však s jejich větší využitelností logicky přibývá i počet nehod. Těch za uplynulý rok 2025 bylo celkem 867. Důležitým prvkem však je i to, že i nadále více než polovina z nich byla zaviněná právě řidičem elektrokola. V loňském roce to například bylo 64% cyklistů. Nejčetnější nehodovost se vyskytuje v Jihomoravském kraji, který je následovaný Moravskoslezským a Zlínským krajem. Zde i vzhledem ke geografickým podmínkám jsou cesty na jízdu elektrokolem totiž příhodné. Policisté proto nabádají jezdce na elektrokole k maximální znalosti i dodržování pravidel silničního provozu. Upozorňují přitom zároveň na to, že elektrokolo je zpravidla výrazně váhově těžší a má tudíž zcela odlišné jízdní vlastnosti oproti klasickému kolu. I proto se pod taktovkou ambasadora a jezdce na horských kolech Richarda Gaspertyho povedlo rozjet osvětový projekt s názvem ebikebezpečně.cz. Ten na svých stránkách i prostřednictvím videí ukazuje například, jak správně brzdit, kde mít nohu na pedálu, případně jak nabitou baterku sebou vozit. V České republice se podle nejnovějších dat objevilo už více než 100 000 elektrokol, které se tím pádem stávají stabilní součástí silničního provozu. Pro Rádio Blaník Radek Barkman.
0: Radku, moc krát děkujeme za informace a my si budeme dál hrát. Za chvilku Hana Zagorová, dneska už to vím a vy už určitě víte, že zítra to vypukne.
2: To si počká, ten se počká.
3: Pro naše fotbalové fanoušky to platí dvojnásob.
2: Trvalo to 20 let, ale jsme tam.
3: Na mistrovství světa ve fotbale.
2: Buďte s námi, fandit naši.
3: Od 11. června.
2: Na mat.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
15: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
14: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
15: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
16: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Pohodové České rádio.

0: Lost on You a LP, dáma, která má k České republice velice, velice blízko. Hlavně vám ale hrajeme hezky česky a budeme v tom pokračovat, zaspívá Olga Lounová. Tom, je plán, taky Pavel Bobek.
1: To je můj rodný dům.
0: A dáme si i písničku pro psa, který naučil lidi žít.
2: Vždycky, když život je pes a ty se začín.
0: Gump, i ten na Blaník patří. Hrajeme vám hezky česky, na tom se nikdy nic

0: nezmění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a malý kousíček budou 2 odpoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Dny Karviné se blíží. 12. a 13. června roztančí park Boženy Němcové kapely jako Divoký Bill, Olympic, Vesna nebo Ben Cristoval. Těšte se taky na unikátní show Janáčkovy filharmonie z DJ Lova. Chybět nebude ani obří zóna pro děti. Vstup je zdarma, tak dorazte slavit s námi. 12. a 13. června v Karviné.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme, vše čerstvé zajistíme. Rozmazlíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
6: Pozor, hlašení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnyspolek.cz.
1: Rádio Blaník, počasí.
7: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme zítra proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně s deštěm nebo přeháňkami a odpoledne i bouřkami. Srážky budou ustávat až k večeru. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 15 až 18 stupňů, na horách naměříme kolem 12.
1: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
7: Na Novojičínsku v Kopřivnici v ulici Československé armády vyšetřuje policie srážku 3 osobních aut a provoz je tam částečně omezený. S omezením počítejte také ve Zlíně v Dlouhé ulici, kde stojí zaklíněné nákladní auto. Na dálnici D1 na 355. kilometru směrem na Bohumín leží na silnici nárazník. Doporučujeme snížit rychlost. A na D48 mezi 8. a 10. kilometrem od Nového Jičína na Bělotín pracují v levém pruhu silničáři na údržbě zeleně.
9: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: Na cestu na letiště budete potřebovat pevné nervy. Evropa má za sebou rekordní květen. Basketbalový Nymburk se sloučí se Slavií.
7: Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na letiště Václava Havla by lidé měli jezdit spíše městskou hromadnou dopravou. Kvůli stavbě nové křižovatky to doporučuje policie, která tu opakovaně řeší dopravní problémy. V místě se řidiči prakticky denně potýkají s kolonami. Podle policistů je MHD optimální řešení. Třeba trolejbus z Veleslavína jede po silnicích, kde žádné uzavírky nejsou. Letošní květen byl druhým nejteplejším v historii měření. Zvlášť výrazné teplotní odchylky zaznamenaly oceány. Teplota mořské vody dosahovala rekordních hodnot. A rekordy padaly taky v celé Evropě. Silná vlna veder totiž přišla neobvykle brzo.
10: Národní technické muzeum má novou 6. pobočku. Ve Vávrově Mlýně v Praze zpřístupňuje expozici, která se věnuje poštovnictví. Obhlédnout je byla naše reportérka Sára Voldánová.
11: Hezký den. První poštovní muzeum u nás vzniklo v roce 1918 a už tehdy se uvažovalo o jeho začlenění právě pod Technické muzeum Království českého. To se povedlo až teď, téměř po 100 letech. A poštovní muzeum tak navíc získalo krásné nové prostory tady ve Vávrově Mlýně. Pro návštěvníky je tu připravená zajímavá expozice Technika na poště, kde se seznámí třeba s počátky rozhlasového vysílání, rozvojem telegrafu nebo proměnami poštovní dopravy od dostavníku po letadla. Muzeum bude otevřené celoročně od úterý do neděle. Z centra Prahy Sára Voldánová.
10: Sáro, děkujeme. Český basketbalový šampion Nymburk a Slavia se od nové sezóny sloučí. Nový klub ponese název SK Slavia Praha era NBK a své zápasy bude hrát v hlavním městě na Královce. Basketbalisté Nymburka momentálně bojují s Pardubicemi o další triumf. Stav finále je 2-2 na zápasy, Nymburk usiluje o 21. titul. Tolik zprávy, teď vám bude hrát zase Pepa.
0: SK Slavia Praha era NBK, já bych to pojmenoval normálně Slinburg, ne? Co?
12: Pepa Černý
13: na rádiu Blaník.
0: Co je, Eliško, když se slučujou, tak...
11: Slinburg.
0: No, proč jinak? No nic, budeme si dál hrát. Hezky česky. Lenka Filipová za všechno může. Často je tento song, že ano, na úvod hodiny je přesně 14.00. Já to nebudu protahovat. Je to dneska nekonečné se mnou, že ano. Krásné odpoledne s Blaníkem.

0: Olga Lounová, jsem optimista. Ta tam taky bude.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Na prvním letním koncertě, myslím, v Havířově, teď v pátek 12. června, což je vlastně už pozítří. Přátelé, bude tam nejenom Olinka, ale bude tam taky blanická kapela.
2: Slunce dá nám svítí.
0: Zaspívá nám taky Petr Kolář.
3: Jednou nebe zavolá, díky vám.
0: I Janek Ledecký.
4: Vázem, co staví na poušti.
0: Nebude to na poušti, bude to v Havířově. O půl páté odpoledne začínáme na náměstí Republiky. Těším se moc. Vstupné se samozřejmě neplatí, jako vždycky. A letos pro vás máme speciální dárek. Z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. Tak si nejenom pro tu samolepku přijďte teď v pátek 12. června do Havířova a já myslím, že si to užijete, protože jestli něco umíme, tak jsou to koncerty.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník.
5: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
6: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
5: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
7: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
8: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Už je to hromada let, co Bruce Springsteen napsal písničku My Hometown. A u nás se jí ujal Pavel Bobek, můj rodný dům. Tak si užívejte, krásné odpoledne s Blaníkem vám přeju.

0: Dalibor Janda, oheň, voda, vítr. Tenhle ten chraplák ovládnul naše konopiště. A teď ovládne Liberec, přátelé. On má koncert v pondělí 15. června. Bude to 2,5hodinový gala koncert s jeho největšími hity. A to v kulturně společenském centru Lidové sady. Takže je to open air, přátelé, pod širým nebem. Bude to krása. V pondělí 15. června být vámi vyrazím, protože na konopišti byl přece jenom asi jenom 3/4 hodinky. Ale tenhle 2,5hodinový koncert, to bude, jak se říká, plnotučné, doporučuju. Liberec, lístky by ještě měly být. Za chvilku Krištof, Sima Martausová, Hvězdáři, anebo Lionel Richie a Hello.
1: A já se udělám hvězdičku na nebi.
2: Víkend s Čechomorem.
3: Na Blaníku oslavíme další velké výročí.
2: Album skupiny Čechomor Proměny vyšlo před 25 lety.
3: A my pro vás máme k tomu hudebnímu čtvrtstoletí dárek.
2: Po celý víkend vám budeme rozdávat lístky na koncerty Čechomoru.
3: A také nové album Proměny pokračování.
2: Tak lažte Blaník.
3: A užijte si víkend s Čechomorem.
4: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firemtu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
5: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. A radši přijďte vlakem, zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
6: V Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
7: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
8: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Pavla Strast ve Frýdku Místku a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
9: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Nejen, že mají výplatu vždy včas na účtu, ale pečujeme i o jejich zdraví a energii. Sportem, společným pohybem i podporou zdravého životního stylu. Broze. Společně silnější.
11: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratiboř, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
12: Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
13: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
12: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
14: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
15: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
16: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
15: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
16: Tak mrkněte na
17: tisku levně.cz.
18: Náplně hned.

0: Život je pes, písnička pro psa Gumpa. Pro psa, který naučil lidi žít. U obou filmů jsme byli, jako Rádio Blaník, a jsme tomu moc rádi. A teď nás čeká dobrá zpráva.
1: Rádio Blaník, dobrá zpráva.
0: A už je tady nositelka dobrých zpráv, Sára Dvořáková. Ahoj Sáro, vítej a povídej.
2: Ahoj Pepo a hezké odpoledne všem. Dnes se s dobrou zprávou vydáme do Krapčic pod Řípem. Právě tam sídlí Diakonie Českobratrské církve evangelické, která už 160 let pomáhá seniorům a lidem s Alzheimerovou chorobou. A už tento víkend otevře své brány i veřejnosti. Pořádá se tam totiž druhý ročník festivalu Diakofest. To znamená, že domov pro seniory se tam na jeden den promění ve festivalový areál, jehož výtěžek poputuje na dobrou věc. Co tam návštěvníky čeká, prozradí Kristýna Blašková za tým Diakonie.
3: V sobotu 13. června vás zveme na Diakofest Krápčicích pod Řípem. Brány festivalu otevřeme ve 13.15. Těšit se můžete na zakázaný ovoce, vynález, kázy, Claymore a další skvělé muzikanty. Pro děti bude zdarma připravený skákací hrad a spousta zábavy. Chybět nebude ani výborné jídlo, pití a pohodová atmosféra v jedinečném prostředí areálu domova Diakonie.
2: Vstupenka vyjde na 400 korun a děti do 12 let mají vstup zdarma. Pokud tedy hledáte tip na sobotní výlet se smyslem, Diakofest může být přesně tím místem.
0: Krása, ještě že mi nebylo 12, ještě. Tak já vyrazím. Sáro, měj se krásně, moc děkujeme.
2: Ty taky, Pepo, ahoj.
1: To byla dobrá zpráva Radia Blaník.
0: Tak a my si budeme dál hrát za chvilku Michal David, když jsou doma galeje, vzpomínka na konopiště.
1: Pro někoho je to noční můra.
4: Jiní to zvládají levou zadní.
1: A co vy? Máte nějaký fígl na rychlé stěhování bez zbytečných nervů?
4: Pochlubte se nám a možná na tom vyděláte.
1: Každé ráno pro vás máme dárkové balíčky od MND.
4: Kde můžete získat rovnou 15 000 na vaše stěhování.
1: Chcete vědět víc? Poslouchejte Blaník.
4: Každé ráno od 6 do 9.
5: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
6: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
7: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
13: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
14: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
15: www.projektantbudoucnosti.cz. rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
16: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
15: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
17: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
18: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
19: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
20: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
21: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
22: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
23: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
24: Čerstvé jako z Kauflandu.
25: Televize Seznam dnes potěší všechny milovníky rekonstrukcí a úprav domů. Už dnes se podíváme do rodiny, která má dvojčata a také pořád plný dům radostného i méně radostného výskání. Jak to udělat, aby se rodina navzájem nerušila? Tak to a nejen to vám prozradíme už dnes v pořadu Domy jako nové od 18 hodin na Televizi Seznam.
26: České rádio.

0: jsou dvě nejslavnější písně Mariah Carey. První je vánoční, jediné, co chci k Vánocům, si ty. A potom tahle, nemůžu bez tebe žít. Posloucháte Rádio Blaník. A my vám hrajeme hlavně hezky česky. Dáme si taky takovou jednu motivační od Miraj.
1: Když nemůžeš, tak dej víc,
0: zakřič prostě. Zahraje nám Lucie. A dáme si i tu, která je teď velice aktuální, protože zítra to začíná v Mexiku, Spojených státech a Kanadě. Fotbalový mundiál.
1: Všichni jsou už v Mexiku.
0: Já bohužel nejedu, já budu tady na Blaníku zítra i pozítří. Přátelé, hrajeme vám hezky česky a za 6 minut bude 15 hodin, úplně přesně. No a teď je před námi počasí, doprava a zprávy.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rič Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
2: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantasy svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
6: Rádio Blaník, počasí.
7: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku očekáváme zítra proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně s občasným deštěm nebo přeháňkami a odpoledne se mohou přehnat i slabší bouřky, během nich zesílí vítr. Srážky budou ustávat až k večeru. Naměříme 15 až 18 stupňů.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Blaník za volantem.
7: 10-15 minut necháte na obchvatu Přerova, jak zjistil Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Okolo 10 minut se zdrží řidiči na dálnici D1 směrem na Ostravu na obchvatu Přerova. Na 280. kilometru pokračují práce v rámci záručních oprav a řidiči neprojedou levým pruhem. Ukončení omezení a plné obnovení provozu je plánováno na dnešní 18. hodinu.
7: Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu bez nehod. Teď jsou tu zprávy.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.
6: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Ceny paliv půjdou zase dolů. Do mapování světlušek se může zapojit i veřejnost. Na fotbalový šampionát se připravují sázkaři. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 630 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 39 korun a 69 haléřů. Vyplývá to z informací Ministerstva financí. Česká města stále častěji využívají chytré technologie k usnadnění dopravy a taky k parkování. Tábor proto rozšíří světelný navigační systém, který řidičům ukazuje obsazenost parkovišť v reálném čase. Kde konkrétně, ví mluvčí radnice Luboš Dvořák.
9: Nové informační tabule přibude například v Budějovické ulici u černých železničních mostů ve směru do centra. Ukáže obsazenost parkoviště Tabačka, parkovacího domu Centrum a parkoviště u Plaveckého stadionu.
14: Instalace nových navigačních prvků se uskuteční v průběhu letošního roku. V Praze začíná mapování světlušek. Jeho cílem je zjistit, kde se těmto broukům v hlavním městě daří a jak početné jsou jejich populace. Projekt nazvaný Praha hledá světlušky povedou vědci z České zemědělské univerzity. Do sběru dat se ale může zapojit taky veřejnost.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
14: Čeští bookmakeri očekávají na letošní fotbalové mistrovství vyšší vklady. Důvodem je to, že se hraje výrazně více zápasů než na předešlých turnajích. A vliv podle sázkařů bude mít taky to, že se na šampionát po 20 letech probojoval i český nároďák. Ještě před začátkem turnaje přijali sázky za téměř 80 milionů. Tolik zprávy, Pepo, je to tvoje.
15: Děkuji moc, Eliško.
1: Pepa Černý
13: na rádiu Blaník.
15: Krásné odpoledne, přátelé, třetí hodina už odbyla, tak to nebudeme zdržovat, já vám pouze prozradím to, co všichni víte, že vám hrajeme hezky česky a že Prim budou hrát české písničky i v této hodině. No a za malou chvilku se vydáme na cesty s Mirkem Táborským, na to se hrozně těším. Tohle jsou Mirá, i když nemůžeš, tak přidej. Krásné odpoledne.
16: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: byli Roxette na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, s Mirkem Táborským se tento týden vydáváme na výlety při vodě. A teď je na programu další takový výlet, tak jdeme na něj.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem slíbil pokračování výletu podél Berounky. Výlet jsem začal z pražské části z Braslav a došel jsem podél Vltavy k Lahovickému mostu, který vede již přes Berounku. A za ním jsem vám představil největší archeologicky prozkoumané raně středověké pohřebiště v Čechách. Všechny zde objevené ostatky směřovaly nohama na východ a hlavou k západu, což napovídá o předkřesťanském rituálu pohřbu. V každém hrobě se nacházely drobné předměty, některé pozůstatky těl vykazovaly známky protiupírských opatření. Památník na pohřebišti má podobu neopracovaného kamene z červeného sliveneckého mramoru s krasovou výzdobou a výškou i šířkou 1,8 metru. Po levém břehu Berounky se dojde opět k Radotinskému mostu, tentokrát k jeho části překlenující Berounku. Také tady je pod ním zavěšena lávka pro cyklisty a chodce, takže po ní přejděte na pravý břeh řeky a zaměřte do Zbraslavy. Tam se můžete zastavit u bysty Vladislava Vančury, kterou vytvořil sochař Karel Lidický. Bysta je umístěna před vilou, v níž Vančura, původním povoláním lékař, psal svoje díla. Mezi ta nejúspěšnější patří Markéta Lazarová, Rozmarné léto, Konec starých časů či Obrazy z dějin národa českého. Ze své vily byl spisovatel, dramatik a režisér Vladislav Vančura odveden gestapem a brzy na to v roce 1942 popraven na Kobyliské střelnici. Výlet můžete zakončit na okraji Zbraslavského náměstí v restauraci Škoda lásky. Její název není náhodný, protože v tom domě nějakou dobu žil legendární skladatel dechové hudby a zbraslavský rodák Jaromír Vejvoda, autor této skoro po celém světě proslavené polky Škoda lásky, v německé verzi Rosamunde, anglické Roll out the barrels, neboli Vivalte sudy. Jak jste slyšeli, procházka z Braslaví nedaleko soutoku Vltavy a Berounky může být velice zajímavá. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: To byl výlet pro všechny a tahle písnička je jenom pro Magdalény. Jeleni, ne, je pro všechny taky. Hezké odpoledne s Blaníkem.

Už je to 39 let, přátelé, co měl premiéru Hříšný tanec. A jak tak koukám na ČSFD, tak je to 155. nejoblíbenější film v České republice. Já se vůbec nedivím. Mimochodem, kdybyste někdy cestovali do Spojených států, tak v severní Karolíně je jezero, které se jmenuje Lake Lure a tam se právě natáčel Hříšný tanec a opravdu, když tam přijedete, já jsem tam teda shodou okolností jel kolem asi před 15-20 lety a to poznáte okamžitě, že tam se to odehrávalo, protože tam se skoro nic nezměnilo a oni na tom pracují, aby se nic nezměnilo, aby to bylo autentické, protože co si budeme povídat, Hříšný tanec, to je prostě kult, stejně jako ABBA, ta nám za chvilku zahraje. Taky přidám k Syndla X a Luci a ještě vám připomenu, že dneska budou v Parťácích Divocí Bylové, prostě kapela Divoký byl. Posloucháte Blaník.

0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku. Do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. A radši přijďte vlakem. Zastávka je přímo u areálu VOPky. Více na vop.cz.
3: Tak letos taky žádný moře, co?
4: Moře ne, ale o dovolenou nepřijdeme. Jedeme do Brna.
3: Do města? S malýma dětma?
4: V Brně mají turistickou kartu Brnopas, která program vyřeší za tebe. Volné vstupy do památek i atrakcí pro děti a zadarmo se svezeš i parníkem. Navíc si díky kartě můžeš udělat i výlet na Jižní Moravu.
3: Počkej, to se hned podívám.
4: Zadej www.brnopas.cz a máš vyřešeno.
5: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Lucia, šrouby do hlavy, posloucháte Blaník.
1: Radio Blaník vám přináší
2: příběhy s dobrým koncem.
0: Je to tak, to my máme rádi. České písničky, příběhy s dobrým koncem a dobré zprávy. Ale teď nám jde o stěhování. Pro někoho je to noční můra, pro jiného brnkačka, každý to má prostě jinak. A nás zajímá, jak jste na tom vy. Patříte mezi ty šťastné, kterým stěhování vždycky dobře dopadlo? A máte nějaký tip, jak to zvládnout? Dejte nám to vědět. Možná tím pomůžete ostatním a navíc na tom můžete opět pořádně vydělat. Napište nám svou stěhovací historku s dobrým koncem a pošlete nám ji SMS-kou na číslo 603 118 118. My každé ráno mezi 8 a 9 odměníme jednu z nich dárkovým balíčkem od MND, ve kterém najdete speciální stěhovací sadu i dárky do nového domova, to celé v hodnotě 3000 korun. Možná to bude právě ta vaše SMS-ka. Tím ale nekončíme. Na stránce společnosti MND můžete získat rovnou 15 000 na vaše stěhování nebo cokoliv s tím spojené. Peníze můžete využít například na služby stěhovací firmy, novou výmalbu nebo nové vybavení domácnosti. Tak se přihlaste a určitě to zkuste. Už zítra ráno.
2: Příběhy s dobrým koncem.
1: Na Rádiu Blaník.
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
0: No za chvilku na Blaníku Michal Tučný. Všichni jsou už v Mexiku.
2: Víc nebo míň?
1: Tipněte si a vyhrajte poukaz na záhon. Vyvýšený záhon.
2: Máme pro vás poukaz na 5000 korun.
1: A k tomu slevu v můj karoten.cz pro všechny.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Vyvýšené záhony, které postavíte raz dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: XXL výprodej v online shop.cz.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
13: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
14: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda! Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
16: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny. S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

0: Co se hraje v Mexiku, to je jasné, fotbal od zítra. A nejenom v Mexiku, ale jak i ve Spojených státech, v Kanadě začíná mundiál mistrovství světa a po 20 letech s naší účastí. Tak já myslím, že tahle písnička bude znít tento měsíc, no je to ještě delší než měsíc, je to 5 týdnů, tak za těch 5 týdnů si tuhle písničku na Blaníku určitě užijete do syta. V následující hodině si do syta užijete kapelu, která se jmenuje Divokej Bill. Tady na mě kouká Roman Procházka z Divokýho Billa a kouká tak nedůvěřivě, co teď budu jako dělat. No ještě pustím ukázku Vstávej. Vždyť já jsem do tebe blázen, vstávej, nenech mě čekat. A teď mi dává nějaké znamení a tomu nerozumím. Přátelé, máme před sebou parťáky a parťáci jsou dneska jasní. Roman Procházka a Vašek Bláha z Divokýho Billa. Tak laďte Blaník, nepřepínejte, teď nás čeká počasí, doprava, zprávy, hrajeme vám hezky česky a za 6 minut budou 4 hodiny. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz. Marcino slaví.
4: Přivítej léto na Martinovských slavnostech. V sobotu 13. června s programem pro rodiny a koncerty. Rock'n'roll band Marcela Woodmana, Leona Machálková, Janek Ledecký a další. Martinovské slavnosti Ostrava Martinov. Vstup zdarma. Víc na martinov.ostrava.cz.

0: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
1: Od 11. do 14. června v Fórum Nová Karolina, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
4: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
5: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 12 až 9 stupni, na horách kolem 6. Zítra očekáváme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, ojediněle také bouřkami. V odpoledních maximech naměříme 15 až 18.
5: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
5: Blaník za volantem.
6: S omezením počítejte na obchvatu Přerova. Podrobnosti zná Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: Okolo 10 minut se zdrží řidiči na dálnici D1 směrem na Ostravu na obchvatu Přerova. Na 280. kilometru dnes pokračují práce v rámci záručních oprav. Řidiči neprojedou levým pruhem. Ukončení omezení a plné obnovení provozu je plánováno na dnešní 18. hodinu.
6: Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod. Teď už jsou tu zprávy.
9: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Darců krve v Česku stále ubývá. Pardubice nabídnou vědecko-technický jarmark. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, drtivě by je vyhrálo hnutí ANO. Získalo by více než 31% hlasů. Druzí by s necelými 15% skončili starostové, třetí pak ODS, ta by získala 13,9%. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Policisté našli muže, který podle nich v Krnově napadl a zranil nezletilou dívku. Informace k jeho vypátrání získali po zveřejnění výzvy. Incident se stal v pondělí poblíž náměstí Hrdinů. Muž chtěl po školačce peníze. Když odmítla, tak i fyzicky napadl. Dívka skončila se zraněním v rukou lékařů. Dárců krve je i kvůli vyřazování starších ročníků stále méně. Dneska třeba naposledy daroval i prezident Petr Pavel. Rezort zdravotnictví na problém s nedostatkem dárců dlouhodobě upozorňuje. V dubnu například rezort spustil kampaň První kapka. Popularizace vědy láká v posledních letech stále více lidí napříč Českem. V Pardubicích se zítra promění Pernštýnské náměstí v otevřenou laboratoř pod širým nebem. Co všechno vědecko-technický jarmark nabídne, ví mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková.
3: Desítky pokusů, hlavolamů, vědeckých stanovišť, aktivit pro děti. Akce je příležitostí pro základní a střední školy z celého regionu, kterým během dopoledne nabídneme zajímavý a naučný program. Představí se popularizátoři vědy ze všech 7 fakult Univerzity Pardubice.
2: A já doplním, že program začíná v 9 dopoledne. Tolik zprávy a teď je připravený Pepa a jeho parťáci.
4: Je to tak, děkujeme Eliško.
5: Pepovi parťáci
1: na Rádiu Blaník.
4: Krásné odpoledne, přátelé. Za pár vteřin už budou 4 hodiny. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a hlavně si budeme povídat v této hodině, protože jsou tady parťáci, mý oblíbení, divocí bylové. No i když oni jsou divokej byl, takže divoký bylové. Je tady Vašek Bláha, ahoj Vašku.
6: Ahoj, zdravím všechny.
4: A je tady Roman Procházka, ahoj Prochejdo.
7: Taky zdravím všechny, čau.
4: Pánové, vy jste dneska zvolili takový jiný dopravní prostředek než jindy. Václave, ty jsi nepřijel na motorce?
6: No, protože prší, já jsem po 3 koncertech a před 3 koncertema, tak nechci dostat angínu, tak jsem dneska musel s Prochajdou mě vyzvat autem.
4: A zpátky jdeš vlakem.
6: A byla to nuda, ti řeknu.
4: No. A zpátky jdeš vlakem.
6: Tam ani chvíli nešlo o život.
7: Díky.
4: Tak přátelé, když teďka pojedete
7: se
4: vlakem...
7: Se ti nelíbily kolony, jo?
4: Když pojedete zhruba za hodinu a půl do Úval vlakem, tak je možné, že potkáte Vaška Bláhu. Třeba sebou má kytaru a třeba bude hrát. Václave, vy teďka jste v hrozném zápřahu, ty jsi to řekl. 3 koncerty za váma, 3 před váma. Lidí chodí jako smetí, viď?
6: No, je to parádní, jsme nadšený, teď se hrajou festivaly, chystáme se na vlastní koncerty, které budou ještě delší než vlastně tyhle ty kratší festivalové sety, takže vlastně se snažíme dostat trošku do tempa, aby ten organismus to vydržel.
4: Já koukám na videa, teda já jsem ještě nebyl letos naživo na bilech, ale šlape vám to teda, sakra vám to šlape.
7: Děkujeme. My jsme taky hodně zkoušeli předtím.
4: K tomu se dneska dostaneme, Romane.
6: Do necvičí nemůže na špici.
4: Pánové, kdo napsal písničku Vstávej?
6: Vstávej se napsal Vašek. Já.
4: Výborně, tak si dáme na úvod.
6: Paráda.
4: Je tady Divoký Bill.

0: Líto, bylo by mi líto, kdyby nepřišli.
1: Pepovi parťáci.
0: Bilové dorazili, předpokládám, z Úval. Pánové, jak se dneska máte, co?
2: Máme se parádně, ano, přišli jsme z Úval.
0: Máte se dobře, protože jste na Blaníku, tady vás máme rádi. Mimochodem, víte, v čem máte absolutní prvenství tady? V tom, že jste jako jediný v Pepových parťácích podruhé.
3: Ano, díky. No,
0: a dokonce ve stejném složení. Já jsem čekal, že bude dneska lehká obměna. Já jsem dopředu nevěděl, kdo přesně přijde. Věděl jsem, že Roman, to jsem teda věděl, ale říkal jsem
2: si,
0: přivede Vaška nebo ne. A pak jsem viděl váš Instagram, který teda žije naplno. Krásně se o ní staráte, kluci. A navíc už jsme loni prozradili, že máte aplikaci, vlastní aplikaci.
3: Ano.
0: Kluci, jak to frčí, když už to teďka frčí rok?
3: Frčí to úplně skvěle, jsme z toho nadšený, lidi si navykli, komunikují s náma, my jim odpovídáme na všechno, co chtějí, a teď pro ně máme ještě vychytávku, že vlastně my skrze tu aplikaci máme i cashless, takže vlastně na našich koncertech můžou platit vlastně skrze tady tu aplikaci, že tam je jakoby peněženka, nabiješ si to a můžeš na našich koncertech zaplatit u baru merch. No takhle, můžeš i na festivalu v tom zaplatit náš merch,
0: no.
3: Ale jinak můžeš jakoby na našich koncertech si zakoupit pivo, zmrzku, český burger a tak.
0: Takže když mám nabitej telefon a vaší apku, tak se obejdu bez peněženky.
3: Přesně, no a hlavně je to super, že já jsem takový, že nemám rád ty náramky.
4: Hmm. Ale musíš mít něco na účtě.
3: Musíš mít přesně něco na účtě.
4: Něco na účtě mít musíš.
3: Nebo ti někdo dá, kámoš.
0: Jo, na účtě.
3: Na účtě. Já myslel, nebo ti něco, kámoš nabije třeba.
0: Já myslel, že říkal, musíš mít něco na uši, jakože hrajete moc na hlas.
2: Earplugs.
3: No, má to jako výhodu v tom, že nemáme náramky, všechno funguje vlastně v té apce, tam to i lidi mají vidět, tam, kde mají vlastně si kupou stupenky, tak tam je zároveň vidět tu peněženku a nabiješ to jako dvakrát, jako jsi zvyklý platit někde v obchodě jakýmkoliv, jako kartou, telefonem teda, tak stejným způsobem si nabíjíš. Takže když u baru zjistíš, že hele, chci pivo za tolik a tyjo, mám pade, potřebuješ 10 korun, tak si dobiješ, kolik chceš.
2: Odpadá ten krok prostě někam chodit nabíjet, což je vždycky jako zdlouhavý a otravný, a než to člověk rozkouká se, takže se ubral krok.
0: Je to tak. Prostě to pokrok tak. A pokrok, jak všichni víme,
2: pokrok nezastavíš.
0: Ten Vašek vyloženě miluje. Václave, prosím tě, pokrok v rockerství,
2: v koncertování. Já už jsem se musel smířit, že to všude nedá se tomu bránit.
0: Přesně tak.
2: Už jsem rezignoval.
0: Je to tak. A ono to usnadňuje život, co si budeme povídat. Václave, pokrok v koncertování je ten, že se nosí in-eary, to znamená od poslechy přímo do uší. A když jsme se tady bavili před písničkama nebo mezi písničkama, tak ty si říkal, že je má teda Mára, váš bubeník, Marek Žežulka. Vy nemáte in-eary?
2: Jo, máme.
3: Máme všichni.
0: Máte?
3: Ne, kromě Jurdy.
0: A proč Jurda nemá?
2: Ten má, jak se tomu říká, nějaký takový to pískání v uších, takže to nemůže mít.
0: Jo.
2: Tak je furt mimo rytmus.
3: No. Ne, on na jedno ucho hůř slyší, myslím, že na levý, jak byl celý život u bicích,
0: no,
3: tak mu tam Marek roztřískal to ucho těma činelama.
2: Ještě někdo šije z metru do hlavy celý život činely, tak pak prostě se žluchu jak tetřev. No.
0: Ale to je možná vysvětlení, pokud někdo přijde na váš koncert, tak vidí Marka Žežulku, který je v takovém akvárku, že jo? Tam ano, jsou plexiskla. Ano. A možná si ty lidi říkají, proč má kolem sebe to plexiskla, oni se ho štítějí, nebo má covid, nebo co mu je, tak to je kvůli hluku.
2: To jsou ty činely, to je v úrovni činelu, protože to je nejstrašnější věc, co můžeš mít, že ti prostě celý koncert místo toho, aby si užil kytaru a svůj zpěv a celou kapelu, tak se v uších mažou. Hodinu. A toho se chcem právě zbavit těma plexisklama.
0: A dáváte si aspoň ty činely do odposlechu?
2: No jasně, ty tam musí být solený. To první, co chci, hodně činelů.
0: Takže ne, zdravíme Marka Žižulku, tomu teďka píská v uších, podle mě.
3: No, pánové, tomu píská normálně.
2: To dělá každý bubeník. Zase ve finále ty činely do té muziky jsou bezvadný, jako, ale méně těch činelů, hochu, méně.
0: Tak, všeho s mírou. Ostatně Marek jich má asi 16 kolem sebe, prostě musí mít na výběr, že jo?
2: Ty nejvíc hlasitý.
0: Pánové.
3: Ono nejde ani o ty nejvíc hlasitý, ale on do toho vždycky tak řízne, že prostě ti fakt uletí. A nejlepší, když mu tam dávají naši kluci technicky vždycky nějaký věci, víš, a montují mu tam věci a on jim do toho mlátí tou hlavou.
2: No tak to je v pohodě.
0: Ale on jich musí hrozně rozbít za ten rok, ne?
3: Jo, on že? To střídá furt, no. A on hlavně je takový ten pinklik v tom, že prostě jakmile tam je prostě pidi prasklinka, tak už slyší, jak to blbě hraje. Což prostě ty neslyšíš.
2: Jako je to o trochu potišejc, když tam je prasklinka, no, a to on nesnáší.
0: No je mi to jasný. Oni totiž bubeníci, jak si chrání ten svůj sluch celý život, tak mají potom ve výsledku tady uši nejlepší, protože kytaristi na to dlouho kašlou a potom koukají, že jim píská v uších. To se prostě děje. Kluci, vyslavíte 28 let na scéně. To
2: znamená předčírem.
0: 6.6. jste vznikli. Roku teda 1998.
3: Ano.
0: To znamená, že vy jste o rok starší než Rádio Blaník. To může říct už dneska málo která kapela.
2: Nevím, jestli jako vlastně člověk, když si, to ne, že s tím Blaníkem, to my jsme samozřejmě, ale jestli prostě takovýhle věk ještě si jako vlastně je lepší být starší. Skoro lepší být mladší, už ne teďka v těchto těch letech.
0: Těžko říct, ale já myslím, že vy jste zažili úplně nejzlatější éru toho českého rock'n'rollu.
2: To máš zase pravdu.
0: A dneska byste se dostávali nahoru daleko ale jako hůř. Myslíš, že ne?
2: My jsme na to vlítli zase jak za mladá.
0: S vámi myslíš?
3: 180 koncertů za rok, ale...

0: byla Britney Spears na vlnách Rádia Blaník. Pepovi parťáci. A mými parťáky jsou dneska Vašek Bláha a Roman Procházka ze skupiny Divokej Bill. Pánové, já jsem vám před chvilkou dal na výběr tady ze dvou písniček. A vy jste si vybrali Britney Spears. Proč?
1: Britney je fajn, ne? Dobrý.
2: Tak to je úplně našeho mládí. Myslím, že tahle za pecka byla teda úplně super. A to mi spadla čas, jestli se to moc líbí.
0: Mně se to taky líbí právě, ono to funguje.
2: Toxic, no.
0: Jako
2: no, to
0: je... moc písniček Britney Spears se mi nelíbí, ale zrovna tato se jim povedla. Pánové, když byste měli říct svoji nejoblíbenější písničku Divokýho Billa, a já doufám, že to nebude žádný hit. Romane, která to je?
1: Hele, já mám teďkon třeba Lahůdky.
0: Máš Lahůdky, jo. No tak to máš vůbec stejně, jsem trošku zklamaný, protože to máš stejně jako posluchači Blaníku, ty mají jaký nejradši Lahůdky, evidentně podle hlasování. Vašku, jak ty?
2: Já mám nejradši Rozárku, určitě na tu jsem nejvíc pyšnej, protože to mám pocit, že je taková prostě jako jiná.
0: To jsem si taky myslel, a ona jednu dobu byla strašně hraná na svatbách, že?
2: No a hlavně hrozně dětí se podle ní jmenuje. Do dneška za náma chodí lidi a říkají, hele, tak to tím Rozárkám už je teďka 20, jo? No. A říkají, my jsme tenkrát jí pomenovali, protože jsme fandili a měli jste písničku Rozárka, což jako samozřejmě přijde, že je velký zářez a mám z toho radost.
0: Jméno Rozárka zažilo takové dva vrcholy, jedno byla po Popelce, že jo, to byla ta
2: Sova.
0: Ta Sova. A potom v době, kdy jste vydali tuhle tu perfektní desku. No ještě mě zajímá, která je vaše nejoblíbenější deska. Já začnu, jo. Já mám nejradši Propusku do pekel.
2: Jo, jako tahle deska, no já taky mám nejradši Propusku do pekel, 100%.
0: Jo. Mm-hmm. Hele.
1: Jo.
0: Rozelejšek.
1: No, já myslím, že i zvukově se nám jakoby hodně povedla třeba 15. Mm-hmm. A Tsunami. Ale jako první je Propuska, no. Takže
2: ne, to jsme byli připravení úplně, to jsme už měli kapelu, prostě jsme hráli... 5 let ty písničky dokola po koncertech. Já si pamatuju ten krásný okamžik, jsme dotočili Propusku do pekel, jak jsme šli ze Sona s Jurdou, s Basákem, mezi těma polema do Únoště na autobus. A teďka se takhle koukáme, říkáme, ty vole, jakože máme dotočení, říkáme, co teď budeme dělat? To se všechno soustředilo jenom na tu desku, to zmizel celý svět a prostě, a tu desku jsme natočili za 14 dní, je tam 14 písniček, a za 14 dní jsme šli ze Sona, měli jsme desku, která prostě byla super.
0: A já vím, co bylo dál. Jste si řekli, co budeme dělat, a nakonec jste dělali to, že jste koncertovali. Ale koncertovali jste víc než všichni ostatní. 180 koncertů ročně, je to vůbec možný?
1: Jo, je to tak.
2: Bočer tak ďáblu se jezdilo, to bylo super, jsme byli mladí, jsme vydrželi, byli jsme rádi, všichni nás podporovali, bylo to bylo nejlepší období, já to mám nejradši tohleto, to bylo
0: ale,
2: super.
0: Ale to, když vezmu kalendář a spočítám víkendy, tak to jste museli dělat i trojáky, ne?
1: Jo.
2: Hráli jsme trojáky, tenkrát jsem dělal manažera já ještě.
0: No.
2: A já jsem to dělal tak, že kdo mi zavolal, tomu jsem řekl jo. A bylo to. Pak jsem to zapomínal různě a hráli jsme za benzín. A...
0: Kdo pak dělá manažera teďko?
2: Dělá Prochajda.
0: Jste si to takhle prohodili, víš. A Prochajda už občas řekne ne?
1: Ne, já právě jsem spíš ten, který říká, jako pojďme hrát, a tady vedle říká spíš ne.
0: No, do toho se nebudeme pouštět. Kluci, tak dali jsme si Britney
2: Spears. Jak jsi to myslel?
0: Ale já...
2: na vás já dělal srandu.
0: Já vím, na vás je na koncertech strašně vidět, že jste parta. Navíc vy jste pořád ve stejném složení, k tomu se za chvilku ještě dostaneme. Ale pojďme se vrátit, Britney Spears a Hana Zagorová, a u obou těch písniček, které jsme si pustili, tak vy jste pokyvovali hlavou, tak jste si jako potancovávali a říkali jste, to je dobrý. Co vy máte z české hudby úplně nejradši? Co si pustíš, Vašku, takhle, když jsi v autě a nejseš na motorce?
2: Já mám v autě geniální desku výběr od Franty Sahuly. Hmm. Tu mám úplně nejradši a pak mám rád ty všechny písničky, co dělal Hráček s Zapkou, takový ty hodinový hotely a tohleto, takový ty šanzóny s Hegerou a tohleto, to je prostě nesmrtelný, to vůbec z auta nevyndávám.
0: To naprosto chápu.
2: Miluju.
1: Já toho mám jako dost, mám takový pleják s holkou, když jsem v autě, tak tam je takový mix českých věcí, ale když jsem sám, tak dost teď jsem poslouchám Davida Stypku, že to je jako furt tomu tak nějak člověk přichází, jako je to dobrý prostě. Je to dobrý a je tam i vidět, jakoby zrovna jsem nad tím včera přemýšlel, jak on se vlastně jakoby vypsal, jo, od té první desky, co dělal, tak pak ta třetí, čtvrtá, jakože super, ale Kabáty, mám rád, tak to si prostě pustím.
0: No tak Milan je Bůh, že?
1: Ano, pan textař.
0: Pan Špalek.
1: A pak mám třeba Mňágu taky.
0: Výborná.
1: A pak třeba i Ben Kristoval, jakoby.
0: Opravdu, jo? No, prosím pěkně.
2: Tak když jsme u těch tvrdších, já mám rád taky hlavně ještě, já jsem takový měkčí, ale taky mám rád třeba Sestry. Já poslouchám prostě, z punkových poslouchám Sestry, to je bomba.
0: Ale já tak jsem tak přemýšlel, co bych ti pustil teda, když si vyjmenoval všechno to, co máš rád, a vybral jsem toho Habku s tím Horáčkem. Tak jo, tak za chvilku Richard Miller, Štěstí je krásná věc.
3: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výbornou kávu si dej. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Mňam, mňam, mňam.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
6: Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. A síla, která nás drží na špici? Naši lidé. Nejen, že mají výplatu vždy včas na účtu, ale pečujeme i o jejich zdraví a energii. Sportem, společným pohybem i podporou zdravého životního stylu. Broze. Společně silnější.
7: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
8: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
7: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
9: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
10: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
11: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
10: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
11: Tak mrkněte na
12: tisku levně.cz.
7: Náplně hned.

Голосом тихо.

0: coraje. Sí.
1: Prachy a kapelu si nekoupíš, to je pravda.
2: Pepovi parťáci.
3: A jedna kapela tady je, celkem její čtvrtina, jestli dobře počítám. Je tady Divokej Bill, Vašek Bláha a Roman Procházka. Kluci, štěstí je krásná věc, vy jste ohromný štěstí měli a pořád máte. Vy jste vlastně téměř v neměné sestavě, že jo? Akorát bubeník odešel, že jo?
4: Bubeník už před lety letoucími odešel bubeník, máme novýho, jinak jsme vlastně těch skoro 30 let ve stejné sestavě.
3: Já myslím, že nás teďka poslouchá spousta muzikantů, který pořád se točí v nějakých kapelách. Tak jaký je ten recept?
4: Chceš to říct opravdu?
3: No, řekni to opravdu.
4: Úspěch.
3: Úspěch. Když uspěje ta kapela, tak se z ní blbě odchází.
4: Já myslím, že jak, my, nám to jakoby vlastně asi bylo naděleno, přesně říkáš, jak jsme děti štěstěny, takže tak jsme pomaličku rostli a rostli a vždycky jako jsme si to oťukli a přišel zase nějaký úspěch jelikož to zase nebylo zadarmo, nebylo to tak rychlý, ale ani to zase nebylo pomalý, aby nás to odradilo, tak to postupně krásně šlo, že si to všichni jako dokážeme vážit, protože jsme si tím vším prošli a jako byli jsme u toho a tudíž jako to nechcem přijít a máme to rádi.
3: Za dva roky budete slavit 30. narozeniny, klepeme to tady. Když se podíváte na stránky divokejbill.cz, tak tam v záložce koncerty je strašně moc koncertů. Nejbližší je 12., což je pozítří, tedy v pátek. To je Karviná, dny Karviné. To budeme kousek od sebe, my máme koncert v Havířově.
5: No vidíš, můžeme dát večer pivo. No,
3: tak jo.
4: My tam spíme
5: v Karviní.
3: 13. den potom Otrokovice, proto tam spíte asi, že jo. Ano. No ale pak jsou tady samostatné koncerty 8 divokých 2026. oslava 28 let. Pánové, jak dlouhý je váš koncert teďka? Hodinu a tři čtvrtě? Bych tipnul, Vašku.
4: Podle toho, jak to jde, myslím si, že tak dvě hodinky, hodinu a tři čtvrtě až dvě hodinky. Tak jako já si myslím, že občas lidi jsou unavený, když se hraje třeba, všim jsem se, když se hraje v neděli, že ty lidi třeba už jsou unavený, tak my hrajeme o chvilku míň. Když pátek jsou natěšený, tak i my jsme jako nabitější, tak hrajeme zase o chvilku díl, takže jako ještě, myslím si, že jsme už ve stádiu, že to dokážeme tak nějak jako prostě přizpůsobit tomu té situaci, no.
3: Vy jste byli vždycky kapela, která především hrála. A Romane, ty jsi teďka manažer, tak mě zajímá, budou nějaký tanečky k těm 30. nebo nějaký konfety, co?
5: Chtěl bys vědět.
3: Ne, nechtěl bych právě. Ne,
4: už si koupil ten bublifuk, jak jsme se o tom bavili.
3: Bublifuk je skvělý.
5: Štěpán tam má nějaký taneček, ale bavili jsme se tady o tom, když mezi čase. Myslím si, že ideální je odehrát prostě koncert. Tak jak to ta kapela prostě má a nemusíš mít tomu spoustu tady těch jakoby kravin okolo, ale u nás je to o tom ještě jako, že jestli hrajeme hodinu, tři čtvrtě nebo dvě a půl, jde taky o to, jestli máš koncert před tím koncertem, jestli je večírek nebo není. To jako, když je velký večírek, tak to je hodně koťká půl klidně, jakož to rychle odsejpá a zároveň taky se nám z toho trošku občas stává už taková stand-up. Party, no,
3: máte,
5: komedy.
3: Máte jako, na co vzpomínat, že jo, taky, ano, tak občas se Václav rozpovídá.
5: Spoustu historik tam bývá.
4: Takže když jsme unavení, tak mi vždycky přijde a říkají, hele, Vendo, musíš víc mluvit. A když zase jsou na šlápě, jak mi říkají, dneska jsi mluvil nějak moc, já jsem si nezahrál.
3: Hele, kluci, ale když jsme mluvili o těch večírcích, tak já mám pocit, že dva velký večírky se teď chystají, protože, jestli dobře počítám, 45, Páďo.
4: To září mě pade, no.
3: A co, jak to neseš?
4: No, uteklo to jak voda, jsem vlastně koukám, jak suva z nudlí, protože mi to přijde jak včera, když jsme začínali a najednou mi pade.
3: No, ale ještě zdaleka nekončíte. A 45, to což úplně v pohodě, víte?
5: Mně to ani nepřipadá, jako, že by mi mělo být 45.
4: To mě taky nepřišlo, když jako se to začne lámat.
5: 10-15 dolů nezačne, nesmíš tomu podléhat.
4: Forever young.
3: On vám ten život stejně dá, to znamení potom.

0: Divoký byl a znamení na Blaníku, deska mezi nima.
1: Pepovi parťáci.
0: Už je let a pořád hrajou a ještě hrát budou a za 2 roky oslaví 30. výročí a bude to velkolepé a tak si říkám, Romane, ty bys to mohl už vědět, který velký stadion je zabukován na ten velký oslavný koncert? Wembley nebo Maracana nebo zůstanete při zemi a bude to Eden?
2: Ne, vaše chtěli do Jižní Ameriky, tak jsme tam bukli jeden stadion v Jižní Americe.
3: Tam bude narváno určitě.
0: São Paulo.
2: No, tam dáme to na pláži v Rio de Janeiro.
0: Ty, a tam by mohly přijít miliony. Tam no, chodí na tu Copacabánu, tam chodí 2 miliony, 3 miliony lidí. No,
3: no jo, ale na jiný kapely, kámo.
2: Teď tam měla, myslím, že Shakira tam trhla rekord světový.
0: Ne, netrhla. Kdo má rekord?
3: Stouni.
0: Ne, Rod Stewart, Copacabana, myslím si, že rok 94. Tak ten měl úplně nejvíc. Pánové, kolik byste měli nejvíc? Víte to? To bude takový nějaký, abych řekl, že třeba na otvíráku tam může být, tam mohlo být, když ještě fungoval ten festival.
3: Otvírák, no, tam bylo asi, jo.
2: Jo? Tam bylo třeba Pade, no.
3: Tam bylo Pade, tam jsme koukali jak blázni. A taky jsme hráli krásný koncert jenom na Staromáku, jak vyhráli, víte, mistrovství světa hokejisti, tak byl plný Staromák, to bylo asi 30 tisíc, to jsme samozřejmě doprovodný program a bylo to taky mocný teda.
0: Nagano?
3: Ne, to nebylo Nagano, to byl nějaký to mistrovství světa, jsme vyhráli.
2: Vyhráli olympiádu a mistrovství světa po sobě.
0: Jo, to jo. To jsme v letech 99, 98, 2002, to je jedno. Teď jsme v roce 2026.
3: To bylo první 25 tisíc, co přišlo.
0: Tak.
3: Ale ne na nás, myslím, že přišli na nás, my přišli na ty hokejisty, ty.
0: No, tak udělali nám radost, tak jsme přišli na ně, no. Tak a zrovna jste tam byli, vyklusy schůval a bylo to dobrý. Hele, zítra začíná mistrovství světa ve fotbale, po 20 letech tam bude český nároďák. Je mi jasný, že Pecan to bude sledovat. A co vy dva? Zajímá tě to, Romane, vůbec?
2: To hele, já úplně takhle tímhle tím sportem nějak jako, takhle, kouknu se rád, protože to je mistrovství světa,
0: ano.
2: Tomu fandím rád, když to bude někde, tak se rád kouknu, vím, že hrajou v Mexiku.
0: No, ve 4 ráno.
2: A, no, to nevadí, že pojedu v koncertu.
3: Já bych tam zajel za nima možná.
2: Ale jako jinak tu ligu úplně nesedu, jakože je normální. Jako, když je vždycky mistrovství, tak zajdem, kouknem, ať je hokej, fotbal nebo další, ale jinak ne.
0: Vašku, tebe to zajímá vůbec, vidíš?
3: Mám ty sportovce rád, takový ty známější, ale moc na ten sport. Já jsem nikdy na sport moc nebyl, omlouvám se, prostě to mě nějak minulo.
0: Když už tak motosport, tedy motorka a nějaký ten výlet, tak Vašku, já ti přeju, aby si tento rok toho najezdil na motorce co nejvíc. Romane, ty si užij Dolomity, protože vím, že tam jedeš do Itálie,
2: jo, jedu, no, taky druhý, třetí
0: týden. A přátelé, vy se všichni podívejte na webové stránky divokejbl.cz. Rovnou si tam stáhněte tu aplikaci jejich, protože tam je strašně moc výhod. No a opakuju, hrajou jako diví. Jako divoký doslova, 8 divokých 2026, to je to aktuální turné. Kluci, čas je neúprostný, musíme stihnout ještě jednu písničku, konkrétně Karla Gotta, takže já to normálně nekompromisně teď utnu. Romane, měj se krásně, ať ti to hraje, ahoj.
2: Pepo, díky a posluchači, taky se všichni mějte hrozně krásně. Užijte si léto a přijďte na naše koncerty.
0: Děkujeme moc. Vašku, ať ti to jezdí, ať ti to zpívá, ať ti to hraje a hlavně skládá. Chceme novou desku za 2 roky.
3: Všechny zdravím, nová deska za 2 roky. Ahoj.
0: Ahoj, byl tady divoký byl a zase tady bude. Je to nejčastější parta parťáků. Takhle to je.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: XXL výprodej v online shop CZ.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální

0: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Pohodové České rádio.

Ještě 5 minut a máme 17 hodin za námi. Báječný rozhovor Pepovi, parťáci skupina Divokej byl dnes tady u nás na Blaníku. Co dál, jaké písničky vás čekají po 17. Tak mám tady další báječnou partu. Miraj!

0: papíru.
1: A nebo Na kolena a Ivan Hlas.
0: Pořád je na kolena, na kolena, na kolena, na kolena, je.
1: Jo, tak tohle je Blaník rádio, které hraje 27. rokem hezky česky.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
4: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Festival v ulicích Art and Life. Hudebníci, akrobati a performeři z 16 zemí světa. Fantasy svět plný bublin. Obří dračice Josefin, hadí žena a akrobacie na tyči. Tančírna pod hvězdami i fire show. Festival v ulicích. Festival na hlavní třídě v Ostravě Porubě. 26. a 27. června. Vstup zdarma.
6: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
7: Dny Karviné se blíží. 12. a 13. června roztančí park Boženy Němcové kapely jako Divokej Bill, Olympic, Vesna nebo Ben Kristoval. Těšte se taky na unikátní show Janáčkovy filharmonie z DJ Lova. Chybět nebude ani obří zóna pro děti. Vstup je zdarma, tak doraste slavit s námi. 12. a 13. června v Karviné.
8: Outlet Arena Moravia právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
9: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
10: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
11: Rádio Blaník. Počasí.
12: Rádio Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zítra většinou oblačno až zataženo, postupně se slabým deštěm či přeháňkami a odpoledne i bouřkami. Během nich zesílí vítr, srážky budou ustávat až k večeru. V odpoledních maximech naměříme 15 až 18 a na horách kolem 12.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Blaník za volantem.
12: Vážnou nehodu došetřují policisté u Palačova. Podrobnosti má Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
17: Vyšetřování vážné nehody pokračuje na dálnici D48 u Palačova. Na 10. kilometru ve směru z Bělotína do Nového Jičína došlo ke střetu osobního auta s chodcem.
12: Na Šumpersku v Zábřehu u křižovatky Bezručově a Nerudovy ulice bourala dvě auta. Místem projedete s velkou opatrností. Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska. My vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod a teď už jsou to další zprávy, které připravila Eliška.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
18: Aktuální přehled každý den.
11: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Na Orlíku vznikne přečerpávací elektrárna.
0: Z lesů si houbaři odnášejí plné košíky.
3: Plzeň vyrazila do boje s Bobry.
12: Rádio Blaník. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na Orlické přehradě vyroste velká přečerpávací elektrárna. Díky 8miliardové modernizaci původní elektrárny ji tam vybuduje společnost ČEZ. Elektrárna bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku, a to po Štěchovicích u Prahy, Dalešicích na Třebíčsku a Dlouhých Stráních na Šumpersku. Ostrava plní klimatické cíle rychleji než očekávala. Snížila totiž množství emisí oxidu uhličitého. Oproti roku 2000 jich produkuje o více než polovinu méně.
19: Téměř tak naplnila cíl, který si stanovila až pro rok 2030. Jaké kroky mají největší dopad, ví mluvčí města Petr Havránek.
14: Ostrava investuje do modernizace vytápění, úspor energie v budovách i čistší dopravy a právě tyto kroky mají podle dat největší dopad. Jako příklad může posloužit rekonstrukce energetického hospodářství nemocnice Fifejdy,
19: která přináší jednu z nejvýznamnějších složek pro snižování emisí. České lesy zaplavily hřibovité houby. Po hřibu kováři o sobě dávají vědět taky praváci, tedy hřiby smrkové a dubové. Bohaté úlovky si z lesů odnášejí lidé napříč Českem. Méně zkušení houbaři by ale měli dávat pozor, aby praváky nezaměnili za jedovaté satany anebo nejedlé hořčáky. A u přírody zůstaneme. Plzeň trápí bobři, kteří ničí stromy a budují hráze. Kvůli nim se pak zaplavuje zemědělská půda. Město se tak rozhodlo zasáhnout a pořídilo speciální repelent. Nátěr by měl zeleň před zuby těchto hlodavců ochránit. Tolik zprávy, teď se na vás těší Martin.
1: Jsem tu, přeji krásné odpoledne a to 2:17.
2: Martin Císař
18: na rádiu Blaník.
1: Dnes krátce po 17. odchází ze studia skupina Divokej byl a včera to byl dopravní expert rádia Blaník a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. A my se krátce k tomu rozhovoru ještě vrátíme. Já vám přeji hezké odpoledne a posílám skupinu Krištof.
18: Rádio Blaník.
1: A to hned teď. To je taky název písničky. Tak ať se skvěle poslouchá, mějte dál krásné odpoledne. S rádiem Blaník.

0: Dál si na Blaníku budeme hrát hezky česky a taky slovensky. Za chvíli No Name anebo Ivan Hlas a Na kolena. Včera jsme si na Blaníku opět povídali s naším dopravním expertem Janem Rýdlem a došlo také na dobrou zprávu pro Valašsko. Už brže se totiž rozšíří dálnice. Od Kroměříže skoro až po Zlín. A více informací má pro vás Honza.
1: Máme skutečně všechny stavební povolení, právní moci, které byly napadeny a dočasně mimo právní moc na dálnici D49. To znamená, za Kroměříž přes Hulín až do Frištáku budeme zprovozňovat, myslím si, že v posledním červnovém týdnu. Už se na to těším.
0: To já taky. Celé včerejší povídání si můžete poslechnout ještě jednou, anebo dvakrát, anebo i třikrát na webu v sekci podcasty radioblanik.cz a s Honzou si budeme opět naživo povídat příští týden v čase 16 až 17 úterý.
2: Radio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Dobré odpoledne, přeji, to byl Ivan Hlas a písnička Na kolena. Za chvíli se dáme Miraj. Bude to písnička Drahokamej. Já přeji krásné odpoledne dál a buďte s Blaníkem.
1: Rok se s rokem sešel.
2: A jsou tady opět letní koncerty Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi.
2: A začínáme v Havířově.
1: V pátek 12. června.
2: Dorazí i Janek Ledecký.
1: Olga Lunová.
2: Petr Kolář.

0: Těšíme se na vás odpoledne o 16:30 na náměstí Republiky.
1: A vstupné se samozřejmě neplatí.
0: Tak přijďte 12. června do Havířova.
1: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. A radši přijďte vlakem, zastávka je přímo u areálu Vopky. Více na vop.cz.
3: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Pavla Strast ve Frýdku Místku a objevte rodinné minivany Fiat Qubo L a Ulize.
4: Zveme vás do nejmodernějšího nově otevřeného showroomu nábytku Europa Meble v Polské Ratiboři. 10 000 metrů čtverečních nábytku za atraktivní ceny. Kuchyně a skříně na míru. Jste z Ostravy nebo Opavy? Dopravu máte zcela zdarma. Právě teď dostanete navíc slevu 11% a firmy nakupují bez DPH. Europa Meble. Polská Ratibor, kousek od hranic. Více na europameble.pl.
5: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
6: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
5: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
6: Tak mrkněte na
7: tisku levně.cz.
0: Náplně hned.

0: Petr platí vaše účty.
1: A je tu tady, dámy a pánové, každé ráno krátce po 7 vám proplatíme účet. Je to jedno, za cokoliv, nové hodinky, nový mobil, nová pračka, nová myčka, prostě za cokoliv. A dneska ráno Jindřiška z Olomouce měla radost. Jo, do peněženky jí totiž přilítlo 3 500. A jak na to? Je to úplně jednoduché. Stačí, když nám pošlete textovou zprávu na 600 318 118. Napište vaše jméno a příjmení, co byste chtěli nechat proplatit a kolik to stálo. A potom pozorně po ránu poslouchejte vysílání Blaníku. A pozorně poslouchala právě i Jindřiška. A stálo to za to.
2: Jindřiško, v kolik jste vstávala dneska?
3: 6.
2: 6 a od té doby máte puštěný Blaník, doufám teda.
3: Samozřejmě.
2: Tak kdo dospíval před chvílí na Blaníku?
3: Jiří Korn.
2: Je to tak. Má milovaná Olomouc, tam směřuje teď 3 500 korun.
3: Děkuju.
1: Krásná práce, velká radost a zítra se takhle můžete radovat i vy. Já vám držím palce.
0: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
1: Dál to bude hezky česky, za chvíli Brontosauři, Růže z papíru a nebo Jirka Schillinger. Hezké odpoledne.
4: Pro někoho je to noční můra.
0: Jiní to zvládají levou zadní.
4: A co vy? Máte nějaký fígl na rychlé stěhování bez zbytečných nervů?
0: Pochlubte se nám a možná na tom vyděláte.
4: Každé ráno pro vás máme dárkové balíčky od MND,
0: kde můžete získat rovnou 15 000 na vaše stěhování.
4: Chcete vědět víc? Poslouchejte Blaník.
0: Každé ráno od 6 do 9.
5: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Vyvýšené záhony, které vydrží léta? Můj Karoten vám je vyrobí a přiveze až na zahradu. Kvalitní, robustní a bez nátěru. Díky jednoduché stavebnicové montáži je pak hravě zvládne postavit celá rodina. Můj Karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
8: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Jirka Schillinger a jeho Jahody mražený. Já vám přeji krásný podvečer, co dál, jaké písničky si budeme hrát, tak třeba Janek Ledecký a Budu všechno, co si budeš přát. Blázen, co staví na poušti most. Dále to bude Marcela Holanová. Jestli je na nebi Bůh, pověz mu několikrát. Václav Necká. Jsem doktor Damst. Hrajeme si hezky česky a já vám přeji krásný podvečer.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám teploty v noci budou pohybovat mezi 12 až 9 stupni, na horách kolem 6. Zítra pak čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. V odpoledních maximech naměříme 15 až 18.

0: Rádio Blaník.
1: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí.
0: Za volantem.
2: Na příjezdu do Bruntálu od Šumperka havarovalo osobní auto. Na místě nehodu vyšetřuje policie. Počítejte s omezením provozu a s menším zdržením. Za Rokytnicí směrem na Přerov se srazila dvě auta. I tady si chvilku postojíte. Na Frýdecko-Místecku ve Frýdlantu nad Ostravicí v ulici Padlých hrdinů na křižovatce s ulicí Karla Čapka jsou v sobě dvě auta a ve Zlíně v Hluboké ulici mezi křižovatkami Štefánikova a třídou Tomáše Bati také dvě auta v sobě. Blokovaný je jeden pruh. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez něho tak krásný večer.
0: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
3: Ministr Zuna žádá navýšení výdajů na obranu. Na cestu na letiště budete potřebovat pevné nervy. Fotbalisty čeká na mistrovství první zápas.
1: Rádio Blaník.
3: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ministr obrany Jaromír Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje na obranu na 2% HDP, tedy na 190 miliard korun. Dneska to uvedla Česká televize. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Na letiště Václava Havla by lidé měli jezdit raději městskou hromadnou dopravou. Kvůli stavbě nové křižovatky to doporučuje policie. V místě se řidiči prakticky denně potýkají s kolonami. Podle policistů je MHD optimální řešení. Třeba trolejbus z Veleslavína jede po silnicích, kde žádné uzavírky nejsou. V Česku teď probíhá akce s názvem Týden invazních druhů. Veřejnosti přiblíží rostlinné a živočišné druhy zavlečené do Česka. Více říká za organizátory Tomáš Gerner.
4: Je to taková myšlenka nějaké pravidelné osvětové akce, čili letos bychom měli první ročník, že v rámci jednoho týdne v tom roce budeme představovat lidem tu problematiku invazních druhů, a to formou různých akcí. Máme na letošek připravené exkurze, vycházky, přednášky.
3: Součástí je taky soutěž zaměřená na likvidaci invazní lupiny mnoholisté.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jak už od nás víte, čeští fotbalisté jsou po 20 letech opět na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí zápasem s Koreou. Nároďák se pokusí bodovat a udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Koubka. Podle sázkařů zápas nemá favorita. Duel začíná v mexické Guadalcháře v pátek ve 4 ráno našeho času. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Martin.
5: Ano, jsem tu a přeji krásný dobrý večer.
0: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
5: Proč se říká, co se říká, za chvíli naše Samira a do té doby třeba Václav Neckář, doktor Damdydam, Dam Bárta anebo duet Heleny Vondráčkové Jirky Korna.
1: Rádio Blaník.
5: Za malou chvíli, za pár sekund už bude 18 hodin a vy posloucháte Blaník. Díky za to, krásný dobrý večer.

0: Václav Neckář na Blaníku, přeji vám krásný večer, máme 9,5 minuty po 18.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A je to tady, jako kluci jsme to hodně praktikovali, dali jsme ruce, takhle jsme se chytli a jeli to, kopy to, platí to. Tak tohle to přesně má dnes Merku moje kolegyně Samira.
3: Je-li to, kopy to, platí to, známe skoro všichni jako dětskou říkanku při uzavírání sázky nebo dohody. Jenže ono nejde vůbec o zabíjačkové je-li to, ale je-li to, kopy to, platí to. Jakože pokud je to, kopy to a tak dále. A teď to kopyto. Nejde totiž o koně, ale o samotného ďábla. Ve starších pověrách totiž právě kopyto symbolizovalo čerta a s ním uzavřenou smlouvu. Jinými slovy, jakmile bylo něco stvrzené, nebylo cesty zpět. Navíc dřív se smlouvy uzavíraly pouze ústně, takže pohrozit ďáblem mohlo zvýšit váhu celé věci. Jazykovědci ale upozorňují, že pro tuhle teorii neexistuje žádný jednoznačný důkaz. Nikdo zatím nenašel starý text nebo zápis, který by potvrzoval, že se to opravdu říkalo právě takhle. Oni toho ale nadělají. Mně tohle jako vysvětlení úplně stačí.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Na rádiu Blaník.
0: Tak Samiro, velké díky, zítra se budeme zase těšit a teď už Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a Miluju tě. Za mě prostě písnička, která se povedla. Co povedla, ta se hodně povedla. Tak vám ji posílám a přeji krásný večer. Jste s Blaníkem, díky za to.
1: Za

0: Tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, večírek tady na Blaníku začíná v 19 hodin s písničkami na přání a koukám, že dnes slaví Gitty. A tak jsem to tady prolistoval a nějakou Gitu tam taky dneska večer budeme mít. Tak poslouchejte dál, za chvíli nabídnu Janka Ledeckého. Zpěváka, který zaspívá v Havířově na prvním letošním letním koncertě Rádia Blaník. A my se na vás budeme těšit už tento pátek odpoledne. I s Jankem. Tohle v pátek a tohle pro změnu zítra ráno po 7.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
2: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.

Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: Dobrý večer, posloucháte Rádio Blaník i Janek Ledecký tam bude. Ano, letní koncerty Rádia Blaník jsou tady a ten další, tedy první pro ten letošní rok, se chystá v Havířově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Pátek 12. června se na vás budeme těšit. Začátek je odpoledne od 16:30 na zdejším náměstí Republiky, kde vám zahraje, zaspívá, jak jsem říkal, Janek Ledecký, ale nebude v tom sám, bude tam taky Olga Lounová. Blanická kapela, která umí všechny ty písničky, které znáte z vysílání Rádia Blaník, a k tomu i skvělý Petr Kolář.
2: Najednou ti to jde, že se chováš jak ten blázen.
0: A teď pozor, pozor, letos pro vás máme navíc speciální dárek z Brusu, novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Kolik je? 100 000? No vážně, je to tak. 100 000 korun. Tak se pro ní stavte už pátek 12. června v Havířově.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A tady u nás to dál bude znít hezky česky, jak jinak na Blaníku 27 let už tak hrajem. Za chvíli Marcela Holanová nebo Petr Rezek a moje díky patří vám. No je to tak?
3: Víc nebo míň?
1: Tipněte si a vyhrajte poukaz na záhon. Vyvýšený záhon.
3: Máme pro vás poukaz na 5000 korun.
1: A k tomu slevu v můj karoten.cz pro všechny.
3: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
6: Vyvýšené záhony, které postavíte raz dva. Pevné a stabilní PVC, kvalitní a bez nátěrů. Můj karoten.cz. Snadná cesta ke skvělé úrodě.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Hronově na Náchodsku za 6 690 000 korun, byt 3+1 v Boru u Tachova za 3 900 000, chata v Týništi nad Orlicí za 800 000, byt 2+1 v Týništi nad Orlicí za 2 600 000 a byt 3+1 v Sokolově za 2 600 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
16: Šetrná vlasová péče na 7
12: Capilan. Vzános C a dvěma L. Capilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Capilan Originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.capilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Capisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
16: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
17: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
18: Pohodové České rádio.

0: Pěkný dobrý večer, za 4 minuty 19 hodin, to znamená, že před námi jsou písničky na vaše přání. Za chvíli tu budou Valdemar Matuška. Dalibor Janda. Žít jako kaskadér. Lucie Vondráčková. Je více než jasné, že i v písničkách na přání to bude znít hezky česky, pěkný večer.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra očekávejte většinou zataženou až oblačnou oblohu a teploty, které vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na jeho Moravě tam to může být i 20 a v tisíce metrech na horách očekávejte teplotu okolo 10. Já vám přeji hezký večer a toliko počasí.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý. Vše.

0: všechno dobrý. Martinoslavy.
1: Přivítej léto na Martinovských slavnostech. V sobotu 13. června s programem pro rodiny a koncerty. Rock'n'roll band Marcela Woodmana, Leona Machálková, Janek Ledecký a další. Martinovské slavnosti Ostrava Martinov. Vstup zdarma. Víc na martinov.ostrava.cz.
2: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
3: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
2: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
3: Tak mrkněte na
4: tisku.levně.cz. Náplně hned.
5: Outlet Arena Moravia, právě probíhají letní výprodeje. U nás najdete tu nejlepší výbavu pro všechna letní dobrodružství za skvělou cenu.
6: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
7: Ahoj všichni, přijďte s námi oslavit 80 let vojenského opravárenského podniku do Šenova u Nového Jičína. Čeká vás bohatý hudební program, ukázky vojenské techniky i doprovodný program pro děti. A moderovat to budu já, Martin Dejdar. Těšíme se na vás v sobotu 13. června od 9 do 22 hodin. A radši přijďte vlakem, zastávka je přímo u areálu VOPky. Více na vop.cz.
8: Oblíbenější, které znáte.
9: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
8: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
9: Ráno od 5 do 6.
8: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
9: Hezky česky na Blaníku. Rádio Blaník.
10: Martin Císař
4: na rádiu Blaník.
11: A je to tady, písničky na přání na Blaníku každý večer po 19. hodině. Ani dnes 10. června neuděláme výjimku. Obrovská hromada vašich přání, tak pojďme na to a vy si klidně napište.
8: Písničky na přání.
9: Napište si o nějakou i vy na stránkách Rádio Blaník.

0: Valdemar Matuška, Petr Kolář a nebo Lunetek, za chvíli na vaše přání.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Milý Blaníku, tuhle písničku posíláme Teresce Oščádalové do Kladna. K jejím dnešním narozeninám a přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a také životních úspěchů. To jí přejí a pusu posílají Jarka a Honza z Újezdu u Uničova.
3: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

Páteční večer posloucháte Rádio Blaníka, písničky na přání a mám tu dva vzkazy a jednu píseň. Milý Ondro, krásné narozeniny a drž se, zvládneme to, máme tě rádi, Nina, Adam a Déla. A ještě druhý vzkaz, ahoj milá Verčo, všechno nejlepší k narozeninám ti přeje taťka, sestry Kačka a Tony a brácha Pepi. Ať ti dva andílci, také samozřejmě Anetka s Deniskou, dělají jenom samou radost. A s písničkou je tu Petr Kolář, ten Petr Kolář, který se na vás těší v Havířově. Ano, v pátek odpoledne další a letos první koncert. Letní Blaníku.

0: Blaník. Písničky na přání.
1: Milý Blaníku, chci nechat zahrát písničku pro svého bývalého přítele Petra Nováka z Plzně. Ať je šťastný, ale ať není srap.
2: Ať je hudba.

0: písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Radio
2: Blaník. Blaníko, tuhle písničku pro krásnou vrchní zdravotní sestřičku Moničku k narozeninám. Tak tedy, milá Moničko, všechno jen to nejlepší k narozkám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a mnoho pracovních i osobních úspěchů. To vám s láskou přeje Láďa a nechává zahrát. A tohle, to už je Richard Marx.

0: Písnička na přání jsou za chvíli zpět, bude tu Kateřina Marie Tichá a Benjis.
1: Musíš plavat, nebo skončíš jako těžký kamení, každý ví, časy se mě.
0: A za chvíli na vaše přání i Lucie Bílá.
2: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit, žít a...
0: Planík, to je to rádio, co hraje i dnes večer na přání. Krásný večer všem.
3: Nikdo

0: písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Napsala posluchačka Pavla a prosí o zahrání písničky Časy se mění od Kateřiny Marie Tiché. Jen tak pro moji radost a k mým narozeninám. Tak Pavlo, všechno nejlepší, písničku posílám.
3: Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
3: Hezký čas.

0: Blaník. Písničky na přání.
1: Milý Blaníku, tuhle písničku zahrajte prosím pro kamaráda Mílu Čápa ze Sokolče, a to k narozeninám, které měl v neděli 7. června. Mílo, přejeme ti všechno jen to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a nekonečnou chuť do života. To všechno ti přejí Tomáš s Janou a celou rodinou z Vítězova. A s písničkou je tu Dalibor Janda. Žít jako kaskadér.

0: Peťulo, užíváme si svůj čas po kempech a festiácích. Jsem zamilovaný už 32 let a stále moc a chci dalších 50. Jen mě prosím trochu šetři s vnučkama. Jsou 4 a je to náročné. Tvůj Bobík.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: Rádiu Blaník.
1: Milí Blaníku, prosím, zahraj písničku pro mého milovaného muže Dominika. Lásko moje jediná, vím, že teď nejsme spolu, ale čas i vzdálenost nemůže zničit naši lásku. Těším se na náš společný život a na všechny radosti světa a lásku, které budeme prožívat. Jsi můj život, moje všechno. Miluji tě navždy, tvá žena Market. A s písničkou jsou tu Rednex.
2: Rádio Blaník. Rádio

0: Hitovky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Radio
2: Blaník. Elán, teď hrajeme pro Alenku Hojsovou dodatečně ke krásným 78. narozeninám. Písničku posílají Péťa, Jitka, Tomík a taky Tereska. Se skazem máme tě moc a moc rádi, babičko. A tady je slovenská skupina Elán, Čaba mě blázni.

0: neblázni.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: Atava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
12: XXL výprodej v online shop.cz.
13: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
14: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
14: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.

0: dobrý večer, jsme zpět s písničkami podle vás, tedy na vaše přání. Zdeničce Bártové z Vitic budeme hrát se zkazem. Naše milá Zdeničko, přejeme ti z celého srdce všechno jen to nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Hlavně pevné zdraví, štěstí, životní elán a spoustu dalších úsměvů na tváři. Děkujeme za všechno, máme tě moc rádi. Lenka a Týna. Blaníku, chtěl bych tuhle písničku nechat zahrát pro moji lásku Ellen Kuldánovou, a to ze Znojma, k jim krásným narozeninám, které slavila 9. června. Hodně štěstí, lásky, zdraví, ať tě život se mnou stále baví. To ti přeje Jirka Hanzal a nechává zahrát.
1: Radio Blaník. Pohodové České rádio.

hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička

0: Rádio Blaník.
1: Písničku Zahrajte z lásky, tuhle píseň pro jedinou dívku, která je v mém srdíčku už na pořád, pro mou životní lásku Markétku Vojtkovou, Barunko. Dělí nás od sebe ohromná dálka, ale dokud se upřímně milujeme, v našich srdcích jsme spolu a nic na světě nás nemůže rozdělit. Ty jsi úžasná žena, nade všechno tě miluji a vážím si tě a neustále na tebe myslím. Posílám ti pusinky, objímám tě a navždy tě věrně miluji. Tvůj oddaný muž Dominik. A tady jsou Mili Vanili.

0: písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Blaňku, tuhle písničku zahraj prosím Martičce do práce. Stýská se mi, tak ať máš dobrou náladu. Wendy. A tady je Michal David. Život je náš.

0: Michal David, vy posloucháte Rádio Blaník, vám přeji krásný dobrý večer, jste s písničkami na vaše přání a co si dál budeme hrát? Napsali jste si o Karla Gotta. Terezu Kernlovou. Evu Farnou.
1: Mám buky jako skřín, co napad, když k tomu ráda.
0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky pro vás.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Zítra tedy ve čtvrtek většinou zataženo až oblačno, očekávejte po celý den dešťové přehánky, teploty mezi 14 a 18 stupni. Na jihu Moravy tam to může být i 20.
2: Rok se s rokem sešel.
3: A jsou tady opět letní koncerty Rádia Blaník.
2: Jedeme za vámi.
3: A začínáme v Havířově.
2: V pátek 12. června.
3: Dorazí i Janek Ledecký.
2: Olga Lunová,
3: Petr Kolář,

0: a vstupné se samozřejmě neplatí.
1: Tak přijďte 12. června do Havířova.
0: Letní koncert Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
3: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
2: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
3: Tak mrkněte na
4: tisku.cz.
5: Náplně hned.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Martin Císař
1: na Rádiu Blaník.
2: 20 hodin, krásný dobrý večer, posloucháte Rádio Blaník a písničky na přání. Tu další budeme hrát pro Mokrého broučka Honzíka. Tuhle písničku, jelikož vím, že je to jeho oblíbená píseň. Miláčku, už se těším na zítřek, až se uvidíme, krásně políbíme a obejmeme. To ti zkazuje tvoje Beruška Anička. Mám tě ráda a miluji tě.
1: Rádio Blaník.
0: Písničky na přání.
2: Iveta Simonová, Milan Chladil, O nás dvou.

0: Koníčky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: Milé Radio Blaník, chtěla bych tímto nechat zahrát mojí ségře Metaliku. Jen tak pro radost, mám tě ráda, podepsané na ty.
1: Písničky na přání.
0: Na Radio Blaník.

0: Krásný dobrý večer vám všem, dámy a pánové. Posloucháte rádio Blanika, písničky na vaše přání. Babičko naše zlatá si pro nás radost světa. Ať zdraví slouží každý den, ať splní se ti každý sen. Hodně štěstí, lásky, smíchu, ať nemá v životě ani trochu spěchu. Máme tě rádi z celého srdce, tvoje Kristy, Kuba a Leven.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Blaník.
3: Mám prostě

0: I dnes večer jste si pustili Rádio Blaník. Možná jste si napsali o nějakou tu písničku. A jednu tu vidím, je to Valdemar Matuška, píseň pro Kristýnku, milá Kristýnko, tvoje maminka a sestřička Tereska ti přejí k narozeninám strašně moc zdraví. Příští týden ať zvládneš státnice a ať si splníš své sny. Maminka tě moc miluje a Terka, Terka taky.
1: Jsme Rádio Blaník.
2: Vaše pohodové rádio.
1: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
0: A tohle už je ta fantastická písnička Valdy Matušky, píseň pro Kristýnku. Za chvíli Na mě nečekej a Verona, anebo mistr mistrů, pan Louis Armstrong. Já vám přeji hezký večer.

0: na rádiu Blaník.
1: Krásný dobrý večer, Blaníku, touhle cestou bych chtěla popřát kamarádce Monice Šuplíkový ze Zbyrohu k dnešním narozeninám 5+. Drahá Moniko, k zítřejším narozkám ti přeji všechno jen to nej. Hodně zdraví, štěstí a pohody a doufám, že se uvidíme. Měj se krásně, podepsána Petra. A ještě jeden zkaz tu vidím, všechno nej k narozeninám, můj Pájo. A s písničkou je tu Verona.

0: Písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
0: Radio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: Na Radio Blaník.
2: Je to právě dnes, kdy slaví své půlkulatiny pan Svatopluk Čamra z Havlíčkova Brodu. Emeritní strojvedoucí Českých drah. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. To přejí manželka Lenka, děti, vnoučata a celý zbytek rodiny. Se skazem máme tě moc a moc rádi. A s písničkou mistr Louis Armstrong. Mistře, je to na vás.

0: Napsal nám je posluchač Radek a ten píše: Přeji všem posluchačům Rádia Blani krásný a pohodový večer, ať vás provází dobrá nálada, příjemné chvíle a lidé, kteří vám dělají život hezčí. Užijte si ten dnešní den, respektive večer s úsměvem a s Blaníkem v uších. Tak dobrá, Tereza Kerndlová, na vaše přání, Radku.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

0: Milý Blaníku, chtěla bych poslat tuhle písničku naší Drahuš do Postoloprt. Přeji ti, ať tě život hýčká, ať máš kolem sebe lidi, co tě podrží a ať se ti vrátí všechno dobré, co sama dáváš ostatním. Ať máš dost síly na všechno, co tě čeká a spoustu důvodů se usmívat. Myslím na tebe a posílám ti veliké obětí na dálku. Tvoje Adéla.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: hezky česky.
1: Milý Blaňku, tuhle písničku prosím pošli mému taťkovi do Německa, přeji ti krásný dobrý večer. Na ty poslala tenhle vzkaz a já posílám Pábitele právě od Karla Gotta.

0: Posloucháte večerní vysílání Rádia Blaník, teď jedna aktuální informace. Mezi stanicemi Pražského Postání a Kačerov v Praze na lince C nejezdí metro. Ve stanici Budějovická totiž srazila před 7:30 souprava člověka, informovala o tom policie. Cestující teď mohou aktuálně využít náhradní autobusy XC. Co dál tady u nás za chvíli na vaše přání? Jakub Smolík, Hana Zagorová anebo skupina Katapult. Tak klidný večer.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
6: Chce se mi těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanozážitky.cz.
12: Pohodové české rádio.
0: Napsala Monika Prouzová a píše: tuhle písničku prosím všem posluchačům Rádia Blaník.

0: přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz. Radio
2: Blaník. Milé Rádio Blaník, chtěl bych nechat zahrát tuhle písničku všem zaměstnancům, co mi dali na Den dětí hranolky. Zaragoza Band, ta písnička Zabadak.

0: pátý večer, prosím o zahrání písničky od Hanky Zagorové. Písnička bude pro moji kamarádku Gábinu Strapkovou k jejím narozeninám. Všechno jen to nejlepší, hodně spokojenosti a zdraví ti přejí holky ze směny. Díky a podepsána je posluchačka Alena.
1: Hrajeme vám hezky česky.

0: Hana Zagorová, písničky na přání na Blaníku a za chvíli tu budou pokračovat i po 21. hodině. Nabídnu Petra Muka. Zaspívají Tomáš Klus a Věra Martinová.
1: I když je těžký někam jít.
0: A bude tu i malý vůz Ilony Čákové.
2: Malý vůz čeká mě, leká, je to neznáma sama, tak sama, tak sama.
0: Tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky. Dobrý večer.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio
0: Počasí zítra bude podobné tomu dnešnímu, zatažené až oblačné, teploty většinou 14 až 18 stupňů a očekávejte po celý den přehánky. Toliko počasí, ještě jednou hezký večer všem.
4: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
6: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
7: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
6: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
7: Tak mrkněte na
8: tisku levně.cz.
9: Náplně hned.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
5: A kde všude nás naladíte?
4: I to najdete na stránkách radiolaník.cz.
6: Martin Císař
1: na rádiu Blaník.
7: Páčný večer, za půl minuty máme 21 hodin a pokračují písničky na přání. Krásný večer, tuhle písničku prosím zahrajte pro mého kamaráda Martina Jarabka, a to z Hodonína. Tak pro radost. Hezký večer přeji všem posluchačům.
6: Rádio Blaník, písničky na přání.
7: A tohle je písnička až na vaše přání od skupiny Katapult.

0: Bláni. Na rádiu Blaník.
1: Ahoj, zahrajte písničku pro Tomáše Baloga Do ostrova. Lásko, je to teď těžký. My to ale spolu zvládneme, ať se stane cokoliv, vždy budu s tebou. Jsi pro nás moc důležitý člověk, milujeme tě. Marcela, Vaneska, Míša a taky Dominik. Oh, oh, oh, Radio Blaník.

0: Písničky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
1: Písničky na přání.
0: Na Radio Blaník.
3: Dobrý večer, pokračujeme v písničkách na přání. Můj nejdražší muži, dnes slavíš narozeniny a já bych ti chtěla z celého srdce poděkovat za to, že jsi součástí mého života. Každý den po tvém boku je pro mne darem, protože mi dáváš lásku, pocit bezpečí, radost a sílu. Přeji ti tedy pevné zdraví, štěstí, splnění všech snů a mnoho krásných chvil, které budeme společně prožívat. Ať ti úsměv nikdy nezmizí z tváře a ať vždy víš, jak moc pro mě hodně znamenáš. Miluji tě dnes, zítra a každý další den. Tvoje Luci.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník.
4: Jsme Rádio Blaník.

0: sluníčkové léto.
1: Už brzy
0: na Blaníku. Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Milý Blaníku, když slyším tuhle písničku, cítím se jako kluk. Napsal nám posluchač, který se podepsal jako kůň. Tak posíláme Valdu Matušku, Už koníček pádí.
3: Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky střílí.

0: Napřání. Na rádiu Blaník.
1: Tereza Mašková, písnička Valčík, tentokrát bude pro Pavlu Peterovou se skazem Jsem tu pro tebe a vždy budu tvůj šroťáček.
2: Hezky česky.
0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio

0: Hvězdičky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: A je tu poslední písnička na vaše přání toho dnešního večera. Doufám, že k sobě zase najdeme cestu. Tahle písnička, to je naše písnička, tvoje Zuzka.

0: Eva Farná, písnička L-A-S-K-A. Ano, písnička Láska právě teď je závěrečná tečka za písničkami na přání s datem 10. června. Písničky na přání se vrátí zítra úderem 19. zase na Blaníku. No a ráno, raníčko, to je tady ranní dvojka, ale tak jsem nějak tak jako někde slyšel, že zítra bude Péťa sám, osiří nám kluk jeden. No a důvod, poslechněte si to.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: V dnešním dobrém ránu jsme proplatili další účtenku
3: a odměnili i vaše stěhovací historky.
2: No a zítra na to budu sám. Kde budeš?
3: Já budu na svatbě.
2: Na tvé?
3: No ještě ne.
2: A vrátíš se?
3: Vrátím.
2: Tak to budu jedině rád. No tak si to spolu zítra zase užijeme. Bude se proplácet, bude se odměňovat a dáme si ranního hosta na telefonu. Těším se na vás zítra po 6.
1: Radio Blaník. Pohodové ráno.

0: slovenský zpěvák Petr Nať na vlnách večerního vysílání Rádia Blaník. Zítra mezi 5. a 6. se na vás budu těšit a opět hodinka, kdy si budeme hrát jenom hezky česky. Potom přijde ranní vysílání Petr Slíva, ale pozor, tentokrát bez Adélky, protože Adélka jde na svatbu. Ona se zatím dávat nebude, ale na svatbě tutově bude. Potom přijde tajemný rok, ten je tu pravidelně vždy lehce po 9.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
0: A hezky česky to bude i teď za chvíli Tomáš Klus, Věra Martinová, Magnetická bouře a nebo Iveta Bartošová a rovné 2 roky prázdnin. Hezký večer.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.

0: Pohodový a krásný dobrý večer, před námi 22. hodina a s ní také písničky z lásky. Dnes to bude třeba Michal Kocáb.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, někdy jsem ve své kůži řekl...
0: Večírek a Sagvantofy. A nebo Hanka Zagorová, za každou chvíli s tebou platí.
2: Za každou chvíli s tebou platím, víc než se tím může zdát.
0: Blaník, to je rádio, které hraje hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio
0: Zítra, tedy ve čtvrtek 11. června, obloha většinou zatažená až oblačná, očekávejte dešťové přehánky a teploty totožné jako ty dnešní, většinou mezi 14 a 18 stupni Celsia. Toliko počasí, před námi písničky z lásky, tak hezký večer.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz, 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Chytré oblečení Citizen odolá špíně a není na něm vidět pot. Bavlněné a příjemné na tělo. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Písničky z lásky na rádiu Blaník.
6: Rádio.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Ričnikovo šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo šrot. www.vašesběrna.cz
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz. Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Blaník.
1: Vaše pohodové rádio.
0: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha zatažená s deštěm na západě a severozápadě Čech s lokálními přeháňkami. Během noci bude déšť ustávat, nejnižší teploty 11 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha bude z rána většinou zatažená, zejména v severní polovině území místy deštivo. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů a na Moravě okolo 20. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Hledáte zážitek pro celou rodinu? Přijďte na dobrodružnou výpravu do Planetária Ostrava. Proletíte se vesmírem, roztočíte tornádo, zažijete zemětřesení a užijete si desítky interaktivních her. Planetárium Ostrava. Vesmír na dosah ruky. Planetárium Ostrava. Více na planetko.cz.
5: Písničky z lásky na rádi.

0: trička, rata, tararara, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Poznejte Beskydy a letní výlety na elektrokole, které si opravdu užijete. Ubytujte se v rodinném wellness hotelu Hukvaldi a půjčte si kvalitní značková elektrokola se slevou 50%. A po návratu vás čeká skvělá večeře, wellness a klid letního večera. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: past whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha zatažená s deštěm na západě a severozápadě Čech s lokálními přeháňkami. Během noci bude déšť ustávat, nejnižší teploty 11 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha bude z rána většinou zatažená, zejména v severní polovině území místy deštivo. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů a na Moravě okolo 20. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologická.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio.

v noci posloucháte Rádio Blaník, už je čtvrtek 11. října, tak zítra už je pátek. Za prvé ve 4 ráno hrajeme ten fotbal, to je pravda. Ale odpoledne v pátek se budeme těšit v Havířově na všechny fanoušky Rádia Blaník. Je tu letní koncert, kdy zaspívá Petr Kolář, dále to bude třeba krásná písnička, kterou miluju, Memento Mori a Olga Lounová, Olinka bude taky na místě. A těšit se můžete třeba i na skvělého Janka Ledeckého. Začínáme v pátek odpoledne a to v Havířově od 4:30. Těšíme se na vás, tak doražte.

0: Česky, česky.
1: Rádio Blaník.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: Momentálně je obloha zatažená s deštěm na západě a severozápadě Čech s lokálními přeháňkami. Během noci bude déšť ustávat. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha bude z rána většinou zatažená, zejména v severní polovině území místy deštivo. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů a na Moravě okolo 20. Tolik o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky. CZ.
3: Inspirující prostředí.
4: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
3: A šéf, se kterým je radost pracovat.
4: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
3: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
4: Jednoduše, rychle a přehledně.
3: To je Bezva práce na našich stránkách.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásný den, je čtvrtek 11. června, dnes má svátek Bruno a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Koná se týden invazních druhů, který má pomoci veřejnosti objevit svět invazních druhů prostřednictvím přednášek, workshopů, exkurzí a výstav, které se budou konat po celé republice. Akce potrvá do 14. června. V 6 hodin ráno startuje první etapa jízdy historických automobilů 1000 mil československých do Bratislavy. V pátek 12. června se pojede slovenská část soutěže a v sobotu 13. čeká účastníky závěrečná etapa z Bratislavy do Prahy. Na pardubickém Pernštýnském náměstí proběhne od 9 do 16 hodin vědecko-technický jarmark. Ten nabídne desítky vědeckých experimentů. Po rozsáhlé rekonstrukci se ve 12 hodin otevře nová expozice Muzea Jemnicka. To představuje historii nejjižnějšího výběžku Vysočiny. A v Uherském Hradišti začíná festival Týká se to také tebe, který je zaměřený na zachycení vztahu člověka a životního prostředí. Tolik očekávané události. Hezký den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je obloha zatažená s deštěm na západě a severozápadě Čech s lokálními přeháňkami. Během noci bude déšť ustávat, nejnižší teploty 11 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha bude z rána většinou zatažená, zejména v severní polovině území místy deštivo. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů a na Moravě okolo 20. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.cz